barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky a neb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Les Défenses rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman

I následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůdčí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič, s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Déšť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růžek vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaub, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Otavy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné kantilenovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne.
1: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší. Ano, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva. Jinak, co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: Obchodního centra.
1: No, určitě. Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná taky pamatujete, že to bylo takový...
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju. Já si to taky pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva. My tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černocha.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsy honem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přece...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!

0: to vypadáte prostě? Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
1: A co, přijel jsem ze Skotska.
0: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
1: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, že jo? Budeme tančit.
0: Promiňte, ale já se Skotama netančím.
1: Ale se Skotkama jo, snad.
2: Tak si nějak dohodnete.
3: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
1: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
0: Ne, garderoběři.
3: Nenapadat.
2: Nebo padat.
1: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
0: Jo.
1: Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
0: Ano, já jsem Karel.
1: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
0: No tak to už vůbec ne teda.
1: No tak děvče, no.
0: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
1: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina.
0: No.
1: Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
0: Ano.
1: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten po... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
0: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
6: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, počkej, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš. Ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on takhle, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
5: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
7: Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
5: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo, a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
5: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
4: Ani Star Dance.
5: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
4: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
5: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona, třeba na Thriller.
4: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
5: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. Ano. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapit, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
4: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
6: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
5: Ahoj Ondro, zdravím.
6: No. Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
4: Ano, co je pod sukní, s kockou, že? No, tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
7: Tady František, já byl nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
4: No, dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
7: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
4: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
7: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
4: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
8: Krásné, a Peťo, já vás pozdravím.
5: Hezké odpoledne.
8: Toho nejlepšího imitátora v Čechách. Čau, Peťo.
5: Děkuju.
8: Já bych chtěl osobně Ačko.
4: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
9: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy. Jo.
5: Děkuju.
9: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
4: Dobře,
9: toho
4: máte to správně.
9: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
5: Nasledanou.
4: Krásný den, dobrý den i vám.
10: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
10: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
4: Tak to,
10: je vlastně?
4: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, no. Určitě to uslyšíte, jo?
10: Aha, dobře, děkuji.
4: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník z Zdenka taneční.
5: Tak to je výborný.
4: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
12: Jo.
11: Jo? Čili já jako sedím,
12: jo?
11: Jo.
12: Smím prosit.
11: Cože, co?
12: Smím prosit.
11: Co se?
12: Smím prosit.
11: No kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
12: Aha, jo, znamená. Smím prosit?
11: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
13: No a taková ta konverzace, že jo?
12: Ano.
13: S dámou.
12: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
13: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
12: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
12: No jak pokračujte, já už dál nevím.
11: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Zezření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
12: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dál třeba něco.
12: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
12: Máte nádherný dudy.
13: Teď jste mě teda přimrazil.
12: To jsou pravé skotské?
13: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Já vás taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Ty Luděk je tady.
3: Tady Ludě. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využili naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: nezapomene.
2: A samozřejmě já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jak k tělu, jo. A dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů. Na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardo Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
0: Celé spektrum.
2: Takže... No, opravdu, ani, abych na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Nevzpomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou nám říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začalo to, tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo Spejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
4: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
3: My vás.
4: Zdravím Petra a Pavla.
3: Díky.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den, Petr a Pavel. Jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesní kmen Petr a Pavel.
3: Děkujeme. Jsme tu všichni.
5: Samozřejmě, díky.
3: Povídejte.
4: Tak si dáme Petříka.
3: Mm-hmm. Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
3: My vás.
5: Dobrý den.
6: A když tak hezky Hurvínek zařadonil, ale i kdyby nezařadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
7: Je, ty máš dobrý vkus.
3: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
7: Díky.
3: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky, že?
5: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě. Že?
7: Takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
5: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
3: A Stárek, dobrý den.
8: A? Paule a pane Jablonský, já bych chtěl radši dokončit Novotnýho.
3: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
5: Dobrý
9: a já bych si přála toho Hurvínka.
3: No dobře, píšeme si hlas.
7: No, Lida má taky vkus.
9: On je hodně šikovný.
3: Tak jo, děkujeme.
7: Děkuju.
3: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
7: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
3: Dobré odpoledne.
10: No. Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
10: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
3: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
5: Děkuji.
3: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
7: No, jsem nevyhrál.
3: Petr Novotnýho převálcoval doslova.
7: A já to Petrovi přeju. On je taky docela vtipný, vytaťul.
5: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
3: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
5: Jo.
11: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumějí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nima já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to se na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká superbaba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou? A to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Sviní, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet karoší věčer, no, dáme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové u rádia se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
5: A Urvínkem taky.
3: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír, Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prým a bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla, o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko, pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych se ptala Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. Nashledanou, naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Lustvisiák je taky dobrý.
1: Že jo, tak
3: no,
1: si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale tak je důležitá střídmost
7: tak.
6: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: Tak. O čeho máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, líná.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, vaši. A kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaní?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem.
8: Já jsem
7: se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi,
8: prosím,
7: já nejsem syn.
8: To nevadí.
7: Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na Masarykově okruhu v Brně dokončují přípravy na víkendové závody MotoGP. Správa Národního parku Podyjí zahajuje projekt na podporu místní populace sisla. Dnes bude většinou převážně jasno, případně i polojasno. Odpoledne bude přibývat oblačnost. Teploty vystoupí až na 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry, informoval o tom mluvčí automotodromu Petr Boháč. Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes v 9 hodin ráno vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Armáda doporučuje řidičům, aby respektovali dopravní značky a také pokyny vojenské policie. Přesun techniky může krátkodobě zpomalit provoz. Lidé od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky. Rozhodla o tom vláda. Od ledna má být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o více než 1 miliardu korun.
2: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
3: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
2: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
4: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
2: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Správa Národního parku Podyjí podpoří návrat kriticky ohroženého sisla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit tak, aby hlodavci mohli přirozeně migrovat mezi jednotlivými koloniemi. Spolupracovat přitom bude i s vlastními.

0: zataženo, ale částečně průsvětnou oblačností. K večeru a během večera se může na části území objevit občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude ráno a večer slabý, přes den mírný západních směrů. Rozptylové podmínky jsou po ránu většinou dobré, místy mírně nepříznivé, přes den budou postupně velmi dobré. Biozátěž je pro dnešek mírná, ovšem výrazné oteplení ve vyšších hladinách může zvýšit zátěž lidí s kardiovaskulárními nemocemi a dýchacího ústrojí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po dálnici D1 přes Jižní Moravu teď pojedete plynule, stejně tak po ostatních silnicích v kraji. Na D52 dejte pozor na silničáře, ty už teď pracují ve směru na Pohořelice, v úseku mezi 11.5. a 12. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v úterý 16. června, což je 167. den roku 2026. Do slunovratu, který nás čeká v neděli, už moc dnů nezbývá. V kalendáři dnes svítí jméno Zbyněk, jméno se slovanskými kořeny, které bývá často vykládáno jako zkrácení na staršího jména Zbyhněv. Přejeme všechno nejlepší a samozřejmě písničku budeme posílat po 8. hodině. A když už jsme u těch písniček, tak navzdory tomu, že Lucie Bílá bude zpívat o tom, že žádný party, alkohol a sparty, tak prosím vás, klidně, večírek od začátku není problém. Pohoda od kabátu, další písnička, která nestárne, a tu vám nabídneme hned v zápětí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání, ať se vám úterek 16. června vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Jeden z největších hitů Kabátů, písnička Pohoda, pod jejímž textem je podepsaný Milan Špalek, napsal to pro desku Suma Sumárum a zhodou okolností tvrdí o této písničce, že je to prý jeho nejblbější text. 16.6.2026 posloucháte Český rozhlas Brno. Pojďme se podívat, co tento den přinesl v historii. V roce 1877 se v Boskovicích narodil právě 16. června speleolog a geograf a archeolog Karel Absolon. V jeho badatelském nadšení ho velmi ovlivnil dědeček, amatérský archeolog Jindřich Vankl. Na gymnáziu sice propadal, ale zároveň mu také vyšla jeho první publikace. V roce 1928 Karel Absolon otevřel na výstavišti v Brně expozici Člověk a jeho rod. Největší senzací se stal mamut v životní velikosti. Zajímavostí také je, že Karel Absolon byl výborný vypravěč a organizátor a uměl z archeologie udělat velký příběh pro veřejnost. V Uherském Hradišti se v roce 1935 narodila Věra Domincová, interpretka lidových písní a také kmenová zpěvačka Hradišťanu. Často účinkovala i s Brolnem. Rovných 45 let uplynulo dnes od úmrtí trumpetisty a člena legendárního orchestru Karla Vlacha a také tanečního orchestru Československého rozhlasu Richarda Kubernáta. Byl prvním manželem herečky a zpěvačky Laďky Kozderkové. Jan Železný má dnes kulatých 60, rodák z Mladé Boleslavy. Český olympijský tým označuje Jana Železného za nejúspěšnějšího oštěpaře všech dob se třemi olympijskými triumfy a třemi tituly mistra světa. Jeho světový rekord 98 metrů a 48 centimetrů z roku 1996 dodnes působí tak trochu jako provokace vůči celé této disciplíně. V roce 2008 zemřel v Brně bývalý basketbalista z Brojovky a také dlouholetý sportovní redaktor brněnského rozhlasu Zdeněk Vlk. Byl velkým brněnským patriotem a miloval sport všeho druhu a také literaturu. A dnešek také připomíná českou herečku Gabrielu Vránovou, zemřela v roce 2018. Dětství prožila v Brně a po absolvování JAMU debutovala ve filmu Hledá se táta po boku Vladimíra Menšíka. Získala angažmá v Moravskoslezském národním divadle v Ostravě, pak odešla do Pražského divadla na Vinohradech. Učinkovala v televizi a dabinku a později také učila na konzervatoři a vydala například knihu poetických fejetonů Magnetický vítr. Je 5 hodin a 15 minut přesně po písničce Počasí.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno je k dispozici v 5 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy, jaké jsou aktuální teploty? V tuto chvíli se pohybují mezi 7 a 10 stupni Celsia, 7 stupňů na řadě sledovaných míst v Diákovicích, Pohořelicích, v Tišnově Hájku a těch 10 v tuto chvíli ve Ždánicích nebo ve Strážnici. Předpověď slibuje skoro jasnou, přechodně zvětšenou oblačnost, odpoledne bude přibývat oblačnosti až na skoro zataženo. K večeru občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu a rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré. Bio je na jedničce a slunce to dnes vyšlo už minutu po 4:45 a zapadne 3 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné úterní ráno.
2: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 23 minut. Netradiční případ zapsali do svých svodek brněnští strážníci. Pracovníci společnosti Brněnské komunikace je v noci na včerejšek upozornili na ženu pohybující se v tramvajovém tunelu v Žabovřeskách. Sebou měla psa na vodítku. Strážníci ji dovedli do bezpečí a zajímali se, co ji do podzemí přivedlo. 36letá žena jim řekla, že čeká na noční spoj, a tak si krátkou chvíli krátí sbíráním odpadků. Hlídka městské policie vysvětlila, že se pohybuje v místě, kam je vstup zakázán. Zároveň strážníci museli sdělit, že porušila zákon o drahách a čeká jí správní řízení. Aby měla hlídka městské policie jistotu, že odtud odejde v pořádku, doprovodila ji na nejbližší zastávku, odkud žena odjela domů. A strážnici ještě jednou, tentokrát z Břeclavy, díky jejich všímavosti u monitoru městských kamer se podařilo překazit dva pokusy krádeže jízdního kola. V prvním případě si operátor všiml muže, který zkoušel odstavená kola na terminálu integrované dopravy a na jedno neuzamčené nasedla, vydal se do centra. Hlídka ho zastavila u gymnázia a o několik dní později kamera zachytila obdobné jednání. Muž vytáhl bicykl ze stojanu, ale po chvíli zjistil, že má uzamčeno zadní kolo. Proto ho opřel o budovu nádraží a pak zkoušel další a uspěl. Jeho radost však netrvala dlouho, hlídka ji odchytla na nástupišti i s kolem. Sám přiznal, že chtěl kolo odvést vlakem. Zároveň bylo zřejmé, že pod vlivem alkoholu, o čem svědčila i jeho chůze. Nadýchal více než 2,5 promile. 5 hodin a 24 minut, to je aktuální čas, tady je Český rozhlas Brno. Po písničce na vás čeká, respektive po dvou písničkách, protože si zahrajeme Kometu od Jaromíra Nohavici a Neuč slunce hřát od Heleny Vondráčkové. Tady budou čerstvé zprávy.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

celé planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

vidět relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.
3: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
2: Písničky, které nestárnou.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno rozšiřuje přihlašování o nové družstevní byty o dvě lokace. Zájemci se můžou magistrátu ozývat od 1. července. Příští rok má začít výstavba v Holáskách, kde bude 33 bytů. Na stejný rok je naplánovaná oprava bytového domu v Mostecké ulici. Tam má být 25 bytů, uvedla mluvčí Brna Klára Opálková. Minulý týden Brno spustilo další kolo přihlašování o neobsazené družstevní byty na Kamenném vrchu a v Novém Lískovci. Oprava horkovodního potrubí ve Veselí nad Moravou bude trvat několik týdnů, odhadují to zástupci společnosti Vesbyt, která má dodávky tepla na starosti. Porucha se týká sídliště Kovářská a Masarykovy třídy, projevila se minulý týden. Pro obyvatele zasažené oblasti firma zavedla nouzové zásobování. Opravou komplikuje to, že se potrubí kříží s vedením vysokého napětí. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Od 6. července se navíc na několik dní uzavře hlavní vjezd do obce kvůli budování dopravního ostrůvku. Podle lidoveckého starosty Jiljího Kubrického se obci podařilo z ŘSD domluvit náhradní dopravu. V době, kdy do Zašové nebudou zajíždět autobusy, budou cestující vozit k hlavní silnici minibusy. Divadlo Bolka Polívky včera otevřelo svoji letní scénu. Jako první v amfiteátru na Kraví hoře v Brně uvedli inscenaci Šašek a syn s Bolkem a Vladimírem Polívkovými. Na otevřeném jevišti diváci v příštích týdnech uvidí kromě domácího souboru také koncerty různých žánrů a představení hostujících divadel, uvedla ředitelka Kateřina Komárková. Na jižní Moravě dnes bude nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačno a odpoledne čekáme už oblačno až skoro zataženo. K večeru se navíc může objevit občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný. Biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pokud jedete po dálnici D1 z Brna na Prahu, respektive z Vyškova na Brno, dejte pozor, na 200 kilometru mezi jízdními pruhy máme hlášený kus plastu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 41 minut. Zatím to zvládali těžké stroje, brzy přijde na řadu trhavina. Dělníci v Brně vyhloubili první půlku skoro kilometrové průzkumné štoly pod sídlištěm Vinohrady. Do 6 let tam chce ředitelství silnic a dálnic provoznit další tunelový úsek velkého městského okruhu.
1: Pracovník bere velkou železnou tyč nebo prut, ten nasazuje do ramene velké mašiny, velkého stroje, který ten prut zavrtává do stěny.
2: Tam se vytvoří vlastně z těch prutů takový deštník, který zabrání nějakému průvalu.
1: Pozoruje to šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Po té mašině tam přijede bagr, který bude rozpojovat hrubou silou ty sedimenty.
1: To ten písek, po kterém chodíme.
2: My v tuhle chvíli jsme, dá se říct, v písčitých sedimentech. Zhruba za 70 metrů nás čeká brněnský skalní masiv.
1: To už asi nepůjde tak jednoduše.
2: Budeme střílet, v tuhle chvíli probíhá povolení těch prací. Ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení.
1: Bude to znamenat něco pro ty lidi nahoře, kteří tam bydlí? Může to vůbec pocítit, když se tady bude střílet takhle hluboko 30 metrů pod zemí?
2: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje.
1: Na technické detaily se zeptám zástupce stavební firmy Tomáše Justa. Dobrý den. Nebo spíš Zdařbůh, který se říká v tunelu.
3: Zdařbůh, dobrý den.
1: Na stěně vlevo je oranžovým reflexním sprejem nasprejováno 520 nebo 530 TM.
3: TM značíme tunelmetry.
1: Tady chodíme po písku, tady už bude silnice. Nebo bude ještě hlouběji?
3: Orientačně nějaké 2 až 3 metry pod námi bude vozovka budoucího tunelu.
1: Bude se to vlastně ještě nějak to místo rozšiřovat? Ona by už tady jedno, dvě auta možná projela, ale to asi bude potřeba širší.
3: Nalevo i napravo za náma vlastně tunel rozšířen do budoucí šířky tunelu v trojpruhu.
1: Napravo to zůstane a pak se to bude rozšiřovat nalevo.
3: Tak.
1: Jsem tady poprvé, tak jsem si představoval trochu, že tady bude třeba zima víc. Tady je docela teplo, prašno a vlhko.
3: To teplo, které jste zmiňoval, je dáno tím, že jednak teda pouštíme na čelbu vzduch nasávaný na povrchu, to znamená v létě teplý. Dále samozřejmě se tady pohybují mechanismy se spalovacími motory, takže produkují nějaké teplo a ten čerstvý beton lízra tak taky produkuje nějaké teplo, proto ta teplota je tady taková, jaká je.
1: Teď už nás z tunelu nahoru vyváží výtah a silničáři na něm doplňují, že štolu chtějí mít hotovou do jara 2027 a samotný tunel pod sídlištěm chtějí začít stavět v roce 2029. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Předpověď počasí pro vás máme v 5 hodin a 46 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty venku se pohybují v rozpětí mezi 7 a 10 stupni Celsia, na tom se příliš nezměnilo. A předpověď pro dnešek, ta slibuje skoro jasno, přechodně zvětšenou oblačnost. Odpoledne bude přibývat oblačnosti až na skoro zataženo. K večeru občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Písnička z roku 1978, Valentino. V originále nizozemská kapela Champagne, českou verzi otextoval Vladimír Čort a Věra Špinarová tam zpívá o Rudolfu Valentinovi, skutečném hereckém idolu, a dalo by se říct, že to byl takový první herecký idol se vším všudy, poněvadž když po jeho náhlé smrti v pouhých 31 letech faninky šílely doslova a žalem skrápily slzami jeho hrob, tak se to dá považovat za takový první mužský sex symbol minulého století. 5:50, tady je Český rozhlas Brno a před námi další oblíbená rubrika Co v učebnicích nebylo. A víte, o čem bude ta dnešní? Napadlo vás, proč je ledovec uvnitř modrý? Odpověď vám přinese dnešní vydání Co v učebnicích nebylo. Je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Při ražbě štoly tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady začnou silničáři využívat trhavinu. Brno nabízí další dva byty pro studenty za výhodnou cenu. Fotbalisté z Znojma nedostanou od města milionovou dotaci. Dnes bude nejprve slunečno, postupně oblačno až zataženo, k večeru i déšť, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. První půlka průzkumné štoly tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně je vyhloubená. K jejímu dokončení zbývá necelý půl kilometr. Ředitelství silnic a dálnic štolu razí kvůli průzkumu podloží, kterým povede další část velkého městského okruhu. Doteď k tomu dělníkům stačila těžká technika. Brzy zapojí výbušniny.
2: My v tuhle chvíli jsme, dá se říct, v písčitých sedimentech.
3: Pozoruje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Zhruba za 70 metrů nás čeká brněnský skalní masiv.
3: Už asi nebude tak jednoduše.
2: Budeme střílet.
3: Bude to znamenat něco pro ty lidi nahoře? Můžu to vůbec pocítit, když se tady bude střílet takhle hluboko 30 metrů pod zemí?
2: To bude srovnatelné s průjezdem tramvaje.
3: Na detaily se zeptám zástupce stavební firmy Tomáše Justa. Tady chodíme po písku. Tady už bude silnice nebo bude ještě hlouběji?
4: Orientačně nějaké 2 až 3 metry pod námi bude vozovka budoucího.
3: Stavba průzkumné štoly má skončit na jaře 2027 a silničáři doufají, že stavbu samotného tunelu zahájí v roce 2029. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Tradičně jsou nejvíc poškozené broskvoně a meruňky. Výrazně ale letos mrazy zasáhly také jabloně. Po nahlášení škod zmapuje situaci Státní zemědělský intervenční fond. Nárok na dotaci ale není automatický. Podrobnosti nabídneme po zprávách. Brno vyčlenilo další dva sdílené byty pro vysokoškolské studenty za výhodnou cenu. Jde o 4-pokojový byt na Zámečnické a 3-pokojový byt na Beethovenově ulici. Žádat o ně můžou studenti prezenčního studia, kterým není více než 30 let. Vybraní vysokoškoláci se budou moci nastěhovat začátkem školního roku, říká mluvčí magistrátu Radka Loukotová.
5: O sdílené bydlení se studenti mohou přihlašovat od 15. června až do 15. července, mají na to celý měsíc a z těch přihlášek, kde budou ty skupinky splňovat všechna zadaná kritéria, tak budeme výsledné nájemníky losovat.
0: Brno už dříve poskytlo vysokoškolákům jeden sdílený byt na Pekařské ulici. Studenti v něm bydlí od února. Sport. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bez brankovou remízou s Kapverdami. Výsledkem 1-1 skončily zápasy Belgie s Egyptem a Saudské Arábie s Uruguayí. Írán pak remizoval s Novým Zélandem 2-2. Fotbalisté prvního SC Znojmo letos od města nedostanou dotaci 1 milion korun. Rozhodli o tom v pondělí zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise fotbalové asociace s klubem pro podezření z manipulace s výsledky zápasů a z úplatkářství. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, postupně oblačno, v

0: Rozhlas.cz Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na silnicích jižní Moravy je místy silnější, ale plynulý. Dejte pozor v Husovickém tunelu ve směru z Husovic do Králova pole. Máme tam hlášenou dopravní nehodu v pravém jízdním pruhu. V hromadné dopravě počítejte s tím, že místo vlaků mezi Recem a Znojmem teď jezdí autobusy. Omezení by mělo skončit v 8 hodin. Informují o tom České dráhy na svém webu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno, dnes je 16. června 2026, což znamená, že do konce roku nám chybí ještě 198 dnů a blíží se také letní slunovrat a konkrétně v neděli už se můžete těšit 21. června. Svátek neslaví Zbyněk, no a hrát vám budeme písničky Hany Zagorové, Závrať nebo také zajímavého Michala Horáka, Říkej lidem rád, co, že je máš rád. A Pavel Kašper u mikrofonu přeje dobrou chuť ke snídani, ať už bude jakákoliv, šťastnou cestu na vašich cestách a také krásný celý den. Vypadá to, že dnes bude opět, co se počasí týče, pestrý a teploty zase o něco vyšší. Ale o tom podrobněji za chvíli v předpovědi. Hezký poslech a krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 12 minut. Už jen dnes můžou zemědělci žádat o náhradu škody na ovoci způsobenou jarními mrazy. Celkové ztráty ovocnáři odhadují na 1,5 miliardy korun. Žadatelé musí při šetření prokázat, že úroda bude oproti jejich běžnému výnosu minimálně poloviční.
2: Podívejte se, tady na tom stromku není vůbec nic.
3: S farmářkou Irenou Štajnochrovou jsem přišla do třešňového sadu nedaleko Třebanic na Prachaticku. Třešně, které mi ukazuje, vypadají jako po sklizni.
2: Za normálních okolností by ty stromky byly úplně obalené. Teď jsou bez třešní. Začátkem května byly mrazy až minus 6 stupňů, což je pro nás vlastně likvidační. Nejsou třešně, nejsou švestky, nejsou ani jablka. Tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
3: A nepomohla ani ochranná opatření, doplňuje Irena Štajnochrová.
2: Zakuřovalo se v sadech, stříkala se voda a stejně při mrazech, kdy je minus 6, minus 7 stupňů, tak prostě vám to nepomůže. Takže náklady samozřejmě vyšší a zisk prakticky žádný. Teď na začátku června nám do toho ještě začaly padat kroupy, takže možná i z toho mála nakonec nebude nic.
3: Štajnochrovy každým rokem dělají samozběr, ten bude ale letos velmi omezený. Říká Irena Štajnochrová.
2: Minulý rok to bylo celý měsíc, letos to bude jen několik dní.
3: Škody po mrazech nahlásilo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Podrobnosti má jeho mluvčí Eva Češpiva.
4: Nejvíc žádostí o šetření se týká jablek, je to téměř 30%, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní. Stejně jako před dvěma lety, nejvíc, tedy 20% zemědělců, je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Mrazy podle prvních odhadů poškodily ovoce na ploše více než 7200 hektarů. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
3: Mezi těmito žadateli jsou i farmáři z Třebanic. Pěstitelka Irena Štajnochrová k tomu dodala.
2: Samozřejmě nějaké náklady to pokryje, nicméně určitě to nenahradí zisky, které běžně z toho ovoce máme. Dělají se i ovocné šťávy, děláme křížaly a na to prostě nebude letos dostatek ovoce.
3: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD o situaci jednal i v Bruselu. Doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je 6 hodin na 19 minut, tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty po ránu na jihu Moravy se teď pohybují od 8 do 10 stupňů Celsia, 8 stupňů je v Dyjákovicích, v Pohořelicích, v Žabovřeskách a zmíněných 10 třeba ve Ždánicích nebo také ve Strážnici. No a předpověď počasí, ta dnes slibuje skoro jasno, přechodně zvětšenou oblačnost, odpoledne bude přibývat oblačnosti až na skoro zataženo. K večeru občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu po 6:15, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Hezký poslech a krásné ráno přejeme.
2: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Ano, pamatujete si správně, písnička Křídla iluzí, kterou zpíval Václav Neckář, pochází z básnické série, konkrétně z filmu Jak básníci přicházejí o iluze z roku 1984. Když na Moravě hoří Sahara, tak u požáru Bzenecké Doubravy v té době v roce 2012 zasahovalo 1500 hasičů. Květen 2012 zůstane v paměti moravských hasičů dlouhou noční můrou. Zažili období lesního požáru, jaký o 10 let později zdevastoval České Švýcarsko. V případě toho moravského hořelo rovněž v přírodně mimořádně ceněné lokalitě v Bzenecké Doubravě, známé také jako Moravská Sahara. V místech, kde příroda bojuje o každý kousek porostlý zelení. Poslouchejte Temné letopisy moravské každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas. Aktuální díl, Když na Moravě hoří Sahara, je už teď dostupný také na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Město Brno podává podnět na prověření a pořízení nové změny územního plánu pro lokalitu Ponava za Lužánkami. Cílem je například prověřit rozvojové potřeby města či umístění nového fotbalového stadionu, informoval včera Tadeáš Mima z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou a nebo nachystat bezpečnostní bariéry, informoval mluvčí automotodromu Brno Petr Boháč. Třebíčská nemocnice si od kraje Vysočina půjčí celkem 120 milionů korun. Částku schválilo krajské zastupitelstvo. Loni skončila nemocnice ve ztrátě skoro 50 milionů a podobný scénář se očekává i letos. 80 milionů musí navíc vrátit jiným věřitelům. Zařízení původně žádalo o půjčku více než 166 milionů korun. Krajský radní ze socdem Jiří Běhounek ale navrhl nižší částku. Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes v 9 hodin ráno vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Armáda doporučuje řidičům, aby respektovali dopravní značky a také pokyny vojenské policie. Přesun techniky může krátkodobě zpomalit provoz. Správa Národního parku Podyjí podpoří návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit tak, aby hlodavci mohli přirozeně migrovat mezi jednotlivými koloniemi. Spolupracovat přitom bude i s vlastníky pozemků a zemědělci, uvedl ředitel správy Národního parku Pavel Miller. Na jižní Moravě bude po ránu skoro jasno, případně i jasno, dopoledne většinou polojasno, odpoledne postupně oblačno až skoro zataženo a k večeru a během večera někde občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy houstne. Pozor na stopaře na dálnici D1. Jsou ve směru z Brna na Vyškov na 204. kilometru. V tomto úseku se také tvoří kolona, a to od 201. postý 96. a půltý kilometr ve směru na Brno. Na D2 počítejte s dopravní nehodou, stala se ve směru na Brno na zhruba půltém kilometru. Auta jsou odstavená v úseku, kde je stavba. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Naladili jste si nás 16. června roku 2026 a jsme rádi, že jste s námi. Tomáš Baťa sice uměl vyrábět boty, ale přemýšleli jste někdy o tom, jestli uměl třeba zpívat nebo stepovat. To se totiž ukáže nikoli na Moravě, ale na letní scéně Muzea Kampa. Tam dnes poprvé v muzikálu Klan Baťa představí i další členy rodiny známého obuvníka, od jehož narození letos uplyne 150 let.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hessem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Kus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tom nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná. A je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožily na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vercha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 6:45 přinášíme do slunného rána, aspoň tady v Brně, aktuální předpověď počasí. Teploty se pohybují momentálně mezi 8 a 10 stupni Celsia a předpověď počasí ta pro dnešek slibuje skoro jasno, přechodně zvětšenou oblačnost. Odpoledne bude přibývat oblačnosti až na skoro zataženo a k večeru se může ojediněle objevit občasný déšť nebo přehánky. Denní teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, ráno a večer čekáme slabý přes den mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadne 3 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám dnes daří všechno, do čeho se pustíte, a co se nepodaří, tak aspoň ať vypadá jako záměr.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Velký hit kapely Marcia z písnička s Luisem, kterou zpívá a nejen zpívá, ale také napsala hudbu i text Zuzana Michnová. Písnička pochází z alba V přítmí z roku 1989 a v té době v sestavě Marciasu hráli třeba Petr Roškaňuk, slavný to kytarista, který se pak objevil třeba v Nové růži, nebo Jiří Chlumecký. Je 6 hodin a 51 minut. Tradičně nabízíme před 7 hodinou přehled očekávaných událostí spjatých s dneškem, tedy úterkem 16. června. Boskovičtí zastupitelé dnes budou jednat mimo jiné o nové vyhlášce o nočním klidu. Znojemští zastupitelé dnes zveřejní informace z dnešního jednání mimo jiné o vyhlášce zakazující hraní míčových a podobných her na vymezených veřejných prostranstvích nebo o opravě Mariánského sloupu. Městský soud v Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem a zranil šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády. A čerstvé zprávy připravuje Věra Šenbeková a ty další tu budou za 6 minut. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Víš, já budu čekat nad ránem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Bytová kauza na radnici Brno střed míří k soudu. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize z iniciativy veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku. Do Chřibů se po 65 letech vrátili sokoli stěhovaví. Dnes bude většinou oblačno, postupně zataženo, k večeru někde déšť a teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. V případu údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů radnice Brno střed podala státní zástupkyně Petra Lastovecká 4 obžaloby. U dalších 4 obviněných lidí soudu navrhla uzavřít dohodu o vině a trestu. Policie všech 8 lidí stíhla pro účast v organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.
2: Mezi 4 obžalovanými je i někdejší vlivný politik brněnské ODS Otakar Bradáč, který předsedal bytové komisi. Policisté v případu zasahovali na začátku října 2022. Dohromady udělali 28 bytových prohlídek a vyslechli 30 lidí. Soud tehdy poslal Bradáče do vazby, spolu s ním i dalšího obviněného jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku. Z vazby se dostali za několik měsíců. Zbylých 6 obviněných zůstalo na svobodě, šlo především o lidi spjaté s brněnským realitním trhem. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Iniciativa zaměstnanců Českého rozhlasu a České televize veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který včera schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka naplánovaná na pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury Oty Klempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by tak měly jejich příjmy klesnout dohromady o zhruba 1 miliardu 400 milionů korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. Vloni zde vyvedli 2 a letos 4 mláďata, pokračuje Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické, který populaci sokolů sleduje.
3: Je to druh, který v minulosti byl prakticky úplně vyhuben ve střední Evropě a postupně díky ochranářským opatřením a díky tomu, že se přestalo používat DDT, tak se mu v současnosti daří dobře a postupně obsazuje svá bývalá hnízdiště. Hlavně je důležité, že to hnízdiště je stabilní a že ten pár vyvádí mláďata. Sport.
1: Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Důvodem je ovlivnění 3 utkání. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal 3 milionovou pokutu. Zákaz činnosti od 15 měsíců do 12 let a pokuty od 20 tisíc do 140 tisíc korun dostalo dalších 5 členů klubu. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě bude dnes ráno a dopoledne malá oblačnost, odpoledne postupně oblačno a zataženo, večer s ojedinělé s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný západních směrů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré a biozátěž mírná. Výrazné oteplení ve vyšších hladinách může zvýšit zátěž lidí s kardiovaskulárními nemocemi a dýchání.

0: Gajdošovou ulicí. Je to kvůli dopravním omezením a silnému provozu. Zdržení je až 30 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je úterý 16. června 2026. Nezapomeňte na Zbyňka a nezapomeňte zavolat do soutěže, jak se u nás mluví, která začne už za chvíli po písničkách Petra Kotvalda Ukradnu tě lásko nebo Janka Ledeckého Týna. Soutěžní slovo dnes bude z Hodonínska. Pro výherce máme knihu, která se jmenuje Žena v ohni. Do soutěže ji věnovalo nakladatelství Kazda. No a na známé lince 726465200 už na vás budeme čekat, a to buď na vaše tipy, anebo také na varianty, které si můžete vybrat, které vám nabídneme, a věřím tomu, že určitě tipnete tu správnou. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať vám první hodiny dneška utečou co nejpříjemněji, ať vás naladí muzika, káva a dobří lidé kolem vás. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Janek Ledecký na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 14 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Tentokrát vyrazíme do Ratíškovic na Hodonínsku a budeme se vás na známé lince 726465200 ptát na další zapeklité slovo. Jestli pak víte, milí posluchači, co to je, když se v Ratíškovicích řekne škarnétka. Co to bude škarnétka? Zavolejte, tipněte si, anebo možná znáte odpověď. 726465200. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Haló, haló, tak tady se nikdo neozývá. Tak zkusíme to na nějakém z dalších čísel. Takže třeba Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Květa Znojma.
0: Květo, krásné ráno vám přeji do Znojma, vítejte. Tak co byste řekla, že bude v Ratíškovicích škarnétka, co myslíte?
1: Tak škarnétka jsem neslyšela a nevím, teda opravdu ne.
0: Já se přiznám, že taky netuším, co by to mohlo být ani z jaké oblasti, ale Květo, žádné slzy, máme pro vás tři možnosti. Buď to je za A stěrka, nebo za B je to kornoutek, a nebo za C je to maska. No tak držím palce teda při výběru. Škarnétka může být v Ratíškovicích buď za A stěrka, za B kornoutek, anebo za C maska. Tak Květo, je to na vás. Co myslíte,
1: no,
0: že to bude?
1: Asi typla tu Bčku.
0: Typla byste si kornoutek.
1: Ano.
0: A dobře děláte, Květo, dobře děláte.
1: Jo, dobře,
0: je to
1: dělám,
0: fakt
1: jo,
0: kornoutek. Jak vás to tak napadlo, že by to mohl být kornoutek?
1: Nevím, jenom tip.
0: Já vůbec ani netuším právě, co by to tak mohlo být a říkal jsem si, no tak může to být kterákoliv z těchto variant. Ale perfektní, gratuluju, tak knížka je vaše. Poprosím vás, nezavěšujte a domluvíme se na předání ceny. Děkujeme za zavolání a krásné ráno do Znojma, naslyšenou.
1: Vám taky, děkuji.
0: Děkujeme. 7 hodin a 16 minut je aktuální čas, tady je Český rozhlas Brno. Čeká na vás Bryan Adams se svým letitým hitem Summer of 69. No a pak už počasí a soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra po 7 hodině.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 10 a 13 stupni Celsia, 13 stupňů třeba v Lednici nebo ve Ždánicích. No a předpověď počasí ta dnes slibuje skoro jasnou, přechodně zvětšenou oblačnost. Odpoledne bude přibývat oblačnosti až na skoro zataženo. K večeru občasný déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, ráno a večer slabý, přes den mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, dnes zapadne 3 minuty po 21. hodině. Přejeme krásné ráno všem, kteří už jsou na nohách tak brzy, že by si zasloužili medaili nebo diplom.
2: V dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Valdemar Matuška, je 7 hodin a 24 minut. Na vlnách Českého rozhlasu Brno pro vás máme několik tipů na dnešek. V bývalé káznici v Brně na Cejlu dnes pokračuje cyklus Skrytá tvář české literatury. Večer s datem 16. června bude věnován dílu básnířky Terezy Šustkové. Ta je členkou mladé generace českých básníků a básnířek a kromě psaní se věnuje také lektorství na básnických setkáních Ars Poetica. Je organizátorkou čtení pro veřejnost a je řazena k tradici české spirituální poezie a ve svém díle se věnuje i tématu manželství a mateřství. Začíná se dnes v 19.30. V Technickém muzeu v Brně pokračuje výstava Evropský meč, a to až do 15. listopadu. Vychází z dlouhodobého odborného zaměření Technického muzea na historii železářství a kovo zpracujících řemesel. Vypráví více než 3000 let trvající příběh dlouhého železného meče v duchu Mota. V kovu se zračí paměť Evropy, její vynalezavost, řemeslné umění a duchovní síla. Výstava Tvář nové generace ta láká do Znojma, do tamního domu umění, nabízí originální pohled na Znojmo očima mladé generace. Do projektu se zapojilo více než 250 žáků základní umělecké školy Znojmo, kteří ve svých dílech zachytili architekturu, historii, atmosféru i kulturu města. Návštěvníci si můžou prohlédnout práce vytvořené různými výtvarnými technikami od kresby, malby přes grafiku, koláž až po tvorbu prostorovou. Zprávy připravuje Věra Šenbeková a ty další tu jsou za 4 minuty. Dobré ráno.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: První půlka průzkumné tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně je vyhloubená. K jejímu dokončení zbývá necelý půl kilometr. Ředitelství silnic a dálnic Štolo razí kvůli průzkumu podloží, kterým povede další část velkého městského okruhu. Doteď k tomu dělníkům stačila těžká technika, brzy zapojí i výbušniny, informoval o tom šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech, jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Tradičně jsou nejvíc poškozené broskvoně a meruňky, výrazně ale letos mrazy zasáhly také jabloně. Brno vyčlenilo další dva sdílené byty pro vysokoškolské studenty za výhodnou cenu. Jde o čtyřpokojový byt na Zámečnické a třípokojový byt na Beethovenově ulici. Žádat o ně můžou studenti prezenčního studia, kterým není více než 30 let, informovala mluvčí magistrátu Radka Loukotová. Fotbalisté prvního SC Znojmo letos od města nedostanou dotaci 1 milion korun. Rozhodli o tom v pondělí zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise fotbalové asociace pro podezření z manipulace s výsledky zápasů a úplatkářství. Na Štěrkovišti v Otrokovicích se zítra bude konat závod betonových kánojí. Soutěžit bude 11 středních škol z České republiky. Letošní ročník hostí Střední průmyslová škola v Otrokovicích. Na jižní Moravě bude dnes ráno a dopoledne malá oblačnost, dopoledne postupně oblačno až zataženo, večer ojedinělé s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, rozptylové podmínky jsou teď ráno, místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte se zdržením od Vyškova na Brno v úseku mezi 213. a 196.5 kilometrem a to až 15 minut. Dlouho se stále zdržíte také v Brně ze staré osady směrem k Husovickému tunelu. Tam se stala dopravní nehoda ve směru do Králova pole. Chvíli byl tunel uzavřený, teď už je opět částečně průjezdný, ale v kolonách strávíte stále okolo 20 minut a zpoždění mají také linky hromadné dopravy, které tudy projíždějí. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Zatím to zvládali těžké stroje, brzy přijde na řadu trhavina. Dělníci v Brně vyhloubili první půlku 100-kilometrové průzkumné štoly pod sídlištěm Vinohrady. Do 6 let tam chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit další tunelový úsek velkého městského okruhu.
1: Pracovník bere velkou železnou tyč nebo prut, ten nasazuje do ramene velké mašiny, velkého stroje, který ten prut zavrtává do stěny.
2: Tam se vytvoří vlastně z těch prutů takový deštník, který zabrání nějakému průvalu.
1: Pozoruje to šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Po té mašině tam přijede bagr, který bude rozpojovat hrubou silou ty sedimenty.
1: To ten písek, po kterém chodíme.
2: My v tuhle chvíli jsme, dá se říct, v písčitých sedimentech. Zhruba za 70 metrů nás čeká brněnský skalní masiv.
1: To už asi nebude tak jednoduše.
2: Budeme střílet, v tuhle chvíli probíhá povolení těch prací. Ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení.
1: Bude to znamenat něco pro ty lidi nahoře, kteří tam bydlí? Můžou to vůbec pocítit, když se tady bude střílet takhle hluboko 30 metrů pod zemí?
2: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje.
1: Na technické detaily se zeptám zástupce stavební firmy Tomáše Justa. Dobrý den. Nebo spíš Zdařbůh, který se říká v tunelu.
3: Zdařbůh, dobrý den.
1: Na stěně vlevo je oranžovým reflexním sprejem nasprejováno 520 nebo 530 TM.
3: TM značíme tunelmetry.
1: Tady chodíme po písku, tady už bude silnice nebo bude ještě hlouběji?
3: Orientačně nějaké 2 až 3 metry pod námi bude vozovka budoucího tunelu.
1: Bude se to vlastně ještě nějak to místo rozšiřovat? Ona by už tady jedno, dvě auta možná projela, ale to asi bude potřeba širší.
3: Na levo i napravo za náma vlastně tunel rozšířen do budoucí šířky tunelu v trojpruhu.
1: Napravo to zůstane a pak se to bude rozšiřovat nalevo.
3: Tak.
1: Jsem tady poprvé, tak jsem si představoval trochu, že tady bude třeba zima víc. Tady je docela teplo, prašno a vlhko.
3: To teplo, které jste zmiňoval, je dáno tím, že jednak teda pouštíme na čelbu vzduch nasávaný na povrchu, to znamená v létě teplý. Dále samozřejmě se tady pohybují mechanismy se spalovacími motory, takže produkují nějaké teplo a ten čerstvý beton dizraje tak taky produkuje nějaké teplo, proto ta teplota je tady taková, jaká je.
1: Teď už nás z tunelu nahoru vyváží výtah a silničáři na něm doplňují, že štolu chtějí mít hotovou do jara 2027 a samotný tunel pod sídlištěm chtějí začít stavět v roce 2029. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Ve 7:45 je pro vás připravená aktuální předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Pozvolna stoupají. Rozpětí teplot mezi 10 a 13 stupni Celsia. Takové je to aktuální. A čekáme dnes skoro jasno, přechodně zvětšenou oblačnost. Odpoledne bude přibývat oblačnosti až na skoro zataženo. K večeru občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr západní směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, tak ať vám dnešní ráno zní jako dobrý refrén, známě, příjemně a klidně trošku nostalgicky.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Vyškovský soudce Pavel Vrcha se nedopustil kárného provinění, když nahlížel do spisů jiných soudců. Včera tak zatím nepravomocně rozhodl kárný senát Olomouckého vrchního soudu. Vrcha nahlížel do desítek spisů, které mu nebyly přidělené. Detaily případu teď probereme s redaktorkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Proč se soudce Pavel Vrcha vlastně dostal před kárný senát?
1: Podle žaloby v období od 5. října do 25. prosince předloňského roku neoprávněně vstupoval do spisů v elektronickém informačním systému pro okresní soudy. Šlo o mimořádně velké množství lustrací v dokumentech a spisech jiných soudců. Spisů bylo na 200 a dokumentů na 400. U soudu to včera uvedla zástupkyně ministerstva spravedlnosti Kateřina Skalková. Kárnou žalobu kvůli tomu podala bývalá ministryně spravedlnosti Eva de Croa z ODS. Jak už ale zaznělo, kárný senát Olomouckého vrchního soudu soudce Pavla Vrchu obvinění zprostil.
0: Jak soud zdůvodnil, že nešlo o kárné provinění?
1: Předseda kárného senátu Milan Kaderka uvedl, že v žalobě exministryně de Croa není popsané nic, co by poukazovalo na zneužití informací, které soudce získal. Pokračuje mluvčí soudu Stanislav Cik.
2: V kárném návrhu ministryně spravedlnosti nebylo obviněnému kladeno za vinu zneužití informací zjištěných z nahlížení do informačního systému. V druhé řadě je nutné poukázat na to, že nebyla ani vykrácena obhajoba obviněného v tom směru, že do systému nahlížel oprávněně v souvislosti s výkonem své práce.
1: Soudce Vrcha v obhajobě tvrdil, že do spisů nahlížel z pracovních nebo studijních důvodů. Kritiku ministerstva spravedlnosti odmítl s tím, že jde podle něj o odplatu za jeho dřívější kritiku fungování soudu.
0: Jak na rozhodnutí soudu zareagovalo ministerstvo spravedlnosti?
1: Zástupkyně ministerstva Kateřina Skalková s rozhodnutím soudu spokojená nebyla a uvedla, že resort zváží odvolání. Připomenu, že na ministerstvo se kvůli Vrchově jednání obrátil bývalý místopředseda Vyškovského soudu Aleš Vilam. Upozornil na Vrchův soukromý web, kde soudce zveřejnil dokumenty kritizující poměry na soudu a rozdělení práce. Podle ministerstva Vrcha informace využíval ve svých neúspěšných sporech s vedením soudu. Vrchní soud včera na obě strany apeloval, aby našli cestu řešit jinou cestou.
0: To, proč Vrchní soud v Olomouci zprostil soudce Pavla Vrchu kárného obvinění, i to, čím se měl podle ministerstva spravedlnosti provinit, jsme probrali se redaktorkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři mají vyhloubenou polovinu průzkumné štoly pro tunel pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Na Masarykově okruhu vrcholí přípravy na víkendové závody MotoGP. Správa Národního parku Podyjí zahajuje projekt na podporu místní populace Sisla Obecného. Dnes bude většinou oblačno, postupně zataženo, k večeru někde déšť, teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Dělníci prorazili polovinu průzkumné štoly tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V podzemí vyhloubili přes půl kilometru trasy budoucího velkého městského okruhu. Stavbaři zatím v písčitém podloží používají těžkou techniku. V příštích týdnech zapojí i trhavinu, protože narazí na tvrdší masiv. Práce možná vyjdou levněji než za původně vysoutěžených 725 milionů korun, doplňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: V tuhle chvíli jsme výrazně levnější v řádech desítek milionů korun, protože to prostředí bylo příznivější, ta opatření, která se tady dělají, ty rámy nemusí být tak masivní právě protože ty horniny jsou soudržné, ale samozřejmě dokud nejsme na konci, tak hovořit o úspoře peněz nebo času si úplně netroufáme, ale v tuhle chvíli jsme na tom výrazně lépe z pohledu peněz.
2: Kilometrová štola má být hotová na jaře 2027. Stavba Vinohradského tunelu má začít v roce 2029. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry, uvedl mluvčí automotodromu Brno Petr Boháč. Práce na okruhu sledoval i náš reportér, jeho postřehy a další informace vám nabídneme před půl devátou. Za necelou hodinu vyjede těžká armádní technika v rámci cvičení na dálnici D35. V konvoji budou i tanky Leopard. Přesun budou trénovat konkrétně v úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku. Podle mluvčí mechanizované brigády budou vojáci nacvičovat bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd. Správa Národního parku Podyjí podpoří návrat kriticky ohroženého Sisla Obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit tak, aby hlodavci mohli přirozeně migrovat mezi jednotlivými koloniemi. Spolupracovat přitom bude i s vlastníky pozemků a zemědělci, říká ředitel správy Národního parku Pavel Miller.
5: Projekt bude teďka probíhat 3 roky. Součástí toho projektu je i reintrodukce sisla, to znamená, že my se budeme snažit tady tu populaci obnovit po té, co tady připravíme ty podmínky, aby tady mohla ta populace zase fungovat.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude nejprve malá oblačnost, odpoledne postupně oblačno až zataženo, večer ojediněle občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný. Biozátěž je pro dnešek mírná. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Počítejte se zdržením na dálnicích a také hlavních silnicích na příjezdu do Brna. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem se od 2.13. po 96. a půl kilometr zdržíte až 20 minut. Podle aktualizovaných informací z centra dopravy jsou v Brně také stále silné kolony ve směru od Vinohrad a Židenic k Husovickému tunelu. Je to kvůli dopravní nehodě. Zdržení je až 35 minut. Další nehoda se pak stala v Jedovnické ulici, což je podobný úsek. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili v úterý 16. června. Svátek dnes slaví Zbyněk, jméno velmi hojně a často stále používané, takže všem pánům, klukům, Zbyňkům a také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které dnes patří třeba slavný oštěpař Jan Železný a svého času patříval třeba i Karel Absolon, přejeme, ať jste zdraví, šťastní a spokojení a posíláme písničku. Dnes to budou sourozenci Ulrichovi Putovali kdysi hudci. Užijte si ji.

0: počasí.
1: 8 hodin a 12 minut je aktuální čas, tady je Český rozhlas Brno, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, dobré ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli s počasím a teplotami?
2: Tak většinou na obloze máme polojasno, případně oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 a 16 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese 16. června?
2: A teď dopoledne by ještě měla být spíše tato menší oblačno, odpoledne potom bude od západu přibývat oblačnost a postupně čekáme oblačno a i zataženo. Večer se pak ojediněle může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky a teploty maximální by dnes měly vyšplhat mezi 22 a 25 stupňů Celsia.
1: Když se podíváme na další dny, tady z těchto dnů ze včerejška a z dneška je patrný nárůst teplot, bude to pokračovat?
2: Ano, mělo by zítra už ta maxima mezi 24 a 28 a ve čtvrtek potom 25-29, pátek ještě teplejší, tam zatím očekáváme 28 až 32 stupňů Celsia, ale jak se ty teplé dny budou blížit, tak samozřejmě budeme vědět víc a teploty budeme postupně upřesňovat, možná trošičku o stupínek snižovat nebo možná trošičku o stupínek zvyšovat, ale opravdu to oteplení v průběhu týdne očekáváme.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 16. červen.
2: A maximum pochází z roku 1962 z Hodonína, teploměr ukázal 31 stupňů a 7 desetin, naopak minimum už z roku 1949 ze Žďárné na Blanensku, tam teploměr zůstal 2 desetiny nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová. Báro, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut. Dráha na brněnském Masarykově okruhu dostává novou barvu. Před víkendovými závody MotoGP je totiž potřeba obnovit typický nátěr trikolorou. Místo aut se teď na trati pohybují pracovníci s barvou a válečky.
1: Barví se to bílou, červenou a modrou. Po celém okruhu se takhle nacházíme ve třech skupinách a každá takhle skupina vytváříme tady tohle barvení, postupně se přesouváme, za celý dnešek bychom měli domalovat tady ty patníky.
2: Jana Jagošová natírá obrubníky kolem Masarykova okruhu už po několikáté. Kbelík a dlouhý váleček do ruky bere i její kolegyně Ela Pohnánová.
3: Práce je to celkem fajn, aspoň se to něco dělá a člověk se pořádně projde po okruhu a vidí trošku, jak se ten okruh mění něco hezčího.
4: Vy máte tedy za úkol barvit červenou, máte to takhle rozdělené podle válečku?
3: Líbila se mi červená jako tým Ferrari, tak jsem šla do červené.
4: A jak jste se o tom dozvěděla, jak se k takové práci člověk dostane?
3: Dozvěděla jsem se o tom náhodně skrz to, že jsem potkala traťového komisaře, který měl hezké auto a dala jsem se s ním do řeči a teď jsem tady taky.
2: Jeden obrubník teď dokončili, další je čeká v následující zatáčce. O několik set metrů dál brigádníci pracují taky na zavěšování reklamních poutačů na ploty kolem okruhu. Reklamu na nealkoholické pivo připevňuje Václav Bittner.
5: Jsem si šel zkusit, jak to funguje, takovéhle práce, a docela mě to aj baví.
2: Na dohled od nás pak několik dalších pracovníků chystá bezpečnostní bariéry. Jsou to velké bílé hranoly, které je potřeba nafouknout a umístit hlavně do zatáček okruhu a k tribunám. Ty už mají technici postavené, vysvětluje mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
6: Těch několik tribun, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix, stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně, a teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
2: Kapacitu tribun k sezení letos organizátoři oproti loňsku navýšili. O místa byl totiž velký zájem.
6: V prostoru startu a cíle, zejména na té zastřešené sedadlové tribuně, tam už je buď jenom několik posledních pár sedadel, anebo vůbec žádná, ale některá sedadlová místa ještě k dispozici jsou.
2: Zájem o vstupenky v předprodeji je ale podle Boháče letos o něco slabší než loni. Autodrom ale předpokládá, že lidé budou více kupovat přímo na místě jednodenní lístky, které loni k dispozici nebyly. Z Masarykova okruhu Šimon Franz, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V případu údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů radnice Brno střed podala státní zástupkyně Petra Lastovecká 4 obžaloby. U dalších 4 obviněných lidí soudu navrhla uzavřít dohodu o vině a trestu. Policie všech 8 lidí stíhala pro účast v organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Brno rozšiřuje přihlašování o nové družstevní byty o 2 lokace. Zájemci se můžou magistrátu ozývat od 1. července. Příští rok má začít výstavba v Holáskách a má být opravený také bytový dům v Mostecké ulici, informovala mluvčí Brna Klára Opálková. Oprava horkovodního potrubí ve Veselí nad Moravou bude trvat několik týdnů. Odhadují to zástupci společnosti Vesbit, která má dodávky tepla na starosti. Porucha se týká sídliště Kovářská a Masarykovy třídy. Projevila se minulý týden. Pro obyvatele zasažené oblasti firma zavedla nouzové zásobování. Opravu komplikuje to, že se potrubí kříží s vedením vysokého napětí. Divadlo Bolka Polívky včera otevřelo svoji letní scénu. Jako první v amfiteátru na Kravýhoře v Brně uvedlo inscenaci Šašek a syn s Bolkem a Vladimírem Polívkovými. Na otevřeném jevišti diváci v příštích týdnech uvidí kromě domácího souboru také koncerty různých žánrů a představení hostujících divadel, doplňá ředitelka Kateřina Komárková. Pohoří Chřiby na Kroměříšsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Dvojice se usadila na skále Kozel. Letos vyvedla 4 mláďata, informoval Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické, který populaci sokolů sleduje. Na jižní Moravě dnes bude nejprve malá oblačnost, postupně oblačno až zataženo, večer ojedinělé občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se zdržením stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu od Vyškova, také od Prahy okolo 10 minut a také v obvyklém místě na tahu Svitavy Brno mezi Milonicemi, Lipůvkou a Kuřimí. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut. Tomáš Baťa sice uměl vyrábět boty, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jestli uměl třeba zpívat nebo stepovat? To se totiž ukáže nikoli na Moravě, ale na letní scéně muzea Kampa. Tam dnes poprvé v muzikálu Klan Baťa představí i další člen rodiny známého obuvníka. Od jehož narození letos uplyne 150 let.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hessem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tím nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení, pro mě samotného je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožili na letní scéně muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vercha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 45 minut, čas na předpověď počasí. Na jihu Moravy se teploty pohybují v rozpětí mezi 13 a 16 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje skoro jasno, přechodně zvětšenou oblačnost. Odpoledne bude přibývat oblačnosti až na skoro zataženo. K večeru se může ojediněle objevit občasný déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr západní směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala Tereza Mašková a Marek Lambora, 8 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. Čas výletu a poznávání různých koutů naší krásné Moravy je v plném proudu. Dnes vás inspirujeme k výšlapu na Konpec nad Moravským Krumlovem. Stojí tam památka, která si zaslouží pozornost. Místní farář vzal svazek klíčů a ke kapli se ochotně vydal spolu s Jarkou Vykoupilovou.
1: Pavel vybíhal, právě otvírá dveře kapličky svatého Florianka nad Moravským Krumlovem. Fouká tady. Je to tak vždycky?
2: Téměř pokaždé. Tak, dveře se nám otvírají, pojďte dále.
1: Kaple vypadá zvenčí větší, než možná je potom vevnitř.
2: Nejen možná, ale určitě. Zvenku ta kaple působí velikánským dojmem a tady vevnitř neříkám, že je malá, ale je podstatně menší. Kdybychom si třeba venku všimli, tak zvenku má dvě patra, ale ta horní okna jsou pouze namalovaná.
1: Kaple svatého Florianka nese jméno patrona celého Moravského Krumlova.
2: Protože v roce 1690 Moravský Krumlov vyhořel a vlastně místní potom se rozhodli udělat nějakou prevenci proti případnému dalšímu požáru. No a tak hledali, komu by tak ten Krumlov mohli zasvětit, a protože svatý Florián je považován za patrona hasičů, je vzýván také jako pomocník proti všem různým živlům.
1: Ten kostelíček, můžeme říct, slouží dnes k jakým účelům?
2: Tak slouží především jako každý jiný kostel k účelům bohoslužebným. Na konci školního roku poděkování za školní rok, požehnání na prázdniny, žehnání jízdních kol, koloběžek. Jeden rok jsme tady měli žehnání maminkám a dětem v kočárku. V červenci, v srpnu tady bude latinská mše svatá s gregoriánskou scholou svatého Michala z Brna. Tak od covidu tu míváme i svatováclavskou mši svatou, čím se vlastně vždycky uzavírá sezóna na Florianku. Kromě teda svatofloriánské poutě a těch různých bohoslužeb a akcí, které tu míváme, tak je otevřen pravidelně od května do září, vždycky v pátek, v sobotu a v neděli odpoledne. Je otevřený ke stišení, k modlitbě, prohlídce. Z náměstí v Moravském Krumlově je necelá půl hodinka. Jo, víceméně to po červené stezce. Je to krásná procházka.
1: Kdybyste měl popsat, jak to tady vypadá pro naše posluchače?
2: Ta kaple vzadu má vchod, vepředu má oltář s obrazem svatého Floriána. A není to tedy původní obraz, je to už kopie. Je tam na něm vidět právě svatý Florián, což byl voják, to nebyl hasič, byl to voják, také v vojenském munduru. Ten jeho klasický atribut, který má, tak jak belík s vodou, a tu vodu leje na hořící dům. Dole je vlastně ta veduta, já tomu teda říkám, že to je klíčová dírka na Ležato a že se tou klíčovou dírkou díváme na Krumlov. Je to Krumlov spodobněný někdy kolem roku 1700.
1: Vy sám máte k tomuhle místu jaký vztah?
2: Předpokládám, že kladný. I když někdy jsou to starosti, tak přece jenom jako je to taková radost. Respektive tak, já to řeknu tak, že mi bylo svěřeno tohleto místo, že je to veliká důvěra.
0: Pokud vás reportáž Jarky Vykoupilové zaujala, najdete ji na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno s datem 16. června pomaličku končí. Za chvíli už jsou tu čerstvé zprávy s Věrou Šenbekovou a také srdcovky se Zdeňkem Junákem se spoustou dobré nálady, písniček a humoru, tak jak jste od Zdeňka zvyklí. Užijte si je. Na závěr trocha poezie, dnes pera je X doležala. Je mi 60, rychle musím veršovat, vždyť báseň končí. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmy na rozšíření hlavní spojnice mezi Pohořelicemi a Znojmem. 50 let od vzniku chráněné krajinné oblasti Pálava připomíná výstava v Dolních Věstonicích. Fotbalisté Znojma nedostanou od města dotaci. Dnes bude většinou oblačno, k večeru někde déšť a teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
2: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze 2 na 3 střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Zmizet z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahajuje dvoudenní návštěvu sousední Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Půl století od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Pálava připomíná nová výstava v Dolních Věstonicích na Mikulovsku. V Domě přírody Pálavy se lidé dozví více o místní historii ochrany přírody od prvních botanických rezervací po současnost. Součástí výstavy jsou i historické artefakty, říká vedoucí Domu přírody Jan Miklín.
3: Máme tady třeba ukázku ochranářského oblečení, které vlastně v těch 80. letech nafasovali, včetně třeba nějakých nášivek a tak dále. A pak tu máme různé ukázky infopanelu, ať už jde o naučné stezky nebo třeba cedule, kterými byly vyznačené rezervace. Sport.
0: Fotbalisté prvního SC Znojmo letos od města nedostanou dotaci 1 milion korun. Rozhodli o tom v pondělí zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise fotbalové asociace s klubem kvůli podezření z manipulace s výsledky zápasů a z úplatkářství.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude dnes dopoledne malá oblačnost, odpoledne postupně oblačno a zataženo, večer ojediněle občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr mírný, večer slabý a biozátěž je mírná. Výrazné oteplení ve vyšších hladinách může zvýšit zátěž lidí s kardiovaskulárními nemocemi a dýchacího ústrojí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem narostla, je od 209. postí 96,5. kilometr, zdržení je až 20 minut. Na D2 počítejte se zdržením od 3. po 0. kilometr a na příjezdu po D1 od Prahy budete popojíždět od 189. postí 96. kilometr 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kdo ocení cukroví v 16. den červnový? Dnes dobroty z kuchyňky míří hlavně za Zbyňky. Oslavencům pro radost cukru není nikdy dost, a tak přidám co by plus ještě jeden sladký kus. Už mi kmitá před očima písničková laskomina. Mlsat spolu budem směti, jako vždycky do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 16. června 2026 a při pohledu do kalendáře zjistíme, že svátek mají Zbyňkové. Já mám taky v okolí jednoho Zbyňka, to je taková partička dvou kluků, říkají si Kichoť,

děti a já s nimi jezdím a včera právě měl svátek Vít a dneska má Zbyněk, takže Zbyněk, Petržela, Zbyňku, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. No a už tady mám první přáníčko z mailové adresy. Zní takto. Prosím o zahrání písničky Láskou svět spoutej pro mou drahou ženu Dominiku Bártovou z Tišnova k našemu dnešnímu výročí. Už je to 26 let, co jsme si řekli své ano a naše láska stále jen kvete. A já udělám všechno proto, aby to tak bylo i nadále. Děkuji, Jiří Bárta. Tož, milý pane Jiří, to víte, že rád vám zahraji a taky vám vinčuji já oběma ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí, lásce a zdraví. Objednal jste si písničku, takže už je tady Daniel Hulka a Láskou svět spoutej.

Moji milí posluchači, četl jsem nedávno zajímavý článek o Zlíně. A přiznám se, že mě tak trochu zaskočil. My Moravané totiž občas děláme jednu věc. Obdivujeme města v cizině, jezdíme za architekturou do Vídně, do Německa, nebo třeba až do Holandska. A přitom jeden architektonický poklad máme skoro za rohem. Právě Zlín. Většina z nás si ho spojí s Baťou a výrobou bot. Jenže Tomáš Baťa nebudoval jen továrnu, měl mnohem odvážnější plán. Chtěl vytvořit město, kde se bude lidem dobře žít. A tak vznikly celé čtvrti domků v zeleni, školy, nemocnice, sportoviště i široké ulice. Všechno promyšlené tak, aby na sebe navazovalo a fungovalo jako jeden celek. Dodnes sem jezdí architekti z celého světa obdivovat něco, co my často považujeme za samozřejmost. Tak až pojedete někdy kolem Zlína, zkuste se na něj podívat trochu jinýma očima. Ne jako na město bod, ale jako na důkaz, že i na Moravě vznikaly věci, které předběhly svou dobu. A to je, myslím, něco, na co můžeme být hrdí. Tož tak.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A moji milí posluchači, už tady mám druhé přáníčko, to je ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Pane Junáku, zahrál byste pro potěšení písničku Okolo hradišťa. Voděnka teče pro paní Lucí Náplavovu ze Stříbrnic. Děkuji vám moc.
0: No tak, má drahá, samozřejmě, že rád vám zahrajím, neprozradila jste mi aspoň křestní jméno, ale dobře, dobře, dobře. Vybrala jste si písničku, takže ano, Okolo hradišťa a hraje Hradišťan.

A protože máme úterý, mám pro vás, moji milí posluchači, připravenou úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že vám každý den od pondělí do pátku přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 audioknihu Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, úterní indicie zní takto. Jedna kopa, to je pro mne základ. I když není kopa jako kopa. Tahle má 4 větší kusy a zbytek menších. Opakuji úterní indicii. Jedna kopa, to je pro mne základ. I když není kopa jako kopa. Tahle má 4 větší kusy a zbytek menších. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku. Jsem

0: země.
1: Dnešní srdcovky pomalinku se chýlí ke konci a já tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Zahrajte prosím veselou písničku pro mého taťku Ivoše Kučerňáka z Kyjova Boršova. Krásný den otců, tati. Děkuji, že jsi vždycky oporou a inspirací. Ivana Kohlová. Milá paní Ivanko, rád splní vaše přáníčko. No a už pro vašeho tatínka posílám písničku.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Jedna kopa, to je pro mne základ. I když není kopa jako kopa, tahle má čtyři větší kusy a zbytek menších. Tak to byla úterní indicie, nebojte se, ještě bude středeční, čtvrteční a taky páteční, takže ještě máme dostatek času, abyste byli, jak se říká, úspěšní. No, moji milí, a já ještě připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale samozřejmě musíte mi to dát vědět a máte tyto možnosti. Nejdřív mi to můžete třeba namluvit na telefonní záznamník svým hlasem. Telefonní záznamník má číslo 737 250 358 a je vám k dispozici non-stop, nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete konkrétní přáníčko s konkrétní písničkou v konkrétní den, prosím pěkně, pište mi nebo volejte mi s dostatečným předstihem, abychom to všechno stačili, jak se říká, zdramaturgovat a zprodukovat a zařadit do playlistu. Tak, to je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal. Měl desky z kůže králičí a místy už se moly do něj dali. Však slabou vůni hličí tu ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka kousek víkendu, vystřiženej aparátem směch.

mošráků jim odhodlaně odstávají uši. Tým fotkám nijak neuškodil čas, čas inkasovat chodil.

Vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo, přirovnával

říkala mi a tušil, že co hledám, už tu není. Dom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu

se mnou všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně, ze sešitu přikládal jsem v listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepím zase čistý.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Bytová kauza na radnici Brno střed míří k soudu. Ještě dnes můžou pěstitelé ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Silničáři mají vyhloubenou polovinu průzkumné štoly pro tunel pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Dnes bude většinou oblačno, k večeru někde déšť, teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Případů údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů radnice Brno střed podala státní zástupkyně Petra Lastovecká 4 obžaloby. U dalších 4 obviněných lidí soudu navrhla uzavřít dohodu o vině a trestu. Policie všech 8 lidí stíhla pro účast v organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.
2: Mezi 4 obžalovanými je i někdejší vlivný politik brněnské ODS Otakar Bradáč, který předsedal bytové komisi. Policisté v případu zasahovali na začátku října 2022. Dohromady udělali 28 bytových prohlídek a vyslechli 30 lidí. Soud tehdy poslal Bradáče do vazby, spolu s ním i dalšího obviněného jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku. Z vazby se dostali za několik měsíců. Zbylých 6 obviněných zůstalo na svobodě, šlo především o lidi spjaté s brněnským realitním trhem. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Tradičně jsou nejvíc poškozené broskvoně a meruňky. Výrazně ale letos mrazy zasáhly také jabloně. Po nahlášení škod zmapuje situaci státní zemědělský intervenční fond. Nárok na dotaci ale není automatický. První půlka průzkumné štoly tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně je vyhloubená. K jejímu dokončení zbývá necelý půl kilometr. Ředitelství silnic a dálnic štolu razí kvůli průzkumu podloží, kterým povede další část velkého městského okruhu. Doteď k tomu dělníkům stačila těžká technika. Brzy zapojí výbušniny.
3: My v tuhle chvíli jsme, dá se říct, v písčitých sedimentech.
4: Pozoruje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Zhruba za 70 metrů nás čeká brněnský skalní masiv.
4: Možná se nepůjde tak jednoduše.
3: Budeme střílet.
4: Bude to znamenat něco pro ty lidi nahoře? Můžou to vůbec pocítit, když se tady bude střílet takhle hluboko 30 metrů pod zemí?
3: To bude srovnatelné s průjezdem tramvaje.
4: Na detaily se zeptám zástupce stavební firmy Tomáše Justa. Tady chodíme po písku. Tady už bude silnice nebo bude ještě hlouběji?
5: Orientačně nějaké 2 až 3 metry pod námi bude vozovka budoucího tunelu.
4: Stavba průzkumné štoly má skončit na jaře 2027. Silničáři doufají, že stavbu samotného tunelu zahájí v roce 2029. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude dopoledne malá oblačnost, odpoledne postupně oblačno až zataženo, večer ojediněle občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr je mírný, večer bude slabý západních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. Výrazné oteplení ve vyšších hladinách může zvýšit zátěž lidí s kardiovaskulárními nemocemi a dýchacího ústrojí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem a kolonami stále počítejte na dálnici D1 a D2 u Brna. Na D1 se zdržíte ještě v nesouvislé koloně od Vyškova na Brno mezi 207 a 196 a půl kilometrem asi 10 minut. 5 minut je zdržení na D2 na příjezdu do Brna v nesouvislé koloně, která začíná na 7. kilometru. A na silnici 1/55 pozor na nehodu u obce v Norově. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás a zdraví Zdeněk Truhlář. Máme 4,5 minuty po 10. hodině a začíná dvouhodinovka dopoledního vysílání. Nabídnu vám spoustu písniček, které nestárnou, ale za chvíli se také vydáme pomyslně do Hodonína, respektive pomyslně. No náš regionální stoper se tam vydá přímo fyzicky. Co tam bude zjišťovat a proč tam jel, tak dozvíte se za chvíli. Také se ohlédneme za dalším pochoutkovým rokem. No a pozveme pozveme vás na zajímavou výstavu do zámku v Uherčicích. No a také přijdou babské rady, které se budou zabývat petrželkou. Co s ní, dozvíte se. No a po 11. hodině, přátelé, to si ještě chviličku nechám pro sebe, ale už teď můžu doporučit, nejenom poslouchejte nás, ale doporučuji po 11. hodině také třeba pustit si naši webkameru na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz. Tak více odhalíme až postupně. Teď Petr Čáslavský a písnička Kdo ví, proč láska odchází. Pěkný poslech.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař.
1: A my teraz pojdeme do Hodonína, protože v Hodoníně se mohou ode dneška zájemci vydat na pomyslnou cestu třemi světadíly s osobností Tomáše Garrigua Masaryka. Muzeum nesoucí jeho jméno připravilo vzdělávací program s názvem Masarykovy hry, který je určený nejen pro školy, ale i pro další návštěvníky. A vzdělat se zábavnou formou se vydal i náš regionální stopař Vojtěch Halaš, kterého teď zdravím po našich linkách. Dobré dopoledne.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne.
1: Vojto, jak program probíhá a co se návštěvníci dozvědí?
2: Tak účastníci se mohou vydat na pomyslnou cestu přes tři světadíly a prostřednictvím zábavných aktivit poznávají země, které byly spojené se životem a cestami Tomáše Garrigua Masaryka. Hned po příchodu dostanou jednotlivé týmy za úkol projít připravená stanoviště a splnit nejrůznější výzvy. Každé z nich představuje jinou zemi, kterou Masaryk navštívil a nabízí odlišnou aktivitu. Někde je potřeba prokázat znalosti, jinde zase šikovnost, rychlost nebo schopnost spolupracovat s ostatními. Návštěvníci se pustí do řešení logických úkolů, splní pohybové disciplíny a vyzkouší si aktivity inspirované právě různými kouty světa, které Masaryk navštívil. Nechybí ani poznávání zajímavostí z historie a kultury zemí, jako jsou právě Francie, Itálie, Rusko nebo Spojené státy. Třeba na americkém stanovišti například vyberou jednoho zástupce ze svých řad, který se stane na chvíli Tomášem Garrigem Masarykem a ten má pomyslně přesvědčit prezidenta USA Wilsona o tom, že má být Československo samostatné. Na francouzském stanovišti si zase mohou mimo jiné zahrát petang a na ruském sestavit pucle s podobiznou československých legionářů. Účastníci také nafasují kopii Masarykova pasu a za splnění jednotlivých úkolů dostanou razítko právě z jednotlivých zemí. A jelikož Masaryk rád jezdil na koni, tak se tady také mohou projet na dřevěném koni zdejší trasu kolem muzea.
1: Tak to zdá se je velmi zajímavý a hlavně poučný program. Kolik je na místě návštěvníků a kdyby měl někdo chuť zapojit se do Masarykových her, má ještě možnost?
2: Nutno ještě podotknout, že Masarykovy hry jsou doprovodným programem výstavy s názvem Masarykova cesta za demokracií, která je vevnitř tady v muzeu. No a já jsem tady teďka sice sám, ale aspoň mám prostor si to všechno vyzkoušet rychleji, ale už ráno tady byla jedna místní základní škola a je objednaných dalších 5 škol. A Masarykovy hry budou probíhat až do čtvrtka a to vždy od 8.30 ráno převážně pro objednané školy a odpoledne mezi 13. hodinou a půl patou převážně pak pro veřejnost. To vše v prostorách Masarykova muzea a jeho zahrady.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který vyjel na Masarykovy hry do Hodonína. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Děkujem, pěkný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Verbuň, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: V dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. Hrál a zpíval nám Petr Bende píseň Nad horu svítá, krásná písnička, kterou ale teď vystřídá pochoutkový rok. V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciální dušené zelí milovali Lichtenštejnové a my se to všechno naučíme dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Kounovalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nádivky do kachny.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš? Nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šlačky, já mouku žádnou dám tam trochu sušenýho mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, abych všude. Ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, takže já to tím vytřu.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl, a pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžice medu, 2 lžice sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžice oleje. A budeme ji dělat 6.
1: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení a se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů a na zelí potřebujeme.
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
1: 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky a hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Tohle je luxusní recept, to se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš. Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Deci, půl deci, to odvaříme, jo. A teď ještě si jmeme lehce z kořice a teď krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Víte, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno v sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí.
3: Ideál.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: No a vy to zvládnete určitě i bez potu. Kachna je opravdu skvělá, jak plněná paštikou, a to zelí, to je luxusní. Vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Tibora Novotného z Jarošova. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko. Půjde o miletínské modlitbičky, které po svém upeče šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Český rozhlas Brno.

0: Ano, čas běží jako šílený, máme 10 hodin a 35 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. No a teď už se vydáme na zámek Uherčice. Tam si ode dneška můžete prohlédnout novou výstavu. Podrobnosti teď proberu s kastelánkou Alenou Lisou, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co tedy návštěvníci na nové výstavě uvidí a jaký má název?
1: Tak v letošním roce je cyklus po stopách šlechtických rodů věnován šlechtě na cestách. A protože jedním z našich majitelů, kníže Emanuel Colalto, byl také cestovatelem a na počátku 20. století podnikl v té době docela zajímavou cestu do Etiopie, tehdy Habeše, podnikl ji se svým přítelem Richardem Salmem z Moravských Budějovic, tak my přiblížíme na zámku tuto jejich cestu. Návštěvníci budou moci vidět fotografie z této cesty a také deník, který si Emanuel Colalto během té cesty psal.
0: Dokdy bude výstava k vidění? Začíná dnes?
1: Začíná dnes a bude k vidění až do konce sezóny.
0: Na výstavu Šlechta na cestách Emanuel Colalto a jeho cesta do Habeše nás do zámku Uherčice pozvala kastelánka Alena Lisa. Děkuji a přeji hezký den.
1: Hezký den, naschánou.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, a co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, a tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čem já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveří mi kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu.

0: kapela Katapult a jejich někdejší pohled do budoucnosti. Teď už víme, jak to bude v tom roce, nebo jak to bylo v tom roce, o kterém Katapult zpíval v písni Až. No ale přichází čas na babské rady, které pro vás také samozřejmě dnes máme. Petrželku často používáme jen na zdobení jídel a to je škoda. Jak připomenou babské rady, tato bylinka má i mnohé zdravotní benefity.
1: Babské rady.
2: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Masarykově okruhu v Brně dokončují přípravy na víkendové závody MotoGP. Ceny v českém průmyslu v květnu dál rostly, v zemědělství prohloubily pokles. Správa Národního parku Podyjí zahajuje projekt na podporu místní populace sysla obecného. Dnes bude většinou oblačno, k večeru někde déšť a teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry, vysvětluje mluvčí automotodromu Brno Petr Boháč.
2: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
0: Ceny průmyslových výrobců v Česku dál meziročně rostou. V květnu se zvýšily o 1,5%, stouply také u stavebních prací o 3,5% a tržních služeb pro podniky o 3%. V zemědělství výrobní ceny prohloubily meziroční pokles na 13,2%. Údaje, které naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele, dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s dubnem výrobní ceny klesly v zemědělství a mírně také v průmyslu. Stavebnictví stagnovaly a ve službách lehce stouply. Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3 milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
3: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďko našli obětního beránka, který je malý klub MFK Karviná.
0: Správa Národního parku Podyjí podpoří návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit tak, aby hlodavci mohli přirozeně migrovat mezi jednotlivými koloniemi. Spolupracovat přitom bude i s vlastníky pozemků a zemědělci, říká ředitel správy Národního parku Pavel Miller.
4: Projekt bude teďka probíhat 3 roky. Součástí toho projektu je i reintrodukce sysla, to znamená, že my se budeme snažit tady tu populaci obnovit po té, co tady připravíme ty podmínky, aby tady mohla ta populace zase fungovat.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude dnes dopoledne mlálá oblačnost, odpoledne oblačno až zataženo, večer ojedinělé občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr mírný, večer slabý a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnější provoz je stále na dálnici D1 u Brna, a to jak ve směru od Vyškova, tak od Prahy. Zdržíte se ale maximálně 5 minut. Horší je teď situace na D2, kde se kvůli dopravním omezením tvoří nesouvislá kolona už od výjezdu na Blučinu. Po Brno se zdržíte zhruba 10 minut. Opatrně také ve směru na Prahu na stém 86. kilometru. Máme tam hlášené odstavené osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na Máme 4,5 minuty po 11. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno, za mikrofonem Zdeněk Truhlář. Dnes o den trošku netradičně tradičně. Tradičně možná podle Skotska a Skotů, netradičně na naše poměry. A ne náhodou, protože už za chvíli ve studiu přivítám dva velmi zajímavé hosty, Davida Neckaře a také Katku Báňovou. A budou nám vyprávět nejen o brněnském spolku Skotský pes, který združuje lidi, jež se zajímají o skotskou i irskou tématiku, ale budeme si také povídat třeba o hře na dudy, o skotských kiltech a také mnoho zajímavého o skotské kultuře. Tak věřím, že si dnešní dopolední vysílání užijete. Speciálně si ho možná užijete vy, kteří se podíváte na naše stránky brno.rozhlas.cz a pustíte si rovnou webkameru. Tak příjemný poslech, anebo i příjemný pohled.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Host není jediný, mám tady dnes dva hosty rovnou, oba dva jsou z brněnského spolku Skotský pes. Vítám tu Katku Báňovou, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: A také Davida Neckaře, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak a budeme si povídat o Skotsku a skotské kultuře. To jsem sám zvědav, co všechno se dozvíme. Určitě toho bude mnoho a možná nám to ani nebude stačit na dnešní pořad. Každopádně, čím vás zaujalo Skotsko a jeho kultura nebo historie? Dáme asi přednost dámě.
2: Já bych řekla, že to pochází z takové té keltománie, která se vyrojila ještě v 90. letech, kdy Skotsko, Irsko a podobné kultury byly hodně v kurzu a tím pádem se s nimi člověk měl šanci setkat. Tady v Brně bych to asi přímo propojila s koncerty cestovky Kudrna, díky kterým jsme mohli poslouchat různé kapely, ať už místní a skrze ně převzaté skladby právě z Irska a ze Skotska. Myslím si, že pro spoustu zvlášť Brňáků to znamenalo zažehnutí té lásky tady k těmto krásným keltským krajům.
1: Takže zažehnuto bylo i u vás. Co David, to zaujetí, kde vzniklo? Bylo to tím, že vás zaujaly skotské kilty, nošení sukně?
3: Tak já bych mohl začít tím, jak je Skotsko krásná země, plná nádherné divoké přírody a plná takových těch klasických keltských tradic, jak tady říkala Katka, ale přiznám se na rovinu, že u mě to začalo tím, že jsem chtěl vyzkoušet, jaké je to nosit něco jiného než kalhoty. A proč už vymýšlet vymyšlené, když tady existuje celý národ s bohatou tradicí nošení kiltu. Takže u mě to začalo tímhle tím a postupně se to přetavilo teda v to, že se tomu věnujeme teď už přes 20 let tady v Brně.
1: Takže spolek Skotský pes už funguje přes 20 let? Tak to
3: je,
1: mám
3: je to
1: právě.
3: Tak, no.
1: Je to tak? No, takže to byl kilt, ale kdy to začalo u vás konkrétně, prostě tam to zaujetí? Třeba právě tím, že jste chtěl sundat kaloty a
3: tak
1: nasadit
3: sukně. Přesné datum si asi nevzpomenu, ale musím tak nějak odhadnout, že to muselo být kolem roku 2003 plus minus, kdy jsem si ušil první kilt.
1: Jste si ušel přímo sám?
3: Ano,
1: jako,
3: ano,
1: jo?
3: Ano.
1: A vycházel jste přímo z těch tradic, jaké jsou? Povedl se vám kilt přesně tradiční?
3: Mám ho doteď doma a přiznám se, že teď už jako nesplňuje moje standardní požadavky na to, jak by to mělo vypadat, ale tehdy byla taková doba, kdy ještě nebyl tolik internet rozšířený, že měli jsme všichni doma vytáčené připojení, takže ty informace se scháněly mnohem hůř. Jelo se hlavně podle fotek, obrázků. Ale nějak se to povedlo, myslím si, že účel světí prostředky, takže tím to začalo a pokračuje to dál.
1: A pokračuje to dál a ta tradice postupně tady je více a více blíže k lidem. Brněnský spolek Skotský pes, který funguje přes 20 let, co vlastně všechno dělá takový spolek?
2: Já bych řekla, že ještě bych ráda zmínila jednu věc, která se mi na tom hrozně líbí, a to je to, že parta lidí kolem Davida byli zároveň táboroví vedoucí a tuhle tu lásku ke Skotsku se rozhodli jeden rok právě přetavit do skotského tématu táborů a tím pádem vlastně nakazili další velké množství lidí. A pak už jsme si řekli, že vlastně jednou za rok v létě je to málo, pojďme si to užít i během roku. A tím pádem se to začalo postupně přetavovat do akcí, samozřejmě inspirovaných skotskou tematikou. Takže na začátku byl Skotský ples, což mimo jiné díky přeřeknutí už nevíme koho, najednou dalo vzniknout názvu spolku Skotský pes, protože si to někdo špatně přečetl.
1: Chtěl právě zeptat, kde jste to vzali. Dobře, pokračujte.
2: Ano, takže prostě Skotský ples pro vás teď pořádá Skotský pes a byl Skotský ples. Jednou za rok zase málo, takže co je další na řadě? Samozřejmě svátek skotského patrona, svaté Ondřeje, 30.

0: listopadu, takže na konci listopadu potom jsme přidali skotské Kaylee, další takovou velkou neformální tancovačku. K tomu bych řekla, že zase jsme měli v té době veliké štěstí na velice milé spřátelené lidi v městské části Brno-Medlánky, kde tehdy zrovna otevírali čerstvě zrekonstruovanou tehdy historickou sýpku, která se stala naprosto dokonalým prostorem pro tenhle ten typ tanců, kde prostě si chtějí zatancovat všichni a co nejvíc. A díky tomu vlastně na každé té akci většinou tak 150 lidí, kteří všichni chtějí tancovat a společně si takhle zžívají kapelou, která třeba jezdí až z Liberce, užijeme velkou zábavu.
1: Panečku, tak já jsem si právě chystal tu otázku a čekal jsem na nějakou hlubokou historii Skotska ukrytou v tom názvu Skotský pes. A on je to obyčejný český přezek.
0: Náhoda.
1: To je krásné.
2: A já dokonce vím, kdo to byl, kdo tohle to prvně vyřkl, takže zdravíme Michala Kuluspurného. Asi teďka do Blučiny a děkujeme za pojmenování.
1: Ano, ano, přesně tak. Tak řekli jsme jména, to je důležité. Dnešními hosty z brněnského spolku Skotský pes jsou Katka Báňová a David Neckař. Budeme si povídat i za chvíli a tentokrát to bude o dudech.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes tu mám dva hosty, a to z brněnského spolku Skotský pes. Je to Katka Báňová a také David Neckař. Vy jste sebou přivezli také hudební nástroje. Dudy, to je tradiční hudební nástroj Skotska.
2: No, já bych řekl, že nejenom Skotska, ale samozřejmě se Skotskem jsou skotské dudy velice úzce spojené. Když si každý vybaví Skotsko, tak ho napadne jedna, která muž v kiltu, a druhá, která muž, který hraje, nebo dudák, co hraje na dudy.
1: Ano. Kde vlastně má tento nástroj původ? Protože i v našich končinách se dudy objevovaly.
2: Já si myslím, že každá kultura historicky nějaký podobný nástroj vyvinula, protože víme o dudách, které jsou, jak jste říkal, v Čechách, jsou i ve Španělsku, jsou i v různých jižních kulturách, takže ten princip vlastně toho vzít nějaký kožený měch, zapíchnout do toho píšťalu a měch nafouknout a potom kontinuální zvuk, který jde ven, vyluzuje tu melodii, tak to nebyl jenom nápad Skotů, ale u těch Skotů se to vlastně udrželo dodnes, jako třeba i u nás, a ten nástroj prošel nějakým postupným vývojem, kde to bylo hlavně spojeno s tím, že oni se potom, co se týká skotských armád nebo skotských regimentů, dostávali všude možně po světě. Známe záběry i ze světových válek, kde vlastně skotské regimenty šly do boje pod vedením dudáka, takže tam je to opravdu hodně známé i pro veřejnost.
1: Ano, dudy hrajou poměrně dost na hlas. To asi také má nějakou souvislost právě asi s tou armádou, aby vyděsili nepřítele.
2: Nevím, jestli jako záměrem vývoje nějakého hudebního nástroje vyděsit posluchače, tak jak jste to teďka řekl, ale v podstatě to taky fungovalo. Jo? Ten nástroj je od začátku navržený jako venkovní, takže uvnitř místnosti je to opravdu jako velký hluk. Nicméně musím říct, že když se to umí a když se to naladí, tak mně se třeba ten zvuk i líbí, ale pravdou je, že jsou i historky o tom, kdy za útoku skotského regimentu nepřítel utekl předtím, než došlo vůbec k prvnímu kontaktu, protože se báli toho, co je za kopcem, jenom kvůli tomu, co slyšeli.
1: Ano, ano, tam někam jsem zhruba mířil. Je to hudební nástroj, ladí se dudy a případně rozlaďují se?
2: No, ladí se a rozlaďují se. Je potřeba mít na paměti teplotu a vůbec vlhkost, podmínky, za kterých se hraje ten nástroj, i když spousta lidí si myslí, že ten zvuk je tak nahlas, že se to ladit nemusí, tak naopak, právě tím, že je to tak nahlas, tak se to ladit musí. A není to úplně rychlá záležitost. My jsme to tady teď kousek chvilku zkoušeli, tak doufám, že máme naladěno. Ale i když se hraje delší dobu, třeba 10 minut, tak je potom potřeba to ladění upravovat.
1: Až tak je to složité. Ale když se dudy naladí, tak se ladí do určitých tónů nebo tónin. Co na dudy zahrát nejde? Protože mám takový pocit, že něco zahrát nejde.
2: Jo, bavili jsme se o tom. No, je to tak, že dudy jsou v podstatě primitivní nástroj. Tím, že jsou tak nahlas, tak já si nezahraju s žádným komorním nástrojem, jako je třeba kytara nebo housle, a tím pádem nemám potřebu se s někým úplně sladit. Takže díky tomu dudy jsou laděné sice v tónině A, ale není to A komorní na 440 Hz. Já teda nejsem žádný hudební teoretik, ale z toho, co jsem pochytil, tak my to Ačko máme posunuté výš na 470 a 480. Takže když hrajeme s nějakým jiným nástrojem, tak on se musí přeladit. No, já to jinak nenaladím. A druhá věc je, že vlastně na té melodické píšťalce, které se říká šalmaj nebo přednička, tak my máme 9 tónů. Nejsou tam žádné půltony, nejsou tam žádné rejstříky, které by šly přepínat, takže z 9 tóny si musíme vystačit.
1: No tak doufám, že si vystačíme. David se teď může přesunout ke svému hudebnímu nástroji. No a my si budeme povídat ještě chviličku s Katkou Báňovou. Když byste nám ty dudy popsala, tak jak vlastně vypadají, protože lidé nevidí, pokud nejsou na našich webkamerách, jsou tam tuším 3 píšťaly, které míří dozadu, jedna dopředu, do jedné se ještě fouká.
3: Historicky, jak už říkal David, tak ten měch v podstatě bylo zvíře převrácené na ruby. Některé takové dudy ještě stále můžeme vidět, že když se to nepřevrátí, tak to ještě pořád má tu ovčí vlnu zvenčí, například bulharská, nebo tak jsme viděli. Jak říkal David, tak ta přední šalmaj, přednička má ty dírky, tak jak si člověk jen může představit i třeba na zobcové flétně. Zadní 3 se jmenují drony A to jsou ty, který vlastně vyluzují ten kontinuální zvuk, což znamená, že ta třetí, raz, dva, tři, čtyři, pět, pátá vlastně píštěla, která z toho trčí, je ta, kterou má David v ústech a tou vlastně fouká vzduch do měchu a loktem, potom zase ten měch mačká a ten potom vhání vzduch do těch dronů a do té šalmaje. Takže tímto způsobem vlastně kombinací úst a dvou rukou se to vlastně na to hraje a musí člověk dýchat vlastně kontinuálně.
1: Tak my si teď můžeme poslechnout jednu malou ukázku.

0: Tak to byl opravdu hromový zvuk v podání Davida Neckaře, který nám zahral na ty hlasitější dudy, které tady má. Musím říci, že v tom malém studiu je to opravdu zážitek ještě o to větší. Tak milí posluchači, dnes si povídám s Davidem Neckařem a Katkou Báňovou se brněnského spolku Skotský pes. Budeme si povídat i za chvíli. Teď pozvánky.
1: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písni

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes tu mám dva hosty, Katku Báňovou a Davida Neckaře z brněnského spolku Skotský pes. Povídáme si o skotských tradicích. Před chvílí jsme také slyšeli ukázku hry na dudy. Mně už se pomalinku vrací sluch, takže fajn. Jak můžete hrát na ty dudy, když vyluzují tak ohromný zvuk?
2: Tak někdo si zvykne a po pár letech se tomu přizpůsobí sluchové ústrojí, jinými slovy dudák ohluchne, no a nebo si vezmete špunty do uší. No,
1: špunty do uší, tak to se potom dá i sluch takto chránit. No ale slyšíte potom vůbec, co hrajete, když zase máte zacpané uši?
2: No ty špunty neodfiltrují to, co ty dudy vyloudí, takže ano.
1: Takže to se dá. No ale my se teď budeme bavit ještě o další výbavě takového tradičního skota. Dnes jsem oděn podobně jako vy, protože jsem si říkal, jak bych uvítal takovou návštěvu, tak ideálně tradičně. Takže mám na sobě také kilt. Pojďme teď k tomu kiltu. Je to tradiční skotská sukně. Proč vlastně skočtí muži nosili sukně? Ve Skotsku přeci jenom není úplně teplo.
2: Tak já začnu tím, že poděkuju, Zdeňku, že jste si vzal kilt. Připadám si tady skoro jako doma. A potom, co se týká teda toho, říkáme tomu suknice, protože sukně spíš chápu jako ženskou záležitost, ženský oděv. No a kilt vlastně vznikl, respektive základem kiltu je látka, které se říká tartan. Je to vlněná látka, která se tká teda převážně ve Skotsku a úplně původně vlastně Skotové tenhle ten oděv používali ve stylu, že to bylo jejich každodenní vybavení pro přežití na skotské vysočině, kdy si dlouhý pruh tady toho tartanu právě naskládali kolem sebe a používali to jednak jako oděv, jednak jako stán, jednak jako spacák. A ono, když to člověk umí a tak jako u mě se do toho zamotá, tak mu to vzadu udělá i takovou kapsu a říká se, že se tam dá přenášet i malé jehňátko, které se zatoulá a ten ovčák ho potřebuje dostat zpátky k tomu svému, to není hejno, jak se tomu říká, stádo. takže je to vlastně multifunkční oděv.
1: Jaké prvky v současnosti nese skotský kilt?
2: Tak základem je ta suknice, tak jak bylo třeba vidět i na těch webkamerách, a k tomu se samozřejmě pojí různé doplňky. Základem toho je, že kilt sám o sobě nemá kapsy a my muži potřebujeme mít nějakou taštičku, kam si dáme všechny nezbytné propriety pro každodenní život, takže kapsa, která se nosí vepředu na kiltu, se jmenuje sporan. A dalších doplňků je potom celá řada, tam už pak záleží, co si ten člověk chce na sebe všechno navěšet a taky kam jde, aby vypadal třeba reprezentativně, protože určitě znáte z obrázků těch skotských mužů, kteří jdou někam na ples nebo na audienci ke královně, že na sobě mají spoustu blištivého vybavení, takže leštěné přesky na opasky a různé řemeny, které jdou přes hrudě a tak, co mají dudáci třeba, takže tam už se to potom šplhá až do nebe, co si na sebe člověk může vzít.
1: A má třeba takový, řekněme, společenský oděv s kiltem nějaké předpisy, kterých se musí držet? Skoti?
2: No, myslím si, že je to podobné jako u nás, že když jdete někam do slušné společnosti, tak si asi nevezmete tenisky ke slušným plátěným kalhotám, tak podobně bych doporučil se řídit i při výběru toho skotského oděvu. Nějaká pravidla samozřejmě jsou, ale není to tak, že by tam existoval jenom jeden styl toho, jak to na sebe jako navlíct. Jo? Ten kroj jako takový je hodně spojený s historií té armády britské, protože jednu dobu byla vlastně armáda jediné místo, kde Skotové mohli ten kilt nosit. Bylo to za těch dob těch čistek vlastně po jakobickém povstání, kdy byly tartany a kilty zakázané. A samozřejmě v armádě ty pravidla platí, takže tam je to řízeno regulemi, ale v tom civilním životě vidíte, že já mám na sobě tady naše firemní tričko a nestydím se za to, takže není úplně jako dané, že by člověk musel mít to nebo ono. Moje doporučení vždycky je, kdo by to chtěl zkusit, tak ať se na sebe podívá, když si to vezme, než vyjde ven, a jestli se za sebe nestydí, tak je to v pořádku.
1: Kilt a obecně tento oděv je zkrátka tradiční. Lze poznat třeba podle vzoru na kiltu nebo barvy, z jaké oblasti daný kilt nebo člověk pochází, podobně jako u nás máme kroje a ty se také liší podle oblastí?
3: Ve Skotsku se to dělí především podle klanů, Sice to, že každý klan měl svůj tartan a přesto nejel vlak, je spíš už taky taková jakoby folklorní pověra, ale zároveň, když by se člověk podíval do katalogu tartanů, tak vlastně ty tartany jsou pojmenované po těch jednotlivých skotských klanech neboli vlastně rodinách a do dneška to tak funguje, že pokud má člověk nějaké příjmení, ať už třeba McLean, McDonald nebo jiné, tak k tomu patří nějaký konkrétní tartan. Co se mě na tom líbí je, že vlastně to není jenom jeden tartan, ale tak jako vlastně i u nás na Moravě rozlišujeme kroj denního nošení a kroj sváteční, kroj pro svobodné dívky a kroj pro vdané ženy, tak i tartany mají svoji verzi běžnou denní, svoji verzi velmi sváteční a svoji verzi lesní, tak říkajíc do přírody. Což je fajn, protože pak se na tom ty barvy mírně promění a je jasný, že to bylo prostě praktický. To znamená, když s tím šel člověk do přírody, tak tam najdete víc hnědé, víc zelené, abyste třeba někde splynuli, když jdete na lov. Protože prostě s ostře červenou a žlutou a tak dále, toho jelena asi tak lehce neulovíte.
1: Je to tak. Katka Báňová a David Neckař z brněnského spolku Skotský pes jsou dnešními hosty. Budeme si za chvíli povídat o skotských tradicích.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dva hosty dnes mám v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem a jsou to Katka Báňová a David Neckař z brněnského spolku Skotský pes. Před chvílí jsme mluvili o kiltech, těch skotských suknicích. Už jsem se naučil ten správný výraz. Katko, není vám trochu líto, že vy kilt nosit nemůžete, protože to je prý výsada jenom mužů?
2: No tak pánové nosí kilt v pánském střihu v provedení po kolena. Dámy nosí dámský kilt, neboli sukně, my klidně můžeme říct, že je to sukně. A tam je v dnešní době délka už velmi, velmi variabilní, takže mladý holky s klidem nosí prostě sukínečky do půl stehen, tak jak to známe ze školních uniform, protože vlastně ty školní uniformy v USA, ve Skotsku, v Británii, nebo já nevím, pomalu i v Koreji, vypadají, jsou vlastně kilty. To jsou skutečně dámský kilty. A nebo potom standardní délka pod kolena, taková ta jako střední. A když jdete na ples a chcete být opravdu už jako nobl, tak samozřejmě si můžete obléci i dámský kilt až po kotníky, krásnou dlouhou sukni.
1: Takže zkrátka i ženy nosí kilty
2: nakonec. Samozřejmě, nenechají si to ujít.
1: No ale ještě jedna věc, která určitě spoustu posluchačů zajímá, a to je, co se týče kiltu, praví se, že správný Skot by měl mít zkrátka jenom kilt a nic dalšího.
3: No, já nevím, jestli to můžeme teda do rozhlasu takhle, ale já se z toho zkusím vymluvit. Mluvil jsem tady o tom, že kilt dlouhou dobu byl jako součást vlastně uniformy britských regimentů nebo konkrétně skotských regimentů a berte to s rezervou, ale četl jsem takovou historku, kdy vlastně skotské regimenty byly vysílány do britských kolonií, které nezřídka byly poblíž rovníku a díky tamním povětrnostním podmínkám nebo klimatickým podmínkám se vojáci často stávali nebojeschopnými, protože tehdy se pod kiltem nosilo ještě vlněné spodní prádlo. A samozřejmě v tropech, kde ještě pod tou vlněnou suknicí teda měl ten voják další teplé vybavení, tak docházelo k tomu, že trpěli opruzeninami. No a tam teda skotští důstojníci vydali povel, že to spodní prádlo má jít dolů, aby vlastně vůbec mohli něco dělat. A ti vojáci tehda proti tomu protestovali, nelíbilo se jim to, z toho jsou pak ty záběry, kdy ti důstojníci se zrcátkem na tyčce kontrolují, jestli opravdu se tenhle ten rozkaz dodržuje. No a potom došlo k takové události nešťastné, kdy vlastně každý skotský regiment při návratu domů má projít takzvaným homecomingem, a jehož součástí bývá i přehlídka před královnou. A tehdy byla královnou královna Viktorie, která byla údajně velmi cudná. A tam ti vojáci zjistili, že vlastně pořád pod těmi kilty to prádlo nemají. No ale tehdy nesehnali před tou přehlídkou už nikoho, kdo by ten rozkaz zrušil. Takže ta přehlídka proběhla na ostro, jak se říká. A od té doby ten rozkaz platí pořád.
1: Aha. Takže to je opravdu rozkaz, který nikdy nikdo nezrušil. A pokud se nějak nechtělo.
3: Tak jsem o tom četl a co se týká toho, jak se to nosí jako v civilu, tam bych řekl, že každý podle toho, jakou má odvahu a jak chce teda interagovat potom s okolím, protože samozřejmě tohle je otázka, na kterou se nás ptají nejčastěji.
1: Ano, přesně tak. Já bych se na ní zeptal taky, kdyby mi to nebylo žinantní, jestli tedy ctíte rozkaz nebo ne i dnes.
3: No tak já bych takhle úplně do vysílání řekl, že nějaké tajemství může zůstat zachováno.
1: Výborně, dobře, tak já nebudu komentovat ani svůj kilt, respektive kilt mého kolegy Miloše Šenkýře, který mi ho zapůjčil a tím tomu samozřejmě děkuji. No a protože jste sebou vzal dva hudební nástroje, opět to budou dudy, trošku, pravda, menšího vydání, tak poprosím zase Davida Neckaře, aby se ujal hudebního nástroje. No a ještě předtím se zeptám Katky Báňové na ty další tradiční záležitosti, které se vážou ke Skotsku, co třeba takový skotský tanec. Ten je poměrně tradiční a známý.
2: Skotský tanec se rozlišuje na tři skupiny. Od formy, která je nejjednodušší a můžou ji tancovat lidé kdekoliv a jakkoliv, stačí umět napočítat do osmi a rozeznat pravou a levou nohu. To je takzvané kejlí. Pak je trošičku komplikovanější forma těch skupinových tanců, to je Scottish Country Dancing, skotské kontratance, které se vyvinuly původně z barokních kontratanců. A ta nejšpičkovější forma je forma solová a to je skoro Highland Dancing, která se zase naopak blíží svou virtuozitou až baletu. Tancuje se na špičkách, vysoko se skáče a člověk musí být velmi precizní a také se v tom soutěží.
1: Ano, a když se soutěží a tancuje, tak u toho hrajou i dudy.

0: to byla další ukázka v podání Davida Neckaře a je se mnou tady také Katka Báňová, oba z brněnského spolku Skotský pes. No a po písničce si ještě budeme povídat o tom, co vlastně Skotský pes dělá a kde všude působí. Teď Ivone Přenosilová, Boty proti lásce.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešními hosty jsou Katka Báňová a David Neckař z brněnského spolku Skotský pes. Říkám brněnský, znamená to, že působíte jenom v Brně a okolí, anebo vaše působnost je širší?
2: Já bych tu naši působnost, dejme tomu, vysvětlila tak, že nakolik většina našich členů skutečně žije v Brně a okolí a akce naše se konají v Brně, tak za tu dobu, co ty akce děláme, tak jsme si získali spíš jakoby základnu aktivních účastníků, návštěvníků našich akcí skutečně z celé republiky. Takže na ty naše akce se sjíždějí lidi od Prahy, ze Severní Moravy a z nejrůznějších koutů, včetně našeho tanečního mistra, který si vždycky na tu naši akci zaletí z Edinburghu.
1: Dokonce. To znamená, že i ze Skotska přijíždějí přátelé, co na to říkají? Opravují vás trošku, říkají, takhle to úplně u nás není, nebo naopak perfektní, máte to bezvadně zmáklé?
3: No, tak vzhledem k tomu, že nás teď pravděpodobně neslyší, tak si můžu vymýšlet, ale ne. Pravda je taková, že oni sem jezdí, protože se jim to velice líbí. Dokonce říkají, že ty akce jsou lepší, než se dělají u nich. Jo? Takže jako nevím, jestli to říkají jenom ze zdvořilosti, ale to, že sem jezdí za námi už takhle dlouhou dobu, tak to asi o něčem vypovídá.
1: Je to rozhodně potěšující. Tak kde se s vámi můžou lidé a se skotskou kulturou setkat, řekněme, v nejbližší době?
2: Tak samozřejmě nejaktuálnější jsou skotské hry, Highland Games, horalské hry, které se konají tuto sobotu v Žabovřeskách ve sportovním areálu Rosnička. Po covidové pauze jsme oživili tohletu skvělou tradici sportovních her s kulturním programem, což je v podstatě trošku takový ekvivalent hodů, tak jak u nás je prostě vesnická slavnost, tak Highland Games se ve Skotsku dělají v malých vesnicích, větších městech a tak dál. Je to vždycky příležitost, aby se lidi sešli. Stěžení na tom jsou ty sporty, které vznikly vlastně ze zemědělských prací, ale vyvinuly se právě do takových divokostí jako hod kladivem za hlavu, přenášení balvanů a nejznámější disciplína, taková ta korunní disciplína skotských her je hod kládou, kdy ale nejde o hod do dálky, dohodit co nejdál, ale co nejvíc rovně, ale zároveň se ta kláda od toho musí otočit jak ručička na hodinách, takže je to velice speciální disciplína.
1: No, tak to bude docela zajímavé, takže to bude sobota a pak prázdniny, máte volno, jedete na dovolenou.
3: Prázdniny máme volno, ale v podstatě v druhé polovině roku na podzim budeme pořádat zase tancovačku, jak už tady Katka zmínila v Medlánkách. Všechno najdou zájemci u nás na webu. No, už se těšíme.
1: No, a my se budeme těšit taky. Teď už ale nezbývá, než se rozloučit, protože se blíží 12. hodina. Mými hosty dnes byli Katka Báňová a David Neckař z brněnského spolku Skotský pes. Díky a ať se vám daří.
3: Děkujeme.
2: Nashledanou.
4: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

Za 4 minutky už se přiblíží 12. hodina a vás čeká hodinka plná dechovek. Zdeněk Truhlář se už od mikrofonu Českého rozhlasu Brno pro dnešek loučí, ale ještě bych rád připomněl, pokud byste si cokoliv z dnešního povídání s Katkou Báňovou a Davidem Neckařem z brněnského spolku Skotský pes poslechli znovu, tak samozřejmě můžete kdykoliv pomocí mobilní aplikace nebo webu můjrozhlas.cz, takže tam nás najdete. Mějte se hezky, naschledanou a naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Masarykova univerzita hledá firmu na rozšíření kolejí u ekonomicko-správní fakulty v Brně. Školy mají potíže se zháněním asistentů pedagoga. Prezident Pavel navštívil Vysočinu, zamíří i do diecézního centra mládeže v Osové Bytýšce. A bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a s nimi Pavel Chaloupka. Masarykova univerzita v Brně vybírá firmu, která postaví nové vysokoškolské koleje u ekonomicko-správní fakulty. Stavba za 900 milionů korun rozšíří stávající kapacitu o 600 lůžek. Aktuální koleje jsou pro rostoucí počet přijatých studentů nedostatečné. Jak dlouho stavba potrvá, doplňuje univerzitní mluvčí Simona Polcarová.
2: Aktuálně výstavba nových kolejí v areálu Vinařská u ekonomicko-správní fakulty se nachází v pokročilé fázi přípravy. Počítáme s tím, že stavět bychom mohli začít v polovině roku 2027. Pokud všechno dobře dopadne, tak ke konci roku 2029 by měly už ty nové kolejní bloky stát.
0: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoci dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Problémy mohou mít podle úřadu některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale i Praha, kde je kvůli nízkému platu obtížné někoho nalákat. Na dvoudenní návštěvu Vysočiny dnes přijel prezident republiky Petr Pavel se svojí manželkou. Odpoledne navštíví také diecézní středisko Mamre v Osové Bytýšce, kde bude debatovat s mladými lidmi. Do centra ho pozval jeho ředitel a farář Jan Pavlíček, který se s Petrem Pavlem potkal na dovolené v Římě.
3: Chceme mu tady vlastně ukázat to, jak, co se tady vlastně jakoby děje. Jo, to, že semka každý víkend jezdí mladí lidi, že tady máme prostě každý víkend 30 až 50 mladých lidí a snažíme se společně tady s nimi nějak žít a formovat je.
0: Omezení provozu začalo se zahájením oprav povrchu silnice druhé třídy číslo 490 mezi Horním Lapačem a Frištákem na Zlínsku, konkrétně v úseku Žabárna. Po dobu oprav bude provoz vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem v minimální šířce 3 metry a bude řízený mobilními semafory. Práce jsou rozdělené do několika etap. Hotovo by mělo být do konce srpna.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západních směrů a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D2 počítejte od 7. kilometru s kolonami. S omezením po nehodě je třeba počítat v Šardicích, stejně jako na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Opatrně projíždějte i místem nehody u Letců na křižovatce do Hrušovan. A na silnici 52 zůstává u pasohláveckého kempu odstavená dodávka. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Příjemné poledne, milí posluchači, dobrou chuť k obědu. Pochodem u slováckej búdy, nestora moravské dechovky Metoděje Prajky v podání Lanžočanky,

jen tak chcete popřát někomu pro radost, zavolejte mi prosím do vysílání na telefonní číslo 726 46 52 00 anebo napište na e-mail morava@bo.rozhlas.cz. No a kdo bude tím úplně prvním volajícím dnes, to se dozvíme po písničce Antonína Michny Zaleď holubku a hrají Vacenoviáci.

0: Tak a nám už se do vysílání teďka dovolal pan Vláďa Bobrovský. Já vás zdravím.
1: Já mám velkou radost, pane Kosíku, já vás taky moc zdravím. Všechny posluchače a Český rozhlas Brno. A já mám takové přání. Máme domově důchodců v Uchlovicích, která dneska slaví paní Kristýna Svatošová svoji krásné narození, tak i touto cestou by se rádi nechat zahrát písničku, protože už nám nebere telefony a určitě jí to předají. A ještě jednou, ještě chceme poprosit o zahrání písničky do Moravské Nové Vsi paní Helence Šimáčkové. Mám jich moc, ale to stačí. Já vám děkuji, mám rád, že jsem se zavolal.
0: Tak my taky děkujeme, že jste zavolal a určitě paní Helence i paní Kristýnce písničku za chvilku pošleme. Děkuju. Naschledanou. A jako druhá se nám dovolala paní Jiřinka Křížová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: No dobrý den, pane Kosík. Takže já bych chtěla poslat přáníčko jedné naší člence věrné gardy, paní Zdeně Puklové, slavila už krásné narozeniny, tak jí přeju za celou partu holek, aby to zdravíčko už jí nezlobilo, měla poslední dobou nějaké problémy zdravotní, pohodu v rodině a aby jsme se stále mohli tak scházet, jako jsme se scházeli do posud. Je to holka do party dobrá, takže přeju všecko dobrý a za celou partu naší věrné gardy, to jsme sokolky, abych vám to vysvětlila, od 60 do nekonečna. Takový vysoký máme rozptyl let,

0: ale je to strašne fajn, že sa takhle scházíme. Je to úžasné.
1: No, áno, tak to je moc
0: hezké.
1: Takže
0: ja vám ďakujem.
1: Rádo
0: a ďakujem za písničku a přeju všetko dobrý všem.
1: Ďakujeme.
0: Ďakujem vám. Naschledanou.
1: Mějte sa taky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A mám tady ešte vzkaz. Prosím o zahrání písničky pro Josefa Holánka z Heřmanova, ktorý dnes slaví své 50. narozeniny. Milý tatínku, 50 je sice kulaté číslo, ale pro nás si pořád ten stejný chlap s velkým srdcem, na kterého se můžeme kdykoliv spolehnout. Děkujeme ti za všechnu tvou péči, trpělivost a lásku, kterou nám každý den dáváš. K tvým dnešním 50. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající životní elán, hromadu klidu a spoustu splněných snů. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší ti přeje tvá milující rodinka. A my si teďka dáme cymbalovou muziku Zádruha a zaspívá nám Martin Kaňa.
2: Český rozhlas Brno.

0: To byl Martin Kaňa a cymbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic. No a na telefonu tady mám pana Luboše Ovsíka. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, pane Kosík. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače Českého rozhlasu a chtěl bych poprosit o písničku a poslat přání srdečné pro naši maminku, babičku, prababičku, paní Helenku Ovsíkovou z Hluku, která dneska právě slaví krásné 90. narozeniny. Chtěli bychom jí popřát hodně štěstí, spokojenosti, zdraví a božího požehnání celého srdce a to všecko i přejeme za celou rodinu dcera Jitka a syn Lubomír. Moc děkujeme.
0: Rádi vyřídíme, my děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: A další tady mám paní Aničku z Miroslavy. Dobrý den přeju i vám.
2: Dobrý den, pane Kosíku, přeju vám taky krásný den a já ráda bych vás poprosila o písničku pro dvě dámy. Jedna je moje neteř, Zdeňka Vacková, která dnes slaví narozeniny a v těchto dnech také slaví moje kamarádka paní Marie Smetáková z Vítonic. Takže dámy, oběma bych vám chtěla popřát hodně především zdraví, což je poklad pravý, k tomu trochu štěstí, pohodu, radost se svých rodin, prostě ať vám život přináší vše, co je krásné. A vám bych, chtěla bych také pozdravit všechny kamarády a přátelé, které mám přes Český rozhlas Brno. No a poděkuji za písničku a písnička bude také pro vás, pane Kosíku. Ať se vám daří v této bohulibé práci, ať vás naplňuje a máte se dobře. A jinak písnička může být pro všechny, že jo? Komu se bude líbit, ano. Ať se s ní potěší. Mějte se nádherně a
0: děkuji hezký vám. Den. Já vám taky děkuji, paní Aničko. Mějte se hezky, ať se daří. Nashledanou. A dnes se dožívá požehnaného věku 80 roků naše lázeňská kamarádka Maruška Beránková z Bukovinky. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, také štěstí do dalších roků života. Věříme, že zdárně překoná potíže se zdravím svého manžela, o kterého se stará z důvodu špatné pohyblivosti. Je velice milá, upřímná a společenská. Věříme, že jí Bůh dá sílu, aby všechny potíže překonala a aby její veselá povaha byly dále součástí svého života. Přáníčko i s pěknou písničkou zasílají Stejskalovi a Tolarovi. A ještě jeden vzkaz. Prosíme o zahrání písně k 80. narozeninám pro naši babičku Drahomíru Petříkovou z Kurovic. Milá babičko, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, ať ti ještě dlouho dobře slouží a ať máš každý den důvod k radosti. Přejeme ti, ať si pořád tak veselá, úsměvová a plná energie, jak tě všichni známe. Ať tě stále těší tvoje oblíbené procházky po dědině, ať si ještě mnohokrát projdeš celé Kurovice, zajdeš do kostela i na hřbitov zavzpomínat a ať máš kolem sebe pořád své blízké, kteří tě mají rádi. Přejeme ti, aby každý další rok byl naplněný pohodou, klidem, úsměvem a spoustou hezkých chvil. No a hlavně, ať ti nechybí síla, dobrá nálada a zdravíčko ještě na mnoho dalších let. To všechno ti od srdce přeje tvůj vnuk Radim a společně s ním i celá rodina Machová. No a teď to bude Valčík Tajná láska, který napsal Jan Grmolec a hraje Vonička V-Band.

0: Tak to nám dohrála krásná písnička od Voničky, kterou nám zaspíval Jan Grmulec a Jitka Balátová. A koho, že prosím, máme teďka na telefonu?
1: No takovýho jednoho blázna do aut, do historických a traktorů.
0: Ano,
1: ale
0: dobrý den.
1: Co jsem chtěl říct, v sobotu si jelo 1000 mil československých historických automobilů do roku výroby, tuším 37 nebo 38. Chtěl bych tímto vyslovit obdiv a úctu všem, kteří tyto klenoty udržují, ale především jim vdechují život hromady šrotu, vraku, ale taky někdy slepičáren. Ale také ještě mají ty zlaté české ručičky. Dámy a hošové, jen to prosté díky vám. Ta vůně v podvoltakech je nezapomenutelná, samozřejmě se to týče benzínu. Holky, prosím vás, jen to s těma chlapama vytržte.
0: Tak, to bylo zajímavé přání, moc za něho děkujeme. Mějte se hezky, přeju krásné odpoledne.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou a dál se nám dovolala paní Maruška ze Zahnašovic. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jendo, já vás zdravím z Zahnašovic a dneska bych chtěla, aby zaletělo přání tady do Zahnašovic. Moje kamarádka Marie Zahnalová má dneska krásné narozeniny. Tak přeju hlavně zdraví, štěstí, porodinnou pohodu a je dál taková vitální, jak je, ani neubývají síly. A ještě jedenkrát ti přeju zdraví. A v naší ulici Jarda Kobria má taky dneska narozeniny, tak to je taky náš kamarád, tak mu přeju taky zdraví a pohodu a radost vnoučat a jeho zahrádky. A to přeje za všechny Marie. Pane Honzo, děkuju a děti se krásně nazvedanou.
0: My taky děkujeme za zavolání. Mějte hezký den. A dnes slaví 81. narozeniny naše maminka, paní Drahomíra Kaňová, rodačka z Martinic a myslím, že i z Rimic, tak čtu z e-mailu. Mami, přejeme ti, ať se ti daří, spoustu zdraví a stále ten radostný pohled, který nás vítá, když přijdeme za tebou. Věř mi, že se na něj pokaždé těším. Máme tě moc rádi. Za všechny děti, vnuky a pravnuky, dcera Alka. A já k tomu přidám svých 1000 přání, které napsali pánové Blahoslav Smišovský a Stanislav Pěnčík, zpívají Zdeněk Baťka a Ludmila Kosková. No a hraje mistřiňanka.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: A já už vítám ve vysílání pana Josefa ze Šumic. Dobrý den vám přeji ještě jedenkrát.
4: Dobrý den, pane Kosík, já vás taky zdravím. Zdravím všechny posluchače a i vašeho zvukového mistra. Tak dneska mám takové přání. Dneska slaví ve Slavičíně naše švagrová Janujová své krásné mladé narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou rodinu, přeje Pepek a Maruška s rodinou. A ještě mám jedno přání, mám strašně moc kamarádů a kamarádek, nebudu je jmenovat, to bylo dlouho, tak aspoň jednoho, inženýr František Juřeník ze Šumic s rodinou a všem, kteří mě znají a já znám jich. Děkuji vám, pane Kosík.
3: Rádo se stalo, určitě panu Františkovi i paní Janě rádi za chvilku zahrajem, bude to krásná písnička určitě a tu já ještě představím za chvilku, protože teď se nám ještě dovolala do vysílání paní Zdena ze Štěpánovic. Dobrý den vám přeji taky.
5: Dobrý den. A je tu opět chvíle nade vše hezká, proto bychom dnes chtěli popřát a vaším prostřednictvím poslat hudební dárek paní Evičce Vávrové a její dceři Gabriele Vávrové ze Štěpánova nad Svratkou, které se do svátečního narozeninového dne probudí ve čtvrtek 18. června. Milá Evičko, ať ti život přináší malé i velké důvody k úsměvu. Hodně zdraví, radosti, pohody, spokojenosti a krásné chvíle prožité s rodinou. Všechno nejlepší a mnoho štěstí na každém kroku do dalších let ti přejí dcery Gabriela a Vendula, manžel Ondra, rodiče Vávrovi, maminka s tatínkem a rozvětvená rodina Kincova. Gábi, přejeme ti spoustu čarokrásných dnů, plných sluníčka, úsměvů, štěstí a zdravíčka. Ať plní se ti tajná přání a vše se daří podle představ. Prožij krásné přicházející prázdniny. Všechno nej a měj se stále báječně. To ti přejí sestra Wendy, maminka a tatínek a babička Zdena s dědečkem Jirkou. Pane Kosíku, děkuji. Naschledanou.
3: Paní Zdeno, vy jste to měla krásně připravené, takže taky vám přeji krásný den dneska. Mějte se hezky. Naschledanou.
5: Naschledanou.
3: A ještě tady nahlédnu do klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a vidím, že tady dneska slaví narozeniny pan Milan Dymák ze Zlína a také aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, tak tady dnes slaví své narozeniny pan Milan Křivánek z Olešné, takže oběma taky přejeme všechno nejlepší, ať se vám daří a posíláme pěknou písničku, jak už jsem říkal před chvilkou, od Karla Jakeše Máničko moje a zpívají Marie Svobodová a Pavel Heidinger a hraje nám Budvarka.

0: Vítám ve vysílání paní Libu z Veverské Bytišky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane Kosík, já bych chtěla popřát všem Milanům, kteří mají ve čtvrtek svátek, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, pohody a zdraví. Oni vědí, kdo to volá. A dále bych vám moc chtěla poděkovat za písničku od Voničky, protože já je miluju a udělal jste mi takovou radost, že jste je pustil.
0: Tak to mám radost, ano, byla to tajná láska od Jana.
1: Ještě, ano. Že vás znám z pořadu na pěknou notečku.
0: Ano, děkuji.
1: Který poslouchá.
0: Děkuji.
1: Děkuji vám moc.
0: Já vám taky děkuji.
1: A ještě prosím, pozdravím Jardy Wolfa, ano?
0: Určitě to poslouchá, věřím tomu, že je taky s náma u rádia, takže ano. Vám taky přeju hezký den, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji.
0: A paní Staňka z Blatnice, dobrý den.
2: Dobrý den, já posílám do éteru krásný slunečný den všetkým, kteří tuto stanicu vaši poslouchají. A chtěla bych poděkovat Pavli Hájkové za včerejší pohoštění na Vlhké. Ona měla 7. narozeniny, tak prosím vás, hrozně moc i za to všechno děkujeme, celá naše partia, a pošlete jí za to písničku. A ona určitě by se neurazila, já tu písničku pošlu aj všetkým přátelům aj známým, kteří se scházáme na těchto dechovkových pořadoch, protože my jsme ta stará garda a my tu dechovku pořád máme v krvi.
0: To je hezké. A já vám můžu slíbit, že to budou krásné červánky, ta písnička.
2: Dobře. Tak vám hrozně moc děkuju a všetkých zdravím aj na Moravě, aj na Slovensku, aj v Čechách.
0: To je
2: tak
0: se mějte.
2: Děkuju moc
0: taky.
2: Krát. Naschledanou.
0: Naschledanou. A ještě mrknu tady do dalších e-mailů. Chtěl bych pozdravit všechny železničáře, ať jim to pěkně v práci utíká a ať na sebe všichni dávají pozor. A hlavně bejčák. No a to prý pochopí jen železničáři. Je u tohoto podepsaný Ivo Procházka. A ještě jeden e-mail. Prosím vás o hudební blahopřání pro mého bratrance, pana Zdeňka Šťávu z Kněžic u Jihlavy. Milý Zdeňku, už je tomu 78 let, co si spatřil tento svět. Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Léta běží a nedají se schovat, musíme je proto respektovat. Hodně zdraví, plnou náruč štěstí a stále dobrou náladu, každý den radost malou, spokojenost a pohodu. To vše ti do dalších let přeje sestřenice Marie Hujňáková z Hodonína. A nyní si pustíme ty slibované červánky a zaspívají nám Jana Matysová a Štěpán Mátl, no a zahraje nám starobrněnská dvanáctka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám mezi námi paní Evu ze Strání. Dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou vám i všem posluchačům. Chtěla bych poslat krásnou písničku. Dnes se dožívá významného životního jubilea 90 let náš bývalý režisér z Trenčanského ochotnického divadla Karla Hegra. No, je to Stráně i Květná. Mm-hmm. Petr Bruštík. Říká se, že ten, kdo má v rodném čísle tři stejná čísla, ten je šťastný. Takže, Peťo, já si myslím, že ty šťastný jsi. A co ti k tomu štěstí ještě vlastně přát? Hlavně zdraví, hodně božích požehnání, pohody a klidu. A přeji ti to všichni bývalí i současní ochotníci, a že jich teda je, a určitě se připojí i děvčata z mechanické dílny, kde si nám mistroval. A my ochotníci se už těšíme na další setkání při nějaké krásné akci. Takže hodně zdraví a štěstí ještě k tomu.
0: Tak to bylo moc krásné srdečné přání, moc za to děkujeme. Mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuji, nashledanou.
0: A na druhé lince, prosím, kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
2: Podlesová Stopolné.
0: Dobrý den.
2: Zdravím moju nejdelší, co nám trvá kamarádství, nejdelší dobu, Lidušce Čevelovej ze Spitíhněvy. Liduško, hodně zdraví, štěstí a nech se daří a mají se dobře s tebou vždycky tvoji pravnoučci. Moc krát děkuju, pane Kocík, a zahraj se pěknou písničku, Lidušce. Děkuju, nashledanou.
0: Zahrajeme, mějte se hezky, nashledanou. A ještě další e-maily. Dobrý den, chtěl bych prosím zahrát pěknou písničku k půlkulatým narozeninám pro paní Miladu Němcovou z Lovčiček. Pevné zdraví, boží požehnání, štěstí a vše nejlepší přejí syn Miloš a Luboš s rodinami. A pravnoučci Kubík, Davídek a Tadeášek posílají prababičce velkou pusu. A další věnování letí pro pana Miloslava Sedlačíka z Vyškovce, který dnes slaví své narozeniny. Milý náš tatínku a dědečku, rok se s rokem sešel a narozeninový den ti opět nadešel. Jsme moc rádi, že tě máme a srdečné přání ti takhle posíláme. Buď stále šťastný a zdrav. Úsměv na tváři ať nosíš stále rád. To ti ze srdce přejí děti a vnoučata Matýsek, Milošek, Vojtíšek, Johanka, Víteček, Barunka a Patriček. A zahrajeme si písničku, kterou nám přináší dechová hudba Frajárka. Zaspívají Helena Brodová, Věra Zámečníková, Miroslav Mordych, Josef Zámečník a Aleš Podařil. A bude to známá Podlužanka.

To byla dechová hudba Frajárka a my už se pomalu dostáváme k dnešnímu závěru, ale mám tady ještě několik přání, takže teďka jenom jedno. Prosím o pěknou písničku pro mého manžela, pana Jiřího Slováka z Luhačovic. Ať tato hezká písnička, ať je pro tvou radost a potěšení. To ti přeje manželka Bohdana Křížková. A my si ještě v rychlosti pustíme Rozkvetla mě růžička, kterou nám zahraje Vlčnověnka.

Tak, milí přátelé, právě nám dohrála dechová hudba Vlčnověnka a my už pomalu v podkresu slyšíme dechovou hudbu Žadoviáci, kde dnes jejich kapelník Ladislav Svoboda slaví své 76. narozeniny. Tak mám tu vzkaz od kapely. Celá kapela přeje všechno nejlepší, ať se všechno daří v práci a ať vám to, pane Svobodo, dlouho krásně hraje na klarinet. A to už máme úplně závěr dnešního pořadu. Já vám všem děkuji za vaše telefonáty, e-maily a tu polku, kterou teďka posloucháme, napsal Miroslav Surka mladší, hrají, jak jsem říkal, Žadoviáci. Takže my se uvidíme spolu a uslyšíme hlavně večer po 18. hodině a těším se všechny na vás. Mějte se hezky. Loučí se Jan Kosík.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz Malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmy na rozšíření hlavní spojnice mezi Pohořelicemi a Znojmem. Resort zahraničí i v letní sezóně znovu rozšířil konzulární služby v Evropě. Kojetín má v Lužním lese u Moravy nový relaxační areál a bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
5: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze dvou na tři střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Zmizet z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
4: Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách. Macinka také apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. Zároveň doporučil, aby si předem uložili číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do krizové situace. Nový relaxační areál můžou využívat k procházkám lidé v Kojetíně na Přerovsku. Je zhruba 300 metrů od centra města v Lužním lese u slapého ramene řeky Moravy. Lokalita zahrnuje soustavu tůní, zpevněných cest a mostů a naučnou stezku. Navazuje na biocentrum, které dělníci vybudovali před 4 lety, připomíná nezávislý starosta Leoš Ptáček.
6: Charakterem je to, řekl bych, poněkud jiné, zatímco biocentrum jsme vybudovali na louce, to znamená tam se schovat někde, najít stín je poměrně problém, no tak tady jste ve stínu v podstatě na tom mokřadu pod nějakými možná 150 vzrostlými stromy, takže opravdu je to trošku jiný věm.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západních směrů. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na 14. kilometru dálnice D2 zůstává nepojízdné nákladní auto ve směru na Břeclav, blokuje pravý pruh. Opatrně projíždějte místem nehody na Růžové ulici v Brně, stejně jako v Šardicích. A na silnici 54 počítejte s omezením u Níškovic, na cestě do Žarošic, tam pracují silničáři. Pohodu na cestách přeje ze studia Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Alex a host.
1: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11. Tam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a po

0: Bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2023 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak. Ale
1: i
0: v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
1: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
0: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo. Dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
1: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do

0: to. Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal být na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, a to je z 75 000 lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba Růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
0: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude, určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5 000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových Podvodů, Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
0: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ní musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladejch, a tam došlo k neuvěřitelnému kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet, se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, si nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy, furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé, všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzní.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, co je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké, tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom tisíckrát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně, jak vím.
0: Čili něco se tam otevře
1: tak,
0: mezi 11. a 1.
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka, jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna Velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit i žád s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš oblíknout. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, který zpívá, účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládaný těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stával tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vydržet.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Silničáři mají vyhloubenou polovinu průzkumné štoly pro tunel pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Ministerstvo kultury znovu posoudí památkovou ochranu past vin v areálu bývalého hřebčína v Napajedlích. Znojmo zmírnilo vyhlášku o zákazu míčových her v Horním parku. A bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dělníci prorazili polovinu průzkumné štoly tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V podzemí vyhloubili přes půl kilometru trasy budoucího velkého městského okruhu. Stavbaři zatím v písečném podloží používají těžkou techniku. V příštích týdnech zapojí i trhavinu, protože narazí na tvrdší masiv. Práce možná vyjdou levněji než za původně vysoutěžených 725 milionů korun, doplňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: V tuhle chvíli jsme výrazně levnější v řádech desítek milionů korun, protože to prostředí bylo příznivější, ta opatření, která se tady dělají, ty rámy nemusí být tak masivní právě protože ty horniny jsou soudržné, ale samozřejmě dokud nejsme na konci, tak hovořit o úspoře peněz nebo času si úplně netroufáme, ale v tuhle chvíli jsme na tom výrazně lépe z pohledu peněz.
0: Skoro kilometrová štola má být hotová na jaře 2027. Stavba Vinohradského tunelu pak má začít v roce 2029. Spory o památkovou ochranu pastvin u Hřebčína v Napajedlích na Zlínsku se vrací na začátek. Ministerstvo kultury bude totiž na základě podnětu spolku za záchranu Hřebčína Napajedla znovu rozhodovat o tom, zda si lokalita ochranu zaslouží. Jako první o tom informoval server jezdci.cz. Minulý rok přitom ministerstvo přiznalo památkovou ochranu jen budovám v areálu, pastvinám ne. Toto rozhodnutí letos v lednu potvrdil i soud. V Horním parku ve Znojmě můžou lidé od tohoto týdne opět hrát míčové hry. Dosud je v městských parcích zakazovala vyhláška. Zastupitelé ale na pondělním zasedání povolili míčové hry hrát v části parku u hradeb. Tam podle starosty Františka Koudely z ODS nehrozí, že by míč třeba zranil kolem jdoucí.
3: Takže jsme tam vytipovali místo v hradebním příkopě, v místě, kterému říkáme takzvané kolbiště. Strážníci to budou mít i takto jakoby pod kontrolou, když někoho jakoby napomenou. Tak můžou i rovnou říct, kam může jít, nemusí ho posílat třeba až na nějaké hřiště, které je třeba u nějaké základní školy.
0: V ostatních parcích a zbytku Horního parku zákaz míčových her platí i nadále. Nejen tomuto rozhodnutí znojemských zastupitelů se budeme věnovat po půl třetí.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 počítejte na cestě do Brna od Blučiny s kolonami. V opačném směru zůstává na 14. kilometru v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. V Brně pozor u nehody na Vejrostově a také na Růžové ulici. Opatrně projíždějte i místem nehody na Ivančické ulici v Moravském Krumlově. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující dvě hodiny vás úterním odpoledním vysíláním bude provázet dnes místo Borka Kapitančika Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, dnes je 16. června a svátek má Zbyněk. Jméno slovanského původu vzniklo jako odvození na jména Zbyhněv a stejně jako Zbyhněv se i jméno Zbyněk vykládá jako ten, komu zbývá hněv nebo hněvající se. Věřím, že se dnes Zbyňkové hněvat nebudou a pokud se malinko zakaboní, zkuste jim spravit náladu úsměvem, milým slovem nebo nějakou dobrůdkou. My Zbyňkům posíláme k svátku a dobré pohodě písničky, které nestárnou. Zahrají Texmeni, zaspívá Hana Zagorová a hned v úvodu Marie Rotrová. A už za chvíli zazvoníme na Eru Štatlaře, aby nám zavtikupkoval v Hantecu. Zkrátka Eda Štatlář nám v Hantecu hodí nějaké ten betelné frk. No a my se třeba pobavíme. Nepřijdete ani o Borku hlas. O možnostech výletu si povídal v pravidelném typu klubu českých turistů s Antonínem Moravcem. A rozhovor vám nabídneme krátce před 15. hodinou. A určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, se kterými se za chvíli spojíme. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne, máme 11 minut po 14. hodině, podíváme se na počasí v tuhle chvíli s brněnskými meteorology. Dobré odpoledne, zdravím Báru Kučerovou.
2: Pěkné odpoledne.
1: Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný? Otázkou ale zůstává, jaký ten červen vlastně je. Co nám říká tato pronostika?
2: Zatím je červen, nebo teď byl takový spíše normální, ale v příštích dnech ta teplota bude postupně stoupat. Dnes jsou ta maxima očekávána mezi 22 a 25 stupni, zítra už mezi 24 a 27 stupni a potom v průběhu týdne ta maxima budou postupně stoupat.
1: Do jakých výšin se nám dostanou? Na co se můžeme těšit? Přijde léto v plné síle?
2: Ano, zdá se, že by léto v plné síle přijít mělo, byť tedy to bude začínat v neděli v 10.24 ráno a zrovna neděle zdá se, že by mohla být trošičku chladnější, ale to je samozřejmě ještě poměrně daleko, takže to budeme upřesňovat, ale do té doby v sobotu by ta maxima měla být i k 35 stupňům Celsia, konkrétně na 30 až 35 stupňů a do té doby ty teploty budou opravdu postupně stoupat mezi dny zhruba o 2 stupínky vždycky nahoru.
1: Vysoké teploty sebou často nesou například bouřky. Hrozí nám bouřkové mrky?
2: Ve finále ani tolik ne, dnes to bude spíš déšť, dešťové přehánky, zítra se nějaké bouřky objevit mohou, ale také spíše s menší pravděpodobností, ale mohou se také objevit přehánky a pak se bouřky mohou objevit v sobotu, respektive tam ta pravděpodobnost je také zatím menší, mohou se objevit v souvislosti s přehánkami, takže to počasí bude poměrně stále slunečné, ale mohou se objevit nějaké přehánky.
1: Opravdu vyhlídky jsou tu velmi pozitivní, velmi krásné na následující dny. Jaké byly teplotní rekordy v minulých letech?
2: Tak to úplné maximum pochází z roku 1962 z Hodonína, tehdy naměřili 31 stupňů a 7 desetin a naopak minimum pochází z roku 1949 ze Žďárné a tam teploměr zůstal 2 desetinky nad 0 stupňů Celsia a v těch dalších dnech se ty teplotní rekordy pohybují zhruba okolo 33 stupňů, konkrétně potom v tu sobotu tam je to 34,5 stupně Celsia, to absolutně maximum, takže se možná stane, že i v následujících dnech budou nějaké teplotní rekordy překonány.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Já děkuji vám a mějte se krásně. Pěkné odpoledne a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Máme 14 minut po 14. hodině, teď písničky, které nestárnou a za chvíli Eda Štatlař a jeho vtip, tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

nějakých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas.

život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, a co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no a tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čeho já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Soft Rock Quadu Air Supply, založené v australském Melbourne v roce 1975, doznívá na vlnách Českého rozhlasu Brno v 25. minutě po 14. hodině odpoledního vysílání. A teď už se o slovo hlásí Edat Štatlař a zvoní.
1: Edův zvonek.
2: Telefonát.
3: Drahošku, kde seš?
2: No v autě.
3: A kam to hrneš?
2: No na Domášov.
3: A kde jsi byla, lásko?
2: No na benzínce.
3: A zatíčko, s kým jsi tam byla?
2: Ty prosím tě, Fanine, co je to tok zase za výslech? Ty mě nevěříš, nebo co?
3: Věřím, drahošku, to víš, že věřím. Ale že ty jsi tam nebyla sama, že ne?
2: Je, soráč, já jsem tě tam zapomněla.
0: Odpověď na otázku, a kde si máme hrát, se ve Znojmě od tohoto týdne mění. Zastupitelé včera schválili změnu pravidel, která dovoluje hrát míčové hry v části Horního parku. To i další témata ze znojemského zastupitelstva probereme už za chvíli. Dění na Jižní Moravě pro nás sleduje Šimon Franz, tak zůstaňte s námi. A pojďme si teď udělat radost třeba další hudbou. Zpívá Jiří Schellinger.

0: Jakub Smolík na vlnách Českého rozhlasu Brno nám dospíval 5 minut po 2:30. Dobré odpoledne. Děti ve Znojmě mohou nově hrát kopanou v tamním horním parku. Zastupitelé totiž na včerejší schůzi uvolnili zákaz hraní míčových her v městských parcích. Hlasovali ale taky o odejmutí dotace kvůli fotbalové korupční kauze nebo o nákupu restaurace. Podrobnosti teď probereme s redaktorem Šimonem Francem, kterého teď zdravím ve studiu. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se změní pravidla pro hraní míčových her ve znojemských parcích?
1: Nově můžou děti, anebo i dospělí, hrát míčové hry v části horního parku, která přiléhá hradbám. Dosud podle vyhlášky z roku 2022 lidé nesměli hrát míčové hry v žádném ze znojemských městských parků. A to z bezpečnostních důvodů, aby například balón netrefil kočárek nebo procházející lidi. Zastupitelé se ale shodli na tom, že v jedné části parku toto nebezpečí nehrozí, vysvětluje starosta František Koudela z ODS.
2: Takže jsme tam vytipovali místo v hradebním příkopě, v místě, kterému říkáme takzvané kolbiště. Strážníci to budou mít i takto jakoby pod kontrolou, když někoho jakoby napomenou, tak mu můžou i rovnou říct, kam může jít, nemusí ho posílat třeba až na nějaké hřiště, které je třeba u nějaké základní školy.
1: Doplním, že v poslední době nejde o jedinou změnu, co se hraní her ve Znojmě týká. Radní města nedávno schválili změnu návštěvního řádu městských hřišť. Kromě sjednocení návštěvních hodin přibyl i požadavek na slušné chování. Strážníci v případě porušení budou moct udělovat pokuty, za opakované prohřešky hrozí i zákaz vstupu na městská hřiště. Týká se to především lidí, kteří popíjejí alkohol nebo se jinak nevhodně chovají.
0: Zmínili jsme odejmutí dotace kvůli fotbalové korupční kauze. Co zastupitelé schválili?
1: Jde o odejmutí milionové dotace fotbalovému klubu první SC Znojmo, který v korupční kauze figuruje. Město o odložení dotace rozhodlo už dřív, teď ale zastupitelé její nevyplacení potvrdili definitivně. Zároveň přijali změny v přidělování dotací, kdyby se podobné případy děly v budoucnu. A nejde o jedinou dotaci, kterou město zatím nevyplatí. Zastupitelé odložili příspěvek krajské organizaci Kruh, která poskytuje zdravotní služby pro děti. A to kvůli krajskému auditu, který teď v organizaci prověřuje souvislosti s vyplácením odměny některým zaměstnancům.
0: A co dalšího znojemští zastupitelé včera projednali?
1: Například nákup restaurace v největší městské části Příměticí. Konkrétně jde o restauraci u Polehňů, ke které patří i sál pro několik desítek lidí. Město chce objekt převzít k pořádání kulturních akcí, Příměticí totiž žádné městské společenské středisko nemá. Za restauraci město zaplatí asi 6 milionů korun, kulturní centrum chce naplno začít provozovat na začátku příštího roku.
0: Nejzajímavější témata z včerejšího zasedání znojemského zastupitelstva jsme probrali s redaktorem Šimonem Francem. Děkujeme a přeji krásné odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.
0: A teď si dáme takzvaný blond folk aerobic s Evou Sukovou alias Blondínou, která mimochodem zahraje ve čtvrtek 19 hodin v budově Českého rozhlasu Brno. A lístky jsou ještě k mání přes odkaz vstupenky na Fanšpekry na webu brno.rozhlas.cz. Tak neváhejte.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. Pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 14 hodin a 46 minut a máme tu opět pozvánku na cesty. Předtím, než sám na sérii výletů vyrazil, nám ji tady nechal kolega Borek Kapitánček a povídal si s Antonínem Moravcem z klubu českých turistů. Tak poslouchejme.
1: Dobré odpoledne, milí turističtí přátelé. Není to ani tak dávno, co jsme s Tondou Moravcem prozkoumali Rénu u Ivančic. Několik podrobností k tomu již zaznělo, ale ještě ne všechno, co chtěl říct, Antonín Moravec řekl. Dnes dostane další šanci. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Takže my jsme si stihli říct, že jsme na místě, kam sahala až Velkomoravská říše.
1: Na Réně.
2: Na Réně. A donedávna tady byly ještě stopy po tom hradišti, které ti naši předkové si tady založili. A dodnes, když pozorně půjdeme po červené turistické značce s rozhledný Alfonze Muchy směrem pod železniční most, tak budeme vidět takový tři jakoby valy. Ten poslední, ten už je skoro neviditelný, to už si lesní úpravy ho vzali, ale ty dva, které ten vnitřní, který vlastně chránil to hradiště a ten prostřední, tak ještě pořád na některých místech v tom lese najdeme. A kráčíme dál směrem k vrcholu Rény. Vrchol samotný se nachází ve výšce 319 metrů nad mořem a my jsme minuli zastavení, které se jmenuje Ulišky. Je to jedno ze zastavení, který místní sochař Pepa Zahradník kolem Ivančic vybudoval. A tady v tomto místě my sejdeme z červené turistické značky a já nemůžu nevzpomenout, jak jsme tady při nedávném výletě s ivančickými turisty měli takovou pěknou událost, protože jeden z účastníků sebou měl pejska jménem Eliška. A vypustil ho na volno, což neměl dělat, protože pejsek se okamžitě rozběhl, když zašustilo něco ve křoví a psa jsme neměli. Majitel běhal, volal, pískal a my jsme se vydali dál. Ušli jsme zhruba tak další 2 kilometry. Majitel se vrátil domů pro kolo, aby projezdil celou Rénu, kam se mu pes zaběhl. A mezi tím ale Eliška si nás našla, takže pokračovala ona ve výletu a my jsme ji předali potom až po výletě doma. My sestoupíme z toho hřebenu Rény a budeme pokračovat směrem k Rokytné kolem takzvané Němčické hájovny. Přejdeme přes řeku Rokytnou a půjdeme směrem zpátky do Ivančic, kde narazíme na další kus historie a sice narazíme na kopec, který je něco málo přes 200 metrů nad mořem, taková přílba bych řekl, že to je, nebo takový malý říp. A tomu my Vančáci říkáme Kumán. Ten Kumán nese název po těch tatarských kmenech Kumánů, kteří napadli Ivančice jako součást vojsk rakouského vojvody Albrechta v roce 1304 a traduje se, že jeden z těch jejich atamanů v Ivančicích padl a ti jeho vojáci navršili tenhle ten vrchol jako mohylu a my ji tam máme dodnes. Kousíček odsud už je opět řeka, ale ne Rokytná, ale Jihlava. Tam bývalo koupaliště na Malovansku. I dnes se tam do řeky dá jít osvěžit a tady závěr naší vycházky zakončit.
1: Jaké zajímavosti lze vidět v parku Réna? Na kopci pojmenovaném podle bohyně Rény a taky v jejím okolí. To vám pověděl v dnešní pozvánce na výlet Antonín Moravec z klubu českých turistů. Tondo, děkuji za pozvánku na výlet. Měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Snad jsme vás inspirovali na pěkný výlet nejen na Rénu u Ivančic, ale také do jejího blízkého okolí. Provázel nás Antonín Moravec z klubu českých turistů a také jste nepřišli o hlas Borka Kapitánčika.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Máme 14 hodin a 50 minut, ano, blíží se nám 15. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou, no ale do té doby ještě nás čekají písničky, které nestárnou. No a po 15. hodině si připravte už mobilní telefony, protože nás čeká tradiční soutěž Trefa, tak si rozhodně nenechte ujít a zůstaňte s námi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Masarykova univerzita hledá firmu na rozšíření kolejí u ekonomicko-správní fakulty v Brně. Podle prezidenta Pavla Nedává stavba terminálu vysokorychlostní trati v Jihlavě smysl. Voják, který zaútočil nožem na generála Hyďhu, dostal podmíněný trest. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Masarykova univerzita v Brně vybírá firmu, která postaví nové vysokoškolské koleje u ekonomicko-správní fakulty. Stavba za 900 milionů korun rozšíří stávající kapacitu o 600 lůžek. Aktuální koleje jsou pro rostoucí počet přijatých studentů nedostatečné. Jak dlouho stavba potrvá, doplňuje univerzitní mluvčí Simona Polcarová.
3: Aktuálně výstavba nových kolejí v areálu Vinařská u ekonomicko-správní fakulty se nachází v pokročilé fázi přípravy. Počítáme s tím, že stavět bychom mohli začít v polovině roku 2027. Pokud všechno dobře dopadne, tak ke konci roku 2029 by měly už ty nové kolejní bloky stát.
1: Zastávka vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem nedává z hlediska provozu smysl. V Jihlavě to dnes řekl prezident republiky Petr Pavel při setkání se zastupiteli. Právě v místní části Pávov správa železnic plánuje stavbu terminálu vysokorychlostní trati. A podle prezidenta Pavla by ale stanice na trati mezi Prahou a Brnem vlaky brzdila. Podle primátora z ODS Petra Ryšky se teď počítá s tím, že by na jihlavském terminálu zastavoval každý druhý projíždějící vlak. Městský soud v Brně uložil podmínku vojákovi, který zaútočil nožem na generála Romana Hyďhu. Stalo se to loni v září v jednom z brněnských klubů. Voják byl opilý a nožem poranil generálovi dlaň. Dnes se u soudu přiznal, omluvil se a souhlasí s tříletým podmíněným trestem. Ten navrhl žalobce Arne Nekula.
4: Těžko popsat motiv nebo důvod, to jsme se tam nedozvěděli. Já bych to nazval asi nějakou opileckou píchou. V podstatě jsem zcela spokojen za obžalobu, co hledem na to, že soud rozhodl zcela v intencích mého závěrečného návrhu. Tam byla situace zjednodušena prohlášením viny, takže byla vše otázka spíše uložení trestu a soud se stotožnil mým závěrečným návrhem.
1: Kromě toho nesmí odsouzený voják 3 roky řídit. S médií mluvit nechtěl. Rozsudek je pravomocný. Pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburku. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. Loni zde vyvedli 2 a letos 4 mláďata.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku místy zmenšenou oblačnost, jinak převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne budou četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude zpočátku vítr slabý západních, odpoledne mírný severních směrů. Biozátěž bude také mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se odkývalky tvoří kolony, na 249,5 kilometru pak v levém pruhu ve směru na Kroměříž pracují silničáři. Na D2 pozor u nehody na 2,5 kilometru ve směru na Brno. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne, máme 4 minuty po 15. hodině, úterý s datem 16. června a od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Před námi je další hodinka odpoledního vysílání. V reportážích se podíváme na přípravy před víkendovými závody MotoGP, které se chýlí ke konci, nebo ty přípravy hlavně se chýlí ke konci a motoristický pohled do světa se obrátí na Masarykův okruh v Brně. Naopak cestu z Osové Bytýšky do Říma si naplánoval farář Jan Pavlík a i na takovou cestu je dobré se připravit. Více vám prozradíme v reportážích. A co v učebnicích nebylo? I to se dozvíte od Martina Písaříka během následujících minut našeho vysílání. No a na prahu další hodiny vás vítám, tedy všechny, kdo rádi soutěží. Stejně jako Borek Kapitánček vám v úvodu nabídnu 4 témata, ze kterých si vyberete 2 a pokud do minuty na obě otázky trefíte správnou odpověď, získáte knihu. Dnešní témata se týkají Jižní Moravy, přírodopisu, vynálezů a objevů nebo historie. Otevíráme další hodinu odpoledního vysílání písničkami, které nestárnou. Až nám bude hrát ta druhá v pořadí a zpívat Louis Armstrong, volejte k nám do studia na číslo 726 46 5200. Krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dozněla nám nádherná píseň na vlnách Českého rozhlasu Brno 11 minut po 15. hodině. A teď se pustíme do soutěže. Je tu trefa. A já už zdravím našeho volajícího k nám do studia. Dobré odpoledne, kdo se k nám dovolal? Bylo to tak na poslední chvíli, tak nevím, kdo je na druhé straně linky.
1: Dobrý den, tady Jaroslav Krnova.
0: Zdravím vás, pane Jaroslave. Tak měla jsem v nabídce 4 témata. Vy jste si vybral vynálezy a objevy a historii. Je to tak?
1: Ano.
0: Trváte na tom?
1: Tak. Ano.
0: Tak se pustíme hned do soutěže. Tak nejprve vám řeknu otázku, potom vám dám 3 možnosti a teprve závěrem si řekneme, jestli ta vaše možnost, ta vaše odpověď byla ta správná. Tak ano. Pojďme na to. Tak se připravte a minutka se nám v tuhle chvíli rozbíhá. Co objevil Otto Wichle? Čeští vědci změnili svět v mnoha oborech. Jeden z jejich vynálezů dnes používají miliony lidí. Tak který je to vynález? Kardiostimulátor, měkké kontaktní čočky nebo elektronický teploměr?
1: Kontaktní čočky.
0: Nejkratší válka. Některé války trvají roky, jedna z nich se ale vešla do délky běžného fotbalového poločasu. Jak dlouho trvala válka mezi Velkou Británií a Zanzibarem v roce 1896? 2 hodiny a 10 minut, přibližně 38 minut nebo 6 hodin?
1: Jak to bylo to Bčko, prosím vás?
0: 2 hodiny a 10 minut za A, za B přibližně 38 minut nebo 6 hodin.
1: Já bych řekl to Bčko.
0: Tedy?
1: Ano, 38 minut.
0: 38 minut. Minuta nám neuběhla a výhra je vaše. Tak gratuluji. Velká gratulace, opravdu i velká poklona. Prosím, nepokládejte mi telefon, o co jsme vlastně nesoutěžili. Máte dceru, vnučku nebo někoho v rodině, kdo prochází pubertou?
1: No, určitě.
0: Tak pro vás máme knížku Dívka v bouři od nakladatelství Gazda. Můžete si společně pročíst, anebo ji můžete dál darovat, anebo se můžete také přivzdělat v dalších oblastech, než jen, nebo říkám jen, ale to není jen, než historii, objevech a vynálezech. Ještě jednou velká gratulace a přeji vám spoustu dalších úspěchů. Prosím, nepokládejte mi telefon a my se pustíme do dalších krásných písniček.
1: Ano.
0: Za chvíli nám zaspívá Karel Zich, ale vy prosím, počkejte.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

Jiří Suchý nám zpíval o Clementine, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 15 hodin a 21 minut. Natřít obrubníky trikolorou, pověsit reklamu a postavit bezpečnostní bariéry. Přípravy na víkendové závody MotoGP v Brně se chýlí ke konci. Na Masarykův okruh vás za chvíli vezmeme v reportáži. Ale ještě předtím si pojďme zaspívat s Jaromírem Nohavicou.

0: Dráha na brněnském Masarykově okruhu dostává novou barvu. Před víkendovými závody MotoGP je potřeba obnovit i typický nátěr trikolorou. Místo aut se teď na trati pohybují pracovníci s barvou a válečky.
1: Barví se to bílou, červenou a modrou. Po celém okruhu se takhle nacházíme ve třech skupinách a každá takhle skupina vytváříme tady tohle barvení, postupně se přesouváme, za celý dnešek bychom měli domalovat tady ty patníky.
2: Jana Jagošová natírá obrubníky kolem Masarykova okruhu už po několikáté. Kbelík a dlouhý váleček do ruky bere i její kolegyně Ela Pohnánová.
3: Práce je to celkem fajn, aspoň se to něco dělá a člověk se pořádně projde po okruhu a vidí trošku, jak se ten okruh mění něco hezčího.
4: Vy máte tedy za úkol barvit červenou, máte to takhle rozdělené podle válečku?
3: Líbila se mi červená jako tým Ferrari, tak jsem šla do červené.
4: A jak jste se o tom dozvěděla, jak se k takové práci člověk dostane?
3: Dozvěděla jsem se o tom náhodně skrz to, že jsem potkala traťového komisaře, který měl hezké auto a dala jsem se s ním do řeči a teď jsem tady taky.
2: Jeden obrubník teď dokončili, další je čeká v následující zatáčce. O několik set metrů dál brigádníci pracují taky na zavěšování reklamních poutačů na ploty kolem okruhu. Reklamu na nealkoholické pivo připevňuje Václav Bittner.
5: Jsem si šel zkusit, jak to funguje takovéhle práce a docela mě to aj baví.
2: Na dohled od nás pak několik dalších pracovníků chystá bezpečnostní bariéry. Jsou to velké bílé hranoly, které je potřeba nafouknout a umístit hlavně do zatáček okruhu a k tribunám. Ty už mají technici postavené, vysvětluje mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
6: Těch několik tribun, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix, stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
2: Kapacitu tribun k sezení letos organizátoři oproti loňsku navýšili. O místa byl totiž velký zájem.
6: V prostoru startu a cíle, zejména na té zastřešené sedadlové tribuně, tam už je buď jenom několik posledních pár sedadel, anebo vůbec žádná, ale některá sedadlová místa ještě k dispozici jsou.
2: Zájem o vstupenky v předprodeji je ale podle Boháče letos o něco slabší než loni. Autodrom ale předpokládá, že lidé budou více kupovat přímo na místě jednodenní lístky, které loni k dispozici nebyly. Z Masarykova okruhu Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Mám pocit, že tuhle chvíli všechny cesty vedou snad do Brna. No ale když přece jen pojedete do Říma na dovolenou, můžete si tam mimo jiné třeba i domluvit prezidentskou návštěvu. Přesně to se povedlo faráři Janu Pavlíkovi z Osové Bytýšky. Na přípravě na vzácnou návštěvu vás zavedeme už za chvíli v reportáži, tak si na ní počkejte.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám zpíval Kenny Rogers, americký zpěvák, kytarista, klavírista, fotograf, herec i hudební producent a navíc držitel ceny Grammy. To jsou písničky, které nestárnou. Dnes začíná dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla na Vysočině, kterou zahajuje na hranicích s Jižní Moravou v okolí Velké Bíteše. Do svého odpoledního programu zařadil třeba prohlídku diecézního centra Mamre v Osové Bytýšce, která pracuje s mladými lidmi. A náš reportér tam zamířil těsně před návštěvou.
1: Jan Soukup s Těrkou roztírá krém po piškotu.
2: Je to tiramisu. Ještě mám rozdělané panakoty.
1: Má čerstvě po maturitě a chystá se na vstup do semináře. V diecézním centru Mamre v Osové Bytýšce pomáhá svým kamarádům nejen s přípravou na prezidentskou návštěvu.
2: Je to malinko stres, ale zároveň, jelikož mám na to čas, tak to není tolik stresový, kdybych tady měl deadline, že to mám třeba udělat za 3 hodiny, tak je to daleko větší stres.
1: Na přípravách na prezidentskou návštěvu se podílí uvnitř i na pozemku kolem centra zhruba 10 lidí. Je mezi nimi i Lucie Chalupová, která má zrovna narozeniny.
3: Všechno nejlepší.
4: Děkuji.
3: Všechno nejlepší ti přejeme.
4: Si to tak jako vtipně sešlo, že je to jako ve stejný týden.
1: V centru pracuje a zároveň žije.
4: Se snažíme tady tak vytvářet místo setkání, místo, kde můžou vlastně mladí lidé, zhruba tak ta věková kategorie se pohybuje 12 až 25 let třeba, tak se potkávat mezi sebou navzájem a vlastně vytvářet vztahy, vytvářet společenství.
1: Prezidentská návštěva přijede do centra díky náhodě. Jeho ředitel a farář Jan Pavlíček se potkal s Petrem Pavlem při své dovolené v Římě na české koleji a pozval ho do Osové Bítýšky.
5: To je vlastně i nějak jako potvrzení toho, že věci, které se tady dějou, tak jsou vlastně jako dobrý. A že vlastně pan prezident těmhle jako nějak chce podpořit ten neziskový sektor.
1: Tamhle přišlo nějaké dítě, to k vám patří?
6: Jo, zdár Ondro, čau. Ondra deseka trávu tady.
1: Ondra deseka trávu na návštěvu.
6: Na návštěvu.
7: Takže bych to posekal tady, jo?
5: Jestli bude třeba 40 mladých lidí a vlastně tady spolu s panem prezidentem, tak bude asi 30-minutová diskuze.
1: Kromě Osové Bítýšky se dnes prezident Petr Pavel bude bavit s lidmi i na setkání v třebíckém divadle Pasáž. František Jirků, Český rozhlas.

Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

0: Petr Muk na vlnách Českého rozhlasu Brno. V odpoledním vysílání nám do 16. hodiny zbývá poslední pravidelná rubrika. Napadlo vás, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Jednou plácně přes rameno Johnny zvanej Knecht.
4: Mám pro tebe, hochu v pácu, moc fajnovej kšef.
3: Objednal hned litr rumu a pak něžně řekl:

slaný vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Dohrála a dospívala nám skupina Pacifik, posloucháte Český rozhlas Brno. Blíží se nám 16. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou a po 16. nás čeká hodina plná humoru. Dnešní scénky vám nabízí Marie Rtková a hodinu moderuje Patrik Rozehnal. Následuje zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji a po 17. v 18 hodin si pak můžete blahopřát písničkou. Dnes večer se vám bude věnovat Jan Kosík. Od mikrofonu se s vámi pro tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Přeji vám dobré odpoledne a zítra se těším opět na slyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silničáři vybrali firmy na rozšíření hlavní spojnice mezi Pohořelicemi a Znojmem. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Festival Maraton hudby Brno odhalil pokoj od Kateřiny Šedé. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
2: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze dvou na tři střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Zmizet z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korunu a 26 haléřů za litr, to je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun 35 haléřů, cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Brněnský festival Maraton hudby představil letošní baskerský pokoj od výtvarnice Kateřiny Šedé. Pouliční basking je každoroční tradicí festivalu. Umísťuje muzikanty do netradičních pokojíčků přímo na ulici. Tento rok se autorka inspirovala prostory Vily Tugendhat, která slaví 25. výročí od zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Jak pokoj vznikal, popisuje samotná umělkyně.
3: Vila Tugendhat byla docela velký oříšek. Onyxovou stěnu jsme vytvořili samolepkou, ale vlastně ten nábytek jsme skutečně koupili kopii těch skutečných židlí, které jsou z Vily Tugendhat. Účastně ty naše pokoje standardně mají poloviční velikost, takže aby jsme dosáhli toho horizontálního pocitu té vily, tak jsme spojili dva pokoje, takže letos je to dvoupokoj.
0: Pro loňský velký zájem bude na náměstí Svobody opět stát trampský srub. Lidé si tak budou moci 8. srpna zaspívat u táboráku a přespat na náměstí do druhého dne.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku místy zmenšenou oblačnost, jinak převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne budou četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude zpočátku vítr slabý, západních, odpoledne mírný, severních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic. S omezením po nehodě počítejte v Brně na ulici Švédské Valy, také na silnici první třídy číslo 43 u Kuřimi, na kruhovém objezdu na okraji Kojetína a také na silnici z Hodějic do Křižanovic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor Jáda.
5: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek Humor Jádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
6: I pěkný den všem.
5: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
6: Oh, děkuji, děkuji.
5: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
1: Humor Jáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovousem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10.

0: 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
1: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
0: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
1: Hezky.
0: A 8měsíční a Málku. Tak si chvilku počkám,
1: ano,
0: a těm budu číst určitě.
1: Myslíš,
0: nebo vyprávět.
1: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco
0: animovaného?
1: Musím
0: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
1: elektronických,
0: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
1: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte,
0: no,
1: se, když ty se ho uváděla?
0: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
1: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto startujeme

0: prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia a komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Brno z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensku.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I vám. I vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník. Vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Halo,
3: možná překvapen, že se
5: den.
3: Dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Tak zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnuto, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní bájeslovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docilují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců, v této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někde, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: No, tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu.
3: Aha.
5: Takže on to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta,
10: Halo?
3: Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: Tak, Vladimír.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny. Dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít. Vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolila, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dejte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to vedebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma.

0: A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A velký kulový zmizel před očima diváku.
3: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
2: Ano.
3: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
2: No jo, tak pracuje.
3: Pár desítek let mladší.
2: Ano, ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
3: Jo, vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
2: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako by záš.
3: Ano,
2: třeba.
3: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
2: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
3: Ano, samozřejmě obecně.
2: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, a taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
3: To říkal tak, Miroslav Moravec.
2: Ano,
3: mnoho galonů whisky.
2: Ano, Jirka Bartoška taky.
3: Taky.
2: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec?
3: Teda
2: a máš
3: vůbec
2: nějakou audioteku nebo videoteku?
3: Nemám.
2: Nemáš ani schovaný
3: mám,
2: třeba?
3: Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka a
2: chtěla jí bylo,
3: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku a to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubená. Hubeňour, jako ty.
2: A teď ty jsi pořád hubená.
3: No, ale byla jsem daleko hubenější.
2: Daleko ne.
3: Jo.
2: Maruška Redková je náš host.
3: Už to nevyžehlíš.
2: Že jo.
3: Ne.
2: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím no, někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
3: No, skvěle.
2: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, anebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
3: Marie Redková, dobrý den.
4: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Dunčila jste mi nedali, nevyhrál.
3: No, ale...
4: Mirek ze Svitav.
2: A co vybíráte teď?
4: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
3: Dobře.
2: Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
5: Hezké odpoledne, přeji Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou,
3: která vás
5: strašně ráda.
3: Děkuji, dobrý den.
5: Dobrý den, ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
3: Děkuji.
5: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
2: Dobře,
3: naslyšenou,
2: děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
3: Dobrý den.
2: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu. Hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
3: Dobrý den.
7: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
2: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
8: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
9: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
8: No to by bylo dobře.
9: Já myslela, že jste z rozhlasu.
8: Ne, ne, my jsme právě z televize.
9: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
8: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
9: Tak co? jak se ti líbím, živáčku.
8: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
9: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
8: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachvická.
9: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
8: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
2: Tady zastavujeme ukázku, zdali dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
3: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
2: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
3: Nebo něco? No, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
2: Ve konstrukci.
3: Na takové, konstrukci, jo, tak. Ano. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali, ale jinak byly tedy... fix, ano, jo, na jo. Pevné.
2: Celou tu dobu.
3: Ano.
2: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno, ale mikrofony pořád stejné.
3: Mnohem později.
2: No to já vím. To už jste vlastně
3: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
2: a prošlo. A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
3: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
2: Ale byla jsi oblečená celá.
3: To jsem byla.
2: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
3: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano.
2: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího, stále v Humoriádě. Vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: Zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
4: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se tam bavili o tom, o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
5: Ano. Ano, je to
4: malinko
5: tak.
4: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
4: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. To tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A, bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemala
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem měla taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl.
6: Ano.
7: Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní tak, budky ano, bez
7: já,
6: oken, přeplněný
7: to stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A
6: já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale ne? jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase, ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Marška Redková, děkuju.
5: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Jsi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje obstály i u ústavního soudu. Úředníci doporučují žadatelům o cestovní pasy využít rezervační systémy. Znojmo schválilo nevyplacení dotace klubu první SC Znojmo kvůli korupční kauze. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Aktualizace zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje z roku 2020, která zakotvila do územně plánovací dokumentace koridor pro trasu dálnice, označenou jako 1/73, tedy spojnici D1 na jihozápadním okraji Brna s budoucí D35, obstála i u ústavního soudu. Ten se ztotožnil s 5 let starou argumentací krajského soudu i loňským výrokem Nejvyššího správního soudu. Ústavní stížnost některých dotčených obcí a fyzických osob odmítl pro zjevnou neopodstatněnost. Vyplývá to z nálezu na úřední desce. Ministerstvo vnitra eviduje každoročně před letními prázdninami zvýšené počty vydaných cestovních pasů. O nový doklad lidé můžou požádat ve 3 různých lhůtách. Zhotovení pasu do 30 dnů vyjde na 600 korun. Nejdražší varianta do 24 hodin stojí 6 tisíc. Městské úřady i ministerstvo vnitra na letní sezónu podle vedoucího tiskového odboru Adama Rezlera bývají dobře připraveny.
4: Ministerstvo vnitra ve spolupráci se svým dodavatelem na výrobu cestovních pasů, kterým je Státní tiskárna cenin, zvládají a vždy zvládali výrobu tak, aby byla dodržena lhůta pro vydání dokladu, která je stanovena zákonem. V letní sezóně jsou nastaveny i několikasměrné provozy.
2: Fotbalový klub první SC Znojmo letos od města nedostane dotaci 1 000 000 korun kvůli korupční kauze ve fotbalových sázkách. Zastupitelé původně vyplacení dotace odložili, teď ji klubu odebírali úplně. Hlavní investor klubu Andrej Ličkivský se podle důvodové zprávy předložené zastupitelům přiznal k ovlivňování zápasů. Pokračuje nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: Takže z toho důvodu jsme odstoupili vlastně od smlouvy a zároveň jsme řešili, jak upravit ten náš dotační proces, ne třeba přímo v těch smlouvách, ale už při udělování těch dotací, tak se dát jako podmínku, že v případě, že se zjistí tady takovéto mimořádné okolnosti, které nebyly známé v momentě, kdy jsme tu dotaci udělovali, tak abychom ji mohli zase odejmout.
2: Celkem 11 posádek z řad středoškoláků z celé republiky zítra na Štěrkovišti v Otrokovicích změří síly v závodě betonových kánojí. Do projektu, který začal jako soutěž mezi vysokými školami, se v posledních letech začaly zapojovat i ty střední. Závod začne v areálu Štěrkoviště v 9 hodin.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku místy zmenšenou oblačnost, jinak převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, odpoledne budou četnější a může se vyskytnout i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Více za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se kolony tvoří od Ostrovačic na D2 zhruba od 8. kilometru. Tam pozor i u nehody na 2,5. kilometru. S omezením po nehodě počítejte v Brně na Švédských valech a také na silnici 50 u Holubic na sjezdu z D1. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 43 u Kuřimy, stejně jako na silnici 53 u Miroslavy a také u Otnic, tam u ní na cestě do Těšan zasahují záchranáři. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. D1. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Dnes je úterý 16. června roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná pořad názvem Den v kraji. I dnes vám nabídneme přehled důležitých událostí z Jižní Moravy, předpověď počasí s brněnskými meteorology a několik zajímavých reportáží. Například krátce před půl šestou se budeme věnovat tomu, že do Chřibů se po 65 letech vrátili sokoly stěhovaví. A pár minut po půl šesté zavítáme do divadla, tak určitě zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Dnešní zpravodajský přehled pro vás má Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. První půlka průzkumné štoly tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně je vyhloubená. Ředitelství silnic a dálnic štolu razí kvůli průzkumu podloží, kterým povede další část velkého městského okruhu. Doteď k tomu dělníkům stačila těžká technika, brzy zapojí výbušniny. Masarykova univerzita v Brně vybírá firmu, která postaví nové vysokoškolské koleje u ekonomicko-správní fakulty. Stavba za 900 milionů korun rozšíří stávající kapacitu o 600 lůžek. Podle univerzitní mluvčí Simony Polcarové je stavba aktuálně v pokročilé fázi přípravy.
3: Počítáme s tím, že stavět bychom mohli začít v polovině roku 2027. Pokud všechno dobře dopadne, tak ke konci roku 2029 by měly už ty nové kolejní bloky stát.
2: V případu údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů radnice Brno Střed podala státní zastupkyně Petra Lastovecká 4 obžaloby. U dalších 4 obviněných lidí soudu navrhla uzavřít dohodu o vině a trestu. Policie všech 8 lidí stíhala pro účast v organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Fotbalový klub první SC Znojmo letos od města nedostane dotaci 1 milion korun kvůli korupční kauze ve fotbalových sázkách. Zastupitelé původně vyplácení dotace odložili, teď ji klubu odebrali úplně. Hlavní investor klubu Andrej Ličkivský se podle důvodové zprávy předložené zastupitelům přiznal k ovlivňování zápasů. Správa Národního parku Podyjí podpoří návrat kriticky ohroženého sisla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit. Spolupracovat přitom bude i s vlastníky pozemků a zemědělci, říká ředitel správy Národního parku Pavel Miller.
4: Součástí toho projektu je i reintrodukce sisla. My se budeme snažit tu populaci obnovit po té, co tady připravíme ty podmínky, aby tady mohla ta populace zase fungovat.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Více informací nám sdělí meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je právě teď počasí v městech našeho kraje?
2: A většinou máme na obloze oblačno, případně možná někde skoro zataženo. Teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 21 a 24 stupni Celsia.
1: Očekáváte nějaké výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Až tak výrazné změny to nebudou, na obloze zůstane velké množství oblačnosti a přidá se k ní také občasný déšť nebo přeháňky. Ty teď postupují přes Vysočinu směrem k východu a potom k ránu by za ty srážky měly začít ubývat a s nimi částečně také oblačnost. Teploty v noci klesnou mezi 16 až 13 stupňů Celsia.
1: A jaké počasí nás čeká zítra?
2: A také bude spíše s větší oblačností, když ráno a dopoledne může být lokálně i ta oblačnost trošku menší. I tak přes den ale budeme nebo očekáváme ojedinělé přeháňky, ty budou během odpoledne četnější. Může se také objevit nějaká ojedinělá výjimečná bouřka a večer srážky postupně ustanou a s nimi začne ubývat také oblačnost. Zítřejší maxima ta by měla vyšplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Pohoří Chřiby, kousek od vodní nádrže Koryčany, po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát párek sokolů svá mláďata vyvedl a úspěšně odchoval na nedaleké skále Kozel.
1: Teď slyšíme samici.
2: Ukazuje mi lesní správce Petr Kosíř, jak nad 22 metrů vysokou skálou krouží jeden z dravců. Kolik těch sokolů tady vlastně aktuálně je?
1: Tak je tady ten pár, co tady zahnízdil, plus ty 4 mláďata, takže celkem 6.
2: A ty 4 mláďata, víme, jestli to jsou samice, samci?
1: Měl by tam být poměr pohlaví, že by to měly být 3 samice a jeden samec. Loni tady zahnízdili poprvé a loni odchovali 2 samice, takže by to mělo být pravidlem, že se tady bude ten pár vracet. Právě jeden kus přistál na té horní římse.
2: Nakukuje na nás.
1: Ano, to se na nás dívá, no. Jsou zvědaví, kdo se na ně došel podívat.
2: To je ten mladý, poznáte to? Oni jsou menší, ještě no, zatím ještě rodiče, nebo?
1: Myslím, že to je ten mladý, no, když sedí tak na té římse. Většinou ti dospělí krouží kolem a uvidíme, jestli bude mít štěstí. A ještě přiletí u další kusy, anebo jsou už v terénu, protože ty mláďata už jsou teďka opeřeny už líců.
2: A může ta mláďata ještě něco ohrozit?
1: Ty mláďata už jsou letu schopný, takže ti už jsou v kondici, takže tam už by nemělo jako být nějaký nebezpečí.
2: Pořád ale tady v okolí skály platí zákaz vstupu?
1: Je to vlastně zákaz vstupu přímo na tu skálu a ke skále nesmí nad tím lítat žádný dron a je tady vlastně do 30.6. pozastavená veškerá lesnická činnost a je to tady ještě monitorovaný hlídkama a jsou tady 3 fotopasti umístěny.
2: Odborníci jsou z návratu sokola stěhovavého do Chřibů nadšení.
3: Hlavně je důležité, že to hnízdiště je stabilní a že ten pár vyvádí mláďata.
2: Říká Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické, který zdejší sokoly sleduje.
3: Je to druh, který v minulosti byl prakticky úplně vyhuben ve střední Evropě a postupně díky ochranářským opatřením a díky tomu, že se přestalo používat DDT, tak tomu druhu se v současnosti daří dobře a postupně obsazuje svá bývalá hnízdiště. Jelikož jsou vynikající letci, tak můžou letat opravdu daleko napříč celou Evropou a zase zpátky. To se týká hlavně těch mláďat, které teďka budou se nějaký čas potulovat po Evropě. Ti dospělí taky můžou zaletět i velmi daleko, ale můžou se taky vyskytovat delší dobu v regionu. Záleží pár od páru.
2: Nejrychlejší dravce na světě, kteří během střemhlavého letu za kořistí dokáží vyvinout rychlost až 389 km v hodině, bychom tak v regionu měli vídat i v budoucnu. Z Chřibů Michal Sladký, Český rozhlas.
0: A už za malou chvíli budu mluvit s naším regionálním stopařem.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš vyrazil dnes odpoledne opět za sportem. A to v rámci jeho série o méně známých sportech. Dnes nám představí americký fotbal, respektive jeho bezkontaktní verzi flag fotbal. Vojto, jak bys nám tento sport přiblížil a jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Flag fotbal je opravdu bezkontaktní verze amerického fotbalu. Jde o rychlou a strategickou hru. Hlavní rozdíl oproti americkému fotbalu je v tom, že se hráči neskládají na zem, ale místo toho si strhávají látkové vlaječky, takzvané flagy, které mají připevněné u pasu. Principem hry je dostat se s míčem do koncové zóny soupeře. Každé mužstvo má dva pětičlenné týmy, jeden pro útok a jeden pro obranu. Na hřišti vždy nastupuje útok jednoho týmu proti obraně druhého a pak zase naopak. Posun hráče po hřišti je vždy zastaven tam, kde byl hráč i s míčem, kde byl hráči stržena vlajčka, pokud nebyl obraným týmem zachycen. Flag fotbal se dá hrát prakticky kdekoliv, tělocvičně, jako tady na travnatém hřišti nebo třeba i na pláži. A rozměry se dají upravit podle možností, ale oficiálně se hraje na hřišti o rozměrech 70x25 jardů, tedy 64x23 metrů. Krátce k historii, flag fotbal začal jako prostředek rekreace pro americké vojáky během druhé světové války, kteří pak hru přivezli domů. A zajímavostí je i to, že na zasedání Mezinárodního olympijského výboru padlo finální rozhodnutí, které umístilo flag fotbal mezi sporty, které se představí na příštích olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.
1: Vojto, jaký je tým, na jehož tréninku jsi? A hraje se tato varianta i jinde na Jižní Moravě?
2: Já jsem na hřišti, které se nachází hned vedle chátrajícího fotbalového stadionu v Brně za Lužánkami, a sportovní klub Seagrass, klub amerického fotbalu, oficiálně vznikl v roce 2012 a tým mužů stále hraje klasický americký fotbal, přesně tedy zvaný tackle fotbal. V roce 2019 pak klub rozběhl program mládežnických týmů takzvaného flag fotbalu, toho bezkontaktního sportu. A tady právě začíná trénink hráčů od 12 do 15 let, ale i starších a žen. No a jestli se ptala, jestli se hraje i jinde na Moravě, tak kromě právě klubu Seagrass je ještě jeden klub v Brně, Alligators, a pak také klub ve Znojmě.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který je na tréninku týmu Seagrass, hráčů amerického fotbalu v brněnském Králově Poli. Vojto, děkujeme, já ti přeji ještě hezký den a naslyšenou.
2: Děkuji, také přeji hezký den tobě, posluchačům, a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 36 minut. Tomáš Baťa sice uměl vyrábět boty, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jestli uměl třeba zpívat nebo stepovat? To se totiž ukáže nikoli na Moravě, ale na letní scéně Muzea Kampa. Tam dnes poprvé v muzikále Klan Baťa představí i další členy rodiny známého obuvníka, od jehož narození letos uplyne 150 let.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hessem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tom nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožili na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vercha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: Už za pár minut se podíváme na to, co museli v uplynulých dnech řešit policisté a strážníci na jihu Moravy.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

přechoď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. V tradičním čase teď pojďme nahlédnout do černé kroniky, tedy informací policie, strážníků a dalších záchranářů. Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii v Jihomoravském kraji je i střílecí nůž. Lidé dosud policií v kraji odevzdali 355 zbraní. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice. Policisté na jihu Moravy od začátku roku přijali od lidí i téměř 21 tisíc kusů střeliva a 188 kusů další munice. Mezi odevzdanými zbraněmi jsou podle vyjádření policie i raritní kousky. V případě, že držitel příslušného zbrojního oprávnění o zbraň požádá, bude mu po řádném zaregistrování vrácena. A to po kontrole, že nefigurovala při protiprávním jednání. Několikaleté policejní pátrání po 49-leté ženě ukončili v úterý dopoledne brněnští strážníci na Lesné. Oslovili ji kvůli tomu, že kouřila na zastávce, což je zakázáno. Už při ověřování jejich osobních údajů ale nabyla hlídka dojmu, že jim žena podává nepravdivé informace. Prokázala se kartičkou zdravotní pojišťovny. Její jméno však nefigurovalo v registru. Přesto si stála za tím, že strážníkům říká pravdu. Po problémech s ověřením její totožnosti vyšlo najevo, že žena má skutečně jiné příjmení a státní policisté po ní pátrají už několik let. Jakmile tedy strážníci vyřešili přestupek, za který si vysloužila několika tisícovou pokutu, předali ji do rukou státních policistů. Je 17 hodin a 49 minut. Po písničce nabídnu několik událostí, které čekáme zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Krátce před 18. hodinou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, středou 17. června roku 2026. Radní města Brna zítra rozhodnou mimo jiné o organizaci brněnských vánočních akcí od roku 2027 nebo o spolupráci na stavbě brněnské curlingové haly. Zastupitelstvo Vyškova má zítra na programu například prodeje pozemků či změnu rozpočtu města. Zastupitelé Břeclavi se budou zabývat mimo jiné schválením závěrečného účtu za rok 2025 a koupí pozemků od pošty. Pořadatelé zítra zveřejní poslední informace před víkendovými závody mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix 2026. Věřící zítra poprvé oslaví liturgickou památku blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli, která připadá na 17. června. Při mši, kterou v brněnské katedrále odslouží biskup Pavel Konzbul, si zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelích a kaplích. V Brně se zítra koná gala večer 18. ročníku přehlídky České ručičky. Představí 22 laureátů, mladé talenty z řemeslných a technických oborů. A v Národním zemědělském muzeu ve Valticích budou zítra návštěvníci moci nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a seznámit se s podsbírkami květinářství, ovocnictví, vinařství a zelinářství. Je 17 hodin a 54 minut. Pořad Den v kraji se chýlí ke konci. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a po zprávách se můžete těšit na Moravu krásnou zem dnes s Janem Kosíkem. Od mikrofonu se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno. Den v kraji.
2: Tu sais, tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Silničáři mají vyhloubenou polovinu průzkumné štoly pro tunel pod brněnským sídlištěm Vinohrady. VZP v loňském roce zaplatila přes miliardu korun za léčbu alkoholiků. Antimonopolní úřad uložil hobbymarketu Oby za delší splatnost faktur pokutu. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dělníci prorazili polovinu průzkumné štoly tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V podzemí vyhloubili přes půl kilometru trasy budoucího velkého městského okruhu. Stavbaři zatím v písečném podloží používají těžkou techniku. V příštích týdnech zapojí i trhavinu, protože narazí na tvrdší masiv. Práce možná výjdou levněji než za původně vysoutěžených 725 milionů korun, doplňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
5: V tuhle chvíli jsme výrazně levnější v řádech desítek milionů korun, protože to prostředí bylo příznivější, ta opatření, která se tady dělají, ty rámy nemusí být tak masivní právě protože ty horniny jsou soudržné, ale samozřejmě dokud nejsme na konci, tak hovořit o úspoře peněz nebo času si úplně netroufáme, ale v tuhle chvíli jsme na tom výrazně lépe z pohledu peněz.
3: Skoro kilometrová štola má být hotová na jaře 2027. Stavba Vinohradského tunelu má začít v roce 2029. Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordních 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho více než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo také zhruba 12 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. VZP je největší zdravotní pojišťovnou v Česku. Je u ní přihlášených asi 60%. Populace. Pokutu 4 miliony 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit hobbymarket Oby, dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských nebo zemědělských výrobků požadovala delší lhůty splatnosti než zákonem stanovených 30 dní. Firma pochybení přiznala. Podrobnosti dodává mluvčí úřadu Martin Švanda.
6: V celkem 63 případech zaplatila pozdě celkem 8 dodavatelům. V daném případě se nejednalo o jednorázový omyl nebo jednorázové pochybení, ale podle úřadu šlo o systematickou a účelovou praktiku, která trvala téměř 2 roky.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku místy zmenšenou oblačnost, jinak převážně oblačno, ojediněle s přehánkami. Odpoledne budou četnější a může se vyskytnout i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude foukat zpočátku slabý, západních, odpoledne mírný, severních směrů. A biozátěž bude také mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na silnici 50 projíždějte opatrně místem nehody u Holubic na sjezdu z D1. S omezením po nehodě počítejte také na Palackého ulici Vědovnicích u kruhového objezdu a nedaleko od nic na silnici do Těšan. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Krásný a příjemný dobrý večer, milí posluchači. Začíná druhá část pořadu Morava, krásná zem. A tak jako dnes v poledne vás zde vítá a zdraví Jan Kosík. Pojďme si spolu vychutnat krásné melodie a příjemné texty našich nejen moravských dechovek. A začali jsme opravdu krásným valčíkem v podání Lanžočánky. Hudbu napsal Sláva Mach, text Václav Zeman a zpíval Stanislav Balga. No a jak už jistě víte, svůj svátek dnes slaví pánové Zbyňkové a na Slovensku jsou to Blanky či Bianky. Tak pokud máte někoho ve svém okolí, tak jako já, tak telefon sem do studia je 726 46 52 00 nebo e-mail morava@bo.rozhlas.cz. No a já za sebe určitě rád popřeji skvělým muzikantům, trumpetistovi Zbyňkovi Bílkovi a klarinetistovi Zbyňkovi Němečkovi. No a Šardičanka už přichází z písní z dílny pánů Procházky a Pěnčíka Našel jsem pramínek, zpívají Radek Lačňák a Jaroslav Tesák. Tak hezký večer.

0: No a nám už se právě teď dovolal Jarda Wolf Sotnic. Zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zdravím.

0: dnes má svátek Zbíněk Pavluš z Mistříňanky. Uh-huh. Tak bych mu chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných tónů s Mistříňankou. A třetí přání, já jsem říkal, že mám dvě, ale mám tři. A třetí přání je pro vás osobně, protože 24. června bude Jendy, tak bych vám chtěl popřát k tomu svátku hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně úspěchu v nové roli moderátora tohoto krásného dechovkového pořadu.
1: Tak to je moc milé, já moc děkuju už takto dopředu. A máte ještě něco na srdci?
0: A ještě bych chtěl pozdravit všechny věrné posluchače, kteří mě znají, ať už osobně nebo přes rozhlas podle hlasu.
1: Tak dobře, tak děkujeme za zavolání a zase někdy se těším na shledanou, na viděnou, hezký večer. Já tady přidám teďka e-mailovou zprávu. Dnes slaví krásné narozeniny náš milý vnouček Mirek Koktavý ze Šumic. Přejeme mu v této slavnostní chvíli vše krásné a laskavé a do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohody a lásky. Z celého srdce blahopřeji babičky Maruška a Zdenička a děda Mirek, připojuje se také celá blízká rodina. Dále písničku pro radost posíláme milé paní Zdeničce Máčalíkové. Teď tady mám ještě druhou zprávu. Milá relace Morava, krásná zem. Chtěla bych poděkovat obětavému sanitkářovi z Holíče, panu Františkovi, a já se teďka omlouvám, nevím, zdali správně přečtu z rukopisu to příjmení, takže panu Františkovi Berkovi se vzkazem, že dobří lidé stále žijí. Přeji mu štěstí, zdraví, ochranu šaštínské Panny Marie. Dále prosím zahrejte mému bratranci Jankovi Hušekovi. Srdečně zdraví Renka Šimková ze Senice. A přichází k nám ženský sbor z Dolních Dunajovic s písní Když se večer nad dědinou sklání a hraje cymbálová muzika Dur.
2: Český rozhlas Brno.

Pani Alena Bočková nám teďka poslala e-mail, že prosí o pěknou písničku pro jednu milou a příjemnou paní z domova pro seniory. Jmenuje se paní Pavlína Seková, je velkou milovnicí dechovky a ráda poslouchá vaše pořady. Doufám, že písnička od vás ji udělá radost a potěší u srdíčka. Pevně věřím, že se s paní Pavlínkou opět někdy setkáme a zavzpomínáme. Písničku a pozdrav ji posílá Alena z Bystrce. Další písničku tady mám, nebo další přání o písničku mám pro pana Ladislava Máčalíka z Podhradí u Luhačovic k jeho 65. narozeninám. Život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme ti tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Přeji manželka, děti, vnučky a pes Monty. A zahrajeme si polku, která má krásný název Na zdraví, hraje Slezská kapela a zpívá se svým sborem Vlastimil Vlk.

0: Na zdraví!
1: Tak na zdraví, áno, krásná veselá písnička nám práve teďka dohrála, slyšeli sme ju v podání Slezské kapely, tak doufám, že ste si, milí posluchači, taky pěkně u ní zaspívali, možná si ji taky trošku připili, no a my pokračujeme v našem přání. Chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky pro pana Jarka Koblihu ze Zahnašovic k jeho dnešním narozeninám. No a popřát mu hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a rodinné pohody se svojí manželkou Liduškou. No a tomu z celého srdce přeji manželka Liduška, dcery Liduška a Leonka s rodinami a připojují se Jakubíčkovi, Škromachovi a Malíkovi. Další přání. Dneska má narozeniny kamarád a muzikant a kapelník žadoviáků pan Ladislav Svoboda z Kyjova. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání přeje Broněk Uher. Tak my už jsme dneska párkrát panu kapelníkovi Svobodovi přáli, takže já se připojuji ještě taky jedenkrát se svým blahopřáním a dobře to oslavte. No a my si teďka zahrajeme dechovou hudbu Bojané, písničku Vladimíra Hnátka. Měl jsem já frajárku, zpívá Anička Řezáčová a Vojtěch Račický.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: A já už tady na telefonu zdravím paní Květku z Kostelan nad Moravou. Dobrý večer, jak se máte, paní Květko?
3: Mám se skvěle, léto vrcholí, ale já hlavně volám, že bych chtěla popřát Zbyňkovi z Nedakonic Hermanovi a jeho skvělé ženě Danušce k svátku. Jsou to úžasní lidé, stříhá paní Pejska, všechno super, takže určitě poslouchá a chtěla bych jim popřát svátku a všechno dobré a nej a vám taky a všem posluchačům. Šlo by to?
2: Určitě by to šlo, jsme rádi, že voláte. Výborně. V každém případě je tady teďka nachystaná taková velmi, řekl bych, rozšafná polka, kterou zahraje Straňanka, jmenuje se Bílá lália, takže jestli vám to takto udělá radost, tak klidně si můžete zatancovat a budeme rádi.
3: Děkuju.
2: Já taky děkuju. Mějte hezký večer. Takže, jak jsem říkal, hraje Straňanka, zpívají Dana Hniličková, Romana Šrahulková-Bírešová a hraje od Jana Slabáka Straňanka.
0: Český rozhlas Brno.

A nyní tady mám jednu vzpomínku a čtu e-mail, který je sice adresovaný na včerejší vysílání, ale přišel až dnes, tak proto jej teďka přečtu. Chtěla bych zavzpomínat na moji milovanou maminku, paní Marii Hanáčkovou, která by dnes slavila 104. narozeniny. Taky na svého tatínka a bratra Antoníny Hanáčkovi z Podolí u Uherského Hradiště, poctivé pekaře. Ti by 13.6. slavili své svátky jména. Moc mi všichni chybí a často na ně myslívám. Dcera a sestra Marie Buráňová. No a my při této příležitosti zahrajeme krásný valčík Sukínka, který napsal Václav Bláha a zpívá Ivana Brožová, hraje Formanka.

A ještě druhá vzpomínka. Dobrý podvečer. Dnes 16.6.2026 by můj jediný milovaný syn Martínek Tomanec z Vizovic oslavil nedožité 44. narozeniny. Z celého srdce bych mu chtěla nechat zahrát nějakou milou písničku jako poděkování za vše, co pro mě znamenal. Martinku, můj nejdražší, vzpomínám a myslím na tebe každý den. S láskou tvá milující maminka Ivana a kamarádky i sousedé z tvých rodných Vizovic. A zahrajeme si krásný valčík Cestička od dubí, ten napsal Václav Maňas mladší, otextoval Josef Křivák, zpívají Věra Blahová a Ilona Tauberová a zahraje nám ji Sivická kapela.

Ještě dneska popřejeme našim přátelům z klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, panu Milanu Dymákovi ze Zlína a aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Tam dneska slaví své narozeniny Milan Křivánek z Olešné. Takže já vám přeju sám za sebe i za celou tady naši redakci hodně štěstí, zdraví, ať vás neopouští optimismus, ať jste stále v pohodě. A zahrajeme si krásnou písničku Kdybych já měl, a je to polka zase pánů Procházky a Pěnčíka, tak jak jsme to tady dneska měli, ale zpívají Tereza Dulovcová, Kristýna Kordulová a Miroslav Toman. No a zahraje nám to veselá muzika Ratiškovice.

Není to tak dávno, kdy jsem byl na koncertě úplně skvělé slovenské kapely, která se jmenuje Kryžovianka a pochází z Kryžovian nad Dudváhom. Mají natočené krásné CDčko a my si z něho teďka pustíme, když se jmenuju Jan Kosík, tak prýdi Janík Prmilený.

0: Tak a ještě tady máme jeden telefon. Dobrý večer, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady je Mirek Bárova, tentokrát ze Šumavy vám volám a já jsem vám chtěl říct, že jenom k tomu, jak jste říkal, že pro vás ta písnička, tak ještě potom Nechodí Janku přes Polánku.
0: Ano,
1: ale
0: ano,
1: já,
0: ano.
1: To je i moja písnička, protože já jsem Janku, víte, takže
0: to
1: Nechodí Janku přes Polánku. Ale včera měl narozeniny můj brácha Petr Janku, 63 roku, jednou za život se to stane, že ten 63. ročník má 63, takže mu přeju všechno nejlepší, zdraví, štěstí, boží požehnání. No a bude Milana tento týden, tak panu Milanu Mlakovičkovi a Milanu Kubišovi bych nechal zahrát taky pěknou písničku a zdravím všechny přátelé a známé. Děkuji.
0: Tak my taky děkujeme a ta krásná písnička bude Nad Miločkou dědinu, kterou nám zahraje Miločanka.
2: Český rozhlas Brno.

Přálo by se, bylo by dobré určitě, kdybych i já vám poděkoval za to, že jste mě přijali vlastně do své rodiny. Získávám spoustu e-mailů, spoustu pozitivních zpráv, takže já vám za to velmi děkuju a jsem rád, že tady s váma můžu být. No a já doufám, že už jste si je trošku zatancovali, pospívali a jako takové mé poděkování vám teďka pustím směs polek, kterou hraje Gloria a musím se přiznat, tuto směsku já mám velice rád, takže si pojďme spolu užít.

Milí přátelé, je tady čas loučení. Já vám moc děkuji, že jsme spolu mohli strávit hodinku při nejen Moravské Dechovce. No a co následuje potom? Po zprávách pořad na pěknou notečku. Ten bude na besedě u Harnošů ve Strážnici. Už příští týden vypuknou další strážnické slavnosti. A když se řekne Strážnice, tak mnohým vytane na mysli jméno zpěváka Václava Harnoše. Redaktor Jaroslav Kneisel se vydal na besedu právě do Strážnice. Na někdejší podobu folklorního festivalu i svého manžela Václava Harnoše zavzpomínala jeho manželka Anna Harnošová a přidala se také vnučka Kateřina Šíblová, která je hráčkou a učitelkou hry na cimbál. No a nyní za doprovodu orchestrálního valčíku Zdeňka Gurského s názvem Duha se loučí a za pozornost děkuje Jan Kosík. Hraje Podlužanka, tak a vy mějte krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Masarykova univerzita hledá firmu na rozšíření kolejí u ekonomicko-správní fakulty v Brně. Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Pavla šťastný. Znojmo zmírnilo vyhlášku o zákazu míčových her v Horním parku a zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Masarykova univerzita v Brně vybírá firmu, která postaví nové vysokoškolské koleje u ekonomicko-správní fakulty. Stavba za 900 milionů korun rozšíří stávající kapacitu o 600 lůžek. Aktuální koleje jsou pro rostoucí počet přijatých studentů nedostatečné. Jak dlouho stavba potrvá, doplňuje univerzitní mluvčí Simona Polcarová.
2: Aktuálně výstavba nových kolejí v areálu Vinařská u ekonomicko-správní fakulty se nachází v pokročilé fázi přípravy. Počítáme s tím, že stavět bychom mohli začít v polovině roku 2027. Pokud všechno dobře dopadne, tak ke konci roku 2029 by měly už ty nové kolejní bloky stát.
0: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu, řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát. Pavel také zkritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o mezirezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Teď se prezident Pavel účastní v Třebíči veřejné debaty s občany. Zítra jej kromě prohlídky testovacího polygonu pro drony v Moravských Budějovicích čeká i diskuze se starosty na téma dostavby jaderné elektrárny Dukovany. V Horním parku ve Znojmě můžou lidé od tohoto týdne opět hrát míčové hry. Dosud je v městských parcích zakazovala vyhláška. Zastupitelé ale na pondělním zasedání povolili míčové hry hrát v části parku u hradeb. Tam podle starosty Františka Koudely z ODS nehrozí, že by míč třeba zranil kolem jdoucí.
3: Takže jsme tam vytipovali místo v hradebním příkopě, v místě, kterému říkáme takzvané kolbiště. Strážníci to budou mít i takto jakoby pod kontrolou, když někoho jakoby napomenou, tak mu můžou i rovnou říct, kam může jít, nemusí ho posílat třeba až na nějaké hřiště, které je třeba u nějaké základní školy.
0: V ostatních parcích a zbytku Horního parku zákaz míčových her platí i nadále.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku místy zmenšenou oblačnost, jinak převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, odpoledne budou četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude foukat zpočátku slabý, západních, odpoledne mírní, severních směrů a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 94,5 kilometru ve směru na Vyškov. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Žarošické ulici a opatrně projíždějte i místem nehody u Otnic na silnici do Těšan. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Vážení a milí, krásný podvečer. Nyní je ta nejlepší chvíle na další díl pořadu Na pěknu notečku, u kterého vás od mikrofonu zdraví Jaroslav Kneisel. A hned z kraje prozradím, že si vyjedeme na výlet, na besedu do Strážnice. Už příští týden je tady 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Tedy je nejlepší čas na vzpomínání na minulé ročníky, ale dnes také třeba na jeden z významných hlasů Strážnice. Na zpěváka, bez kterého by mnoho ročníků strážnických slavností ani nezačalo. Přátelé, jsem moc vděčný za pozvání od Anny Harnošové, manželky zpěváka Václava Harnoše. Ten nám bude dnes i po celý pořad zpívat, buď za doprovodu brolnu nebo muziky Slávka Volavého. A ve Strážnici jsem se potkal v kuchyni u Harnošu nejen s nedávno jubilující devadesátnicí Annou Harnošovou, ale také s vnučkou Václava Harnoše, cymbalistkou a učitelkou hry na cymbál Kateřinou Šíblovou, která to naše společné setkání tak trochu spískala. Moji milí, tak alou do Strážnice a začátkem lidová hitovka z nejznámějších, kterou zpívá Václav Harnoš a hraje muzika Slávka Volavého.

0: Paní Hrnošová, vy nejste strážničanka, odkud vy jste?
1: Já pocházím z Hroznové Lhoty, rodačka z Hroznové Lhoty. A manžel byl zase z Tvarožné Lhoty.
0: No a strážnické slavnosti, vzpomenete si, na kolikátých prvých jste byla?
1: No, to jsme ještě tam jeli na kolách.
0: Už jste byli svoji nebo ještě nebyli?
1: Ne, ještě jsme nebyli svoji, protože my jsme se brali 1955, tak to bylo asi buď v ten 53. roku, tak nějak. To se vždycky ráno jelo dom na kolách.
0: No a v čem ty slavnosti byly tehdy jiné, než jsou třeba dnes? Jestli teda chodíváte, já tuším, že chodíváte ještě pořád, tak je tam nějaká změna?
1: Tak je to určitě, takové určité změny jsou i v té strážnici, jak se to zdobývalo a všecko. No ale pořád, ale je ten folklor krásný a pořád jako jsou to strážnické slavnosti a myslím si, že lidi se mi rádi jezdí a potom mají pěkné vzpomínky.
0: No, to je Anna Hrnošová, ale teďka vnučka Kateřina už Šíblová. Katko, ty teda nebydlíš ve strážnici, vy bydlíte ve Vracově, nebo jsi byla od děcka ve Vracově, tak ty a strážnické slavnosti od malička si jako z folklorní rodiny musela navštěvovat, nebo se s tomu vyhýbala, chtěla, nechtěla?
2: Ne, nemusela jsem určitě. Já si myslím, že tak jako přirozeně, jako každá je nějaká folklorní dítko, co v tom vyrůstá, tak jako k tomu přirozeně jako tíhne, takže určitě to nebylo nějaké, že musíš, nucené. Já jsem ráda chodívala ve strážnickém a babička mi tady sehnala dětský strážnický kroj, tak to si pamatuju, že jsem byla i v průvodu jako úplně malá holka. No a potom jako puberťačka, tak jsem samozřejmě z toho mám spoustu krásných vzpomínek ze strážnických a teď to vnímám spíše už jako takový pasivní účastník těch strážnických slavností. A vlastně mě teď hrozně těší, protože jsem i jako pedagožka cymbálu a moc mě těší teďkom, že to vnímám už trochu z jiné stránky, když třeba moje děti mě zvou na nějaké akce nebo na nějaké programy nebo se mě jenom ptají, jestli já tam vlastně vůbec budu, tak mě to vlastně tak hrozně těší.
0: Dnes s námi ve vysílání Anna Hrnošová s vnučkou Kateřinou Šíblovou a nyní z archivu z roku 1981 opět zpívající Václav Hrnoš za doprovodu Brolnu, který hrál pod vedením doktora Vítězslava Volaného.

0: Paní Harnošová, prostě to nejde. Přijel jsem do Strážnice proto, abychom vzpomněli i na vašeho manžela Václava Harnoše. Strážnické slavnosti, já myslím, že to byla asi taková nejsložitější, nejnáročnější dny, kdy vlastně váš manžel zpívával a on byl i tanečník?
1: No, on tanečník jenom tak poskrovnu, ale on obyčejně ty strážnické zahajoval. Tak pátek, sobota, neděla, to pořád se bylo v parku. On byl aj zaměstnaný jako u energetických závodů, tak ještě měli aj na starosti jako elektriku a všecko. Mm.
0: Váš manžel byl takový jako bon vivant, že byl obklopen lidma a rád bavil a rád se přátelil. Tak se možná ptám, já se tak umím představit, že nejen strážničané byli na slavnostech, tak třeba jestli to někdy nekončilo aj u vás, někdy třeba v noci nad ránem.
1: Ano, to máte pravdu, že vždycky nějaká partia byla u nás. Opravdu on byl takový přátelský, s každým hned byl kamarád, hned nabídl aj tykání, všecko měl moře známých a moc lidí, aj co jezdili na strážnicky, se k němu znalo. Ale po těch slavnostiach v nedělu, když to skončilo, tak třeba muzika skončila u nás, buď Martinek Hrbáč s muzikou, a tak se besedovalo u nás ještě. A bývalo to takové přátelské, lidi na něho vzpomínají a že ho měli rádi.
0: No tak muzikanti přišli pohranit a i mimo slavnosti, tak já to tak vím z vlastní zkušenosti. Ne vždycky se dobře člověk nají na tom hraní, tak byli třeba někde i hladní. Tak byla jste hospodyně?
1: Vždycky něco bylo nachystané, že? Ano.
2: Babi, ale řekně to s tím paprikášem.
1: Já.
2: S tím paprikášem, jak tě obudili, nikdo to nechtěl dělat, paní Můčková to nechtěla dělat a musela jsi to ty dělat.
1: No, to tak jedenkrát už bylo, myslím, k půlnoci a ještě nebyl doma. A oni měli zkoušku a po zkoušce partia byla, kamarádi tady ze Strážnice. No a ten jeden donesl slepicu a chtěli...
0: Byla aspoň zabitá už?
1: No, zabili, oškubali. No, ale žádná, co tam byli a i ženatí, žádná manželka jim to nechtěla dělat, ne? A on říká, chlapi, pojďte k nám, moja žena to určitě udělá, ne? A obudil mě, no tak jsem stala, a že pojď nám vařit paprikáš. Tak co mě zbývalo, no tak jsem byla i mladá a už jsem byla na takové všelijaké návštěvy zvyklá a tak. No tak jsem stala, chlapi se bavili, zpívali, on vzal harmoniku, no a já dělala paprikář, tak jsem jim ho udělala a ve 2 hodiny, nebo 3/4, tak ne, a kolem 2 hodiny ho jako snídali nebo večerali. A tak taková vzpomínka, tak říkali, že jediná já jsem jich nevyhnala, nevyhodila.
0: Říká Anna Harnošová, která si dovolím posoudit, že byla Václavem Harnošem svým manželem dobře vybraná, když tak o půlnoci neváhala a postarala se o návštěvu.

0: Český rozhlas Brno.
1: Kateřina Šíblová, vnučka Václava Harnoše, Katko, ty to máš taky doma divoké, protože jste doma pár cymbalistů. Jaké to vlastně je, dva cymbalisti, protože jako když si hrajete, učíte oba dva, potkáte se vůbec se svým manželem Jakubem Šíblem někdy, nebo třeba jenom v nedělu ráno na mši?
2: No to soužití naše je velmi zajímavé, ale krásné. Já jsem moc šťastná za to, že mám manžela, který je taky cymbalista, a vlastně si v tom jako velmi rozumíme. Máme hrozně malý byt a v jednom místnosti máme kuchyň, koupelnu, postel a v druhém máme dva cymbály, klavír a vlastně, takže máme vyloženě místnost jenom pro nástroje. Ale je to krásné. Já jsem za to vděčná.
1: Katko, ale cymbál je lepší než třeba flétna, protože na cymbál si můžeš mnoho věcí položit. Jak ty vzpomínáš, že na dědu, anebo takový, řekněme, ještě takový ten odkaz?
2: No samozřejmě mám jich víc, ale mám jednu takovou, která ve mě jako zakořenila, a to je, když už děda byl jako nemocný a nemohl chodit a už to bylo takové jako smutné. A pamatuju si, že ležel tady v ložnici, v posteli a s nikým moc nemluvil. A já jsem za ním přišla, byli jsme tam jenom sami dva a já jsem se ho začala ptát, jestli si pamatuje třeba nějakou písničku jako jeho známou. Tak jsem do něho jako začala šít. On se normálně rozespíval a jakože vlastně po těch dlouhých měsících, kdy vlastně málo mluvil, nespíval, byl posmutnělý, tak on se rozespíval a úplně vlastně to se mnou jako tahle vzpomínka hodně teďkom i rezonuje, že vlastně jak je hrozně silná ta lidová píseň a vlastně jak dokáže zvednout náladu a...
3: Já chtěla přidat Lestimořů, že když jsme třeba byli v Petrově v Plzách, nebo zkrátka někde jsme byli a tak postávali aj mladí a on všeckých volal zpívat, zpívat. My neumíme zpívat, jak umíš, tak budeš, říkal vždycky. Každý má nějaký hlas, to se všecko dá, že nikoho se nepovýšoval nebo jak, každého zval a měl toho radost, když jako byl toho moc, byla partia, zpívalo se.
2: No babi, a tak řekni ještě tu historku s těma záclonama.
3: No, tak on měl v obýváku, jako v té lince ve skříni, svoje místo a tam měl svůj kroj, košelu, vždycky pěkně všecko. No a já jsem došla z obchodu a koupila jsem si záclony nové. No a jak jsem jich měla zabalené v papíře, tak jsem jich položila. On měl tu košelu pěkně, tak už vždycky tak složenou, a jenom tak přeloženém papíře. A já jsem ty záclony položila na tu košelu. Já jsem si to neuvědomila. No a oni jeli natáčet do Brna. A tak on věděl, kde má svoje věci, všecko otevřel, popadl papír jako z košelu, dal do kufru, zbalil se a jeli. No a byli v tém Brně, než ještě to začalo, tak se oblékali, otevřel kufr, oddělal jako ten papír a jak to vytáhl, to vyletěla záclona místo košele. On stuhl. No ale to bylo halo, souboráci převlékali, muzikanti, no, měli z toho divadlo, no ale že co teď, tam měla být televize, ne? Tak Jožka Vajčner, cymbalista, říká, Václave, já mám košelu navíc, ty víš co, mě za ten cymbálem nebude vidět, tak vem si moju, ale když potom někam jeli na vystoupení, tak vždycky si ho dobírali. Václavé, budu tam záclony.
1: Já bych to bral teďka jako varování pro všechny naše posluchačky. Prosím vás, když jsou chlapi naučení, že tam je jenom košula, tak tam nic víc nedávejte, protože my to bereme jako hotovou věc a já naprosto teda pana Harnoše zpětně chápu, že bych se taky asi nepodíval a prostě veznu, když to tam vždycky je, tak co tam dělali záclony. Katko, ty žehlíš Kubovi košile?
2: A je to tady. No, babička teďka zvedla významně obočí. Já to neumím a umí to můj muž, takže já jsem se jako velmi dobře vdala. My to máme s babičkou velmi naopak, protože babička byla taková ta úslužná manželka, která vždycky všechno připravila dědovi, dokonce žehlila ponožky a já doma zásadně nežehlím, já jenom peru, ale jinak já jsem se velmi dobře vdala, takže...
3: Přestala.
2: Já košile nežehlím, protože to neumím, ale umí to skvěle můj muž, takže... A on toho umí spoustu, on umí vařit, no. On

0: Paní Harnošová, děkuji za pozvání k vám dom, tady do kuchyně, sedí se tu dobře, vykládá se ještě lepší, ale myslím, že by bylo pěkné, kdybyste se chtěla podělit ještě s našimi posluchači o nějakou vzpomínku na manžela, zpíval nějakou písničku jenom pro vás.
1: Tak on měl rád písničky všecky, já také. On to bylo jeho místo tady a když jsem umývala nádobí nebo jak, tak on mě řekl, začni, já se chytnu. A mně to nešlo, no, tak vždycky on řekl, začni a on se přidal, tož tak jsme si pospěvovali, ale já jsem měla ráda všechny písničky. A ještě když někde jako jsou někde na nějakém programu a tak, a když hodně zpívají, co on zpíval, ty písničky, tož tak mě to dojme, ano.
0: Nějaké přání našim posluchačům na závěr?
1: Tak já jako hlavně zdraví pro celou rodinu a boží požehnání.
2: Já se přidávám k babičce.
3: To byla letos 90letá Anna Harnošová se svou vnučkou cymbalistkou Kateřinou Šíblovou. Já moc děkuju za milé přijetí ve Strážnici a vzhledem k tomu, že jsme toho navzpomínali více, než se do dnešního tečky vlezlo, tak třeba zase někdy v příštím pořadu. A co dáme závěrem? No jak jinak, než k sobě patřící pěveckou i přátelskou dvojici strážnických zpěváků Václava Harnoše a Jana Můčku. Od mikrofonu vás do všech světových stran zdraví a s tradiční prosbou buďme dobří se loučí váš Jaroslav Knajzl. No a třeba příští týden na strážnických slavnostech. Na viděnou.

0: Dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupe a všechny písně křídla, a žít to za to stálo, tak se mi to zdálo, bylo v nás hodně lásky a peněz bylo málo. Holky byly vědět,

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

La Cerate, Šukar Šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Roma Vakeren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nebo bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim rozhodl soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To oni se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjel svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost tedy vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo anděl smrti.
2: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No Mengele mě udělal hakovej kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, než bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník posvědčivý a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein! Čechy šeci kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezly a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili.
0: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Horodíně u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 42 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C-čko, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz, Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a shodou okolností odtama měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna, potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v uvozovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnotu 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka Kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné, klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který je malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově. A pak u Lipštejna se taky jezdí Kivadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědi u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědi u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědi u stánku a končíme Lucernou 25.11. kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak. U věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak. Ale
0: čím je to nejvíce jiné?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo. Dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to. Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal vyjít na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady je 75 tisíc lidí, tak uděláme U2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
0: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře, ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček

0: Mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů růží z papíru a na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, kdyby jsme to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká pětiletá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně no. Teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti. A mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních 2 letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelnému kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady a najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, ale má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná 1 celá písnička, kdy jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on by tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé, všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano, hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let. A to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké, a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře
1: tak,
0: mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit ty žánry s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmikrásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauri, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauri a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se to vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, tedy zpívá, účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládaný těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhle tý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám, zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, je to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stával tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové. Pan poslanec, nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříněvsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z Hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Faster Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

0: cowboy boots. In a pair of cowboy boots. In a pair of cowboy boots. Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty, tak jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Petrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špaček kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy hradecká dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horacese. Za chvíli jej u mikrofonu vysídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

Country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

0: Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná. I díky Petru Rybovi.
1: Já s ním takhle z rána, že mi podáš vodu.

Vrinal se na country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 1946, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny, v Texasu je ode všeho kousek.

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jarošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze 2 na 3 střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Znímají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
4: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská, musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
2: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí Kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klepky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám od jak živa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si

povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla... Ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád? Tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka. Vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne jaksi nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl, měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom tři pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana.
Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají to též. Jak báječně dnes, slečno, vypadáte. Jezdíte často do Vídně. Měla byste jet, je tam přenádherně. A nebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slavutný pan Geibel a jeho přítel. Slavutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku do prostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností. V podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík. Za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka. Drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější. Hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: London. I'll show you something to make you change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá noční linka, tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi, máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hronie. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě a všem posluchačům samozřejmě nádherný večer. A protože už to leto se je v rozpoku, jak se říká,
0: ano,
1: tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala. Jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se. No, to byly prázdniny úžasně. Jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma. Vždycky jsem mamince něco pomohla a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako už to o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali.
0: Ano, ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: Symbioze. A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradit.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: A si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: a
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký děkuju. Večer, naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
1: Krásná hudba.
0: To je dobře.
1: Děkuji. Mm-hmm. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
0: Večer, ano. Je... No, to jak chcete.
1: Ano, mm-hmm. ano. A krásné téma. Mm-hmm. Jo, léto. Miluji léto tedy.
0: To je dobře.
1: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo? Mm-hmm. Takže já jsem celý rok, já jsem žila za socialismu ještě, jo? Mm-hmm. Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
0: Ano, ano.
1: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
0: že to pomůže.
1: Soli.
0: Mm-hmm.
1: Ano,
0: určitě.
1: Ano, že to pomůže. Ano, takže... Každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila. Mm-hmm. Moje holky dneska žádný ekzem nemají, jo, oni to měli v loktech, pod kolenama, uh-huh. na zápěstí, škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký, škrabali se, svědilo je to, jo, nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
0: ano.
1: aby se uzdravili. A já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
0: No tak to je nádherný výsledek. Tady se ukazuje, no. že skutečně moře má opravdu no. nejenom v sobě svoji krásu, ale
1: ano.
0: i sílu a velkou
1: a dnes
0: moc.
1: Mají, ano. A dnes mají holky, teda to dodám, mm-hmm. 45 let mají dneska holky.
0: Mm. Aha.
1: Dneska zrovna 13. jsou narozeny, ano.
0: Jo.
1: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo. Po tím ekzému.
0: No, vidíte to, jak se to vydařilo.
1: Takže maminka jim pomohla.
0: Tak, to je krása. No a co chystáte
1: na maminka Iveta Olomouc Radikov.
0: Dobře.
1: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: Já jsem je uzdravila,
0: no. A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
1: Já mám 3 pejsky, takže no. pracuji na zahradě tady, ano.
0: Mm-hmm.
1: Tady mám zahrádku.
0: No, to je krása.
1: Jinak jsem tady. Mm-hmm. pod lesem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
0: Prostě budete
1: jo,
0: venku
1: jsou,
0: s nimi a v
1: to
0: přírodě.
1: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo pořádá,
0: mm-hmm.
1: tak se tam jdu podívat.
0: No krása.
1: Jo, pobavím mm-hmm. se.
0: Ano.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9 minut půl 12, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu, jeden je příjemné a druhé je nepříjemné, tak no, nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemné krátce, takže když je člověk práce, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tým příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu. A sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železáctví.
0: Aha, kdy jedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železáctví tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově.

0: prostě. Tam to borec koupil. A je to jako by v malým, je to tam prostě perfektní. Jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
1: Tak to je dobře, to je dobře.
0: No. A vy byste si tam taky vybral, tam mají drogerii.
1: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
0: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
1: No.
0: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že když je teplo, studený. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
1: Ne.
0: Nemáte, tak to ne, tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivě ze sedmého schodu.
1: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze sedmého schodu.
0: No právě, že já nevím, já kolik schodů do sklepa se doma, já musím spočítat.
1: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z pátého schodu bude stejně dobrý.
0: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte paní předem, no jestli má doma sklep, a jestli pije pivo ze sedmého schodu, no. Nejdeka nevím, posluchačky předem, no.
1: Jo, teď už
0: to pobavilo.
1: Teď už to nedoženeme.
0: V Hlešově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
1: Dobře. Takže no na létu si najdete svoje zkrátka, nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
0: Já jsem vás chtěl zeptat třeba, co baví vás třeba, hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak, protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co.
1: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
0: cestuju. Hrajete
1: fotbal? Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
0: Moje žena trošku hrávala. Jako
1: no prosím, škole. Krása, no proč ne?
0: Jo, to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
1: Jo.
0: No a na závěr chci pozdravit.
1: Ano.
0: Rinkaře, paní Ludmilu z Brna, sympatěčku, paní Vlastičku.
1: Dobře.
0: Polina. No a zkrátka všechny rinkaře, a i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím. Tak teď nevím, teď si tam
1: zkrátka
0: nemůžu
1: pozdravíme, jo?
0: Tak všechny pozdravujte. No, budu poslouchat dál. A mi někdo řekne, jaký je pivo ze sedmého schodu, jestli má sklep, moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
1: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, no. Naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: chcem lítat.
1: Tak tolik Petr Rezeka, písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně, téměř letně, když o tom létu je řeč.
2: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
1: To bylo krásně poeticky řečeno.
2: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak jak si začíná po té zimě otravné trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
1: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
2: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně. Ano. Velmi krásně. A tohoto si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
1: Po čem, po strništi?
2: Po strništi, ano. Když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lány.
1: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
2: Jo, ale
1: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo mockrát, ano.
2: Věřím, věřím. I já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
1: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlapovat a tak jako z boku se šlápnout.
2: A to bylo romantický. Potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
1: No je, je.
2: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Hvězdy nad hlavou. No, ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně. To znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
1: Jo.
2: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
1: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře. Což je dobře.
2: Nádherně jste to řekla za mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. z každé strany.
1: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
2: Ano, na Maltu. Uh-huh. Jako zedník.
1: Jo, jo, jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
2: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
1: Nechystáte?
2: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
1: Jo.
2: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
1: Jo, jo, jo, no tak ať jde práce dobře od ruky a ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
2: A já vám děkuji.
1: Noční lince.
2: Děkuji,
1: jo?
2: I všem posluchačům přeji hezkou, dobrou noc, mm-hmm, a dobré ráno, když už to bude následovat.
1: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendieu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Jitušku, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání a všem posluchačům linky.
0: Děkuju za všechny, samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození po svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pola a posečený pole a potom se tam pásly vždycky huse.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po té straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Tam měla tvrdý staniště, to pichalo do těch nožek, tak jsme museli chodit tak, jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měkký ty stonky, jo? Tak to tak nepichalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já, z našich děcek, nás je pět, tak jednoho jsem byl ve Skry, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak už to nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak... Takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velkých horkách v zásadě dostávají průtor, že je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí sem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly a teda potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co se stará na to.
1: Jo, to zase. A když můžu poročet, jako jo, ten kudo, kteří toho mají někdy, oni mě plný zuby, jako jo, no ale kdo si viděl, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo, no. Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No,
1: takže takhle je to se mnou, no, dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dolů. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle, no. Nebo
0: no, tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak jsem pracoval v režiu Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo.
0: Ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manžele, jo. Manžele, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: nich. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky by nějako, nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo,
0: ano.
1: Jo, to je důvod, že jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je dobře. To je dobře.
1: Přírodě neporučím. Neporučím.
0: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo? Mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásné léta.
0: Uhum.
1: Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny.
0: Uhum.
1: A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže to... No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to dá všechno zapomenout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavila. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak hrozně jezdím, nejradši jezdím na Červenku. Do Dvora. Tam úplně to je nádherný.
0: No tak no, to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, mám přijetem nezbyt, že?
0: Tak to je super. Tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, ty taky.
0: Naschledanou, naslyšenou. Já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

Tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladík. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stačila nám jenom Celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Tak se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Mm-hmm.
1: Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro.
1: Mm-hmm. No, a když se to probouzí, ty ptáčkové zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No, ale to mám taky ráda,
0: je
1: ale
0: dobře.
1: Ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo.
1: A jinak to mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, a já by bylo tak do té 25, 26, víc, ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je a pleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Ne. Tak jako to... A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to bylo, to člověk vzpomíná na takové hezké No, když to nebyla kousek, jo. My jsme jako... na dráhou a ona byla dole Mnichovicí.
0: Jo.
1: Na náměstí bydleli a to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně. Oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka.
0: Ani takže na ráda vzpomínáte ani na ty dětské no. prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je.
1: Až přespojit až Plzně, ty uměli vypravit pohádky, si vymýšlel, tak jsme všichni poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě. To jako
0: a zážitky.
1: Nikdy nezapomene, no, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojdem, že nemůžem zdravotně, no, tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no.
0: No, tak to je taky jedině pěkná
1: tak.
0: věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový svět a já jsem měla tady ty moje vnoučata od syna, ty bydleli na Prostějovce. Oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Pečíkova. No tak mě je dovez a oni toho lesa se strašně báli. Keťka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkal, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No a tak já jsem říkal, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdem na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové. A takhle mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby se podívali, jak ty houby rostou. To, jak to je, tak se mi tam vzalo, pan, pojďte se podívat, co jsme našli tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a bochvítávali toho. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a já jsem rád, že jsi mě taky do toho Jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No tak jsme ho... Potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak jsem je já trošku do toho lesa, a měla jsem jich 7 ten vnoučat, takže
0: no
1: třeba už mám pomalu 50 leto vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala.
0: Jo, no tak tak.
1: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým nevzorem, že? Já jsem tam jezdívala v Zlíně taky na lyžování a v létě zase té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby, já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce svolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky... Kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa, nazběrala, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbový.
0: No ty museli být, no jo.
1: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala a ty moje...

0: procházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
1: No, tak to jsou denně teda.
0: No to je mi jasný.
1: Tři, 4 kilometry není.
0: No to je krása, ano, ano, ano.
1: To jsem zase byla.
0: Ano.
1: Takže já nelením, já se musím unavit, abych si využívala všeho, jinak ano. Nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
0: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
1: Já vám taky hodně zdravíčka a taky. hodně posluchačů.
0: Děkuji moc krát.
1: Mějte se moc pěkně.
0: Nápodobně.
1: Nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, nocítko, moc vás zdravím.
1: No, já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do třetice tady byla Jituška, už jedna, co volala. Takže máme to do třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky ke známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasný.
0: Měli to takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme ten neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně pod Tan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebřilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak možná se muselo někde vydat, jo, někde prostě být, a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano.
1: A manže říká, pro boha, tady nemůžeš vydržet jednou doma, já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho výhradu já dojíždím do Brna, do Závadovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejdem tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka, krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti, a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak, takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako bývalé pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda se zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo, jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No, no jo, ale tak voda, to je jedno. Také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různý rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem o sebou měla plavky, zastavili jsme, za rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedovedete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou,
0: ano.
1: Že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no, běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastně, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak, no bez toho se mi ji nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všecky a mějte se pěkně novo dovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

když bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci vám poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí. Víte?
0: No, tak to je dobře,
1: tak
0: že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat, nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři. To bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky. Jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan to bylo jejich, byli zvyklí z táboru.
0: Uh-huh.
1: A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jejej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumakách a chytali prostě ryby. A já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej vít. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Kašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každého půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mně zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, no. I když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládat.
0: V paměti, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitruško.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky podstany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: U třetí na Bystříčka Tatry.
0: Mm-hmm.
1: A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech.
0: Mm-hmm.
1: No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod stan, tak jsme byli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, Štělkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo se
0: no
1: mnoholí, mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no. Kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Vy jste ho zklamaný, ale aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci jako do ubytovacích zařízení
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak. To nebyl stán. Hmm.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kuchyničky říkali, že vydrž by a já jsem nerad hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo a teď teda s věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš chovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, rozumím.
1: Příliš vysoké ty horka.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne jo. Ty tropické.
0: Do.
1: Jinak jsem měl rád aj zimu, když bývali zimy, teda sníhu, to jsme saňkové lyžovali, to mě taky se mě líbilo a jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako.
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, co se čemu se zadaří.
1: Loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo,
0: aha.
1: Nebo říká mě sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to vidíte.
1: Třešně, ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte to, já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukal, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no ale tady v Kyjově nic.
0: Tady tam u vás nic, tak vy jste to tam zrovna vychytali letos to nějaké ano. To mrazivé, když byly stromy v pětu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže.
0: Jo, radši.
1: Vůbec, to zmrzne každý rok.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám moc, protože mě jít po operaci ramene.
0: Jejej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit.
1: A chodím na cvičení a
0: to je
1: na
0: dobře.
1: Magnety. A
0: no.
1: Potrál se tý vazy v zimě, že spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostý, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě domů dát čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
0: Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky. Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuju moc krát.
2: Volám z Vysočiny 15 km od Třebíče.
1: Mhm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Nicméně jsem ráda, že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa. A prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty... v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: A tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam prostě suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově. Mm-hmm. Jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo, prostě ať dá prstíček a to a pak zase perníková chaloupka do toho a prostě se ty pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takovej aj horor, jo.
1: Mm-hmm.
2: No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky, tam rostly dubáci u křížka.
1: Jo.
2: Tak když mamka nás poslala na polívku, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to, no lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišly tady o to, s tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládali, jsme se sešli tam třeba na narozeniny nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5, a prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva. Mm-hmm. A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněné vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako, že tak nemám rád. A, jo? No ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby je zastřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano,
2: ale
1: ano.
2: Ale zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale... Tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle ty, na ta posezení společná, no, na to povídání.
2: A to vykládám svým dětem nebo
1: občatům
2: a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
2: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že jo.
1: To je pravda.
2: Byla to, když se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě a nějaká radost.
1: Ano.
2: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
2: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
2: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka,
1: dobře.
2: Kdo má rád a kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, no, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět počase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, víte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincent Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tedička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snažší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mně žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že... No, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincent Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy?
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, jo, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, vidíte. Ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 2:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala...
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete? Má vás za... za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Ančí. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city? To si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti.

0: dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla beze zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
1: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
0: A vítězové nebývají souzení, že?
1: Nemám to heslo rád.
0: Proč?
1: Co vy všechno nechcete vědět?
0: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
1: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
0: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
1: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem vždycky sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta.

0: в Boulogne-sur-Mer.
1: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Raritas z Boulogne-sur-Mer, kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
0: Nevím, pane.
1: No, taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
0: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
1: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
1: Pane generále, měl byste zkusit usnout. A nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
1: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
0: Je to opravdu důležitá věc, pane.
1: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
0: Jde o životy britských vojáků, pane.
1: Ovšem, o činného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
1: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
1: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
0: Pane generále, plukovník Reid podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
1: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
0: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Reid a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
1: Neobyčejně závažný, pubek světa, střed všeho míra. Umím si to představit, já znám plukovníka Reida. Pokládá občas za pubek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
0: Promiňte.
1: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu, to vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Reida, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
0: Plukovník Reid je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
1: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
0: Já si velmi vážím plukovníka Reida, pane.
1: Vy nejste voják z povolání, vidíte, kapitáne?
0: Ne.
1: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
0: Jsem bakteriolog, pane.
1: Chápu. Jste omluven. Plukovník Reid je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
0: To jsem nevěděl, pane.
1: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
0: Plukovník si vás velmi váží a doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
1: V burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
0: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
1: Kolik vám bylo?
0: 20 let.
1: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
0: Smím pokračovat, pane?
1: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
0: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
1: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Rajtův návrh odmítl, že?
0: Ano, pane.
1: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
0: Návrh plukovníka Rajta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
1: Tak jste to přijeli doložit mě?
0: Ano, pane.
1: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
0: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
1: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
0: Co, pane?
1: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne sur Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
0: Řekli mi, že je to Verden, pane.
1: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Gobleny na zdech. Co říkáte, kapitáne?
0: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
1: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verden pronikl i poctivým anglickým oknem?
0: Myslím, že ano. Tohle dunění.
1: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verden. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
0: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verden. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
1: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
0: Ano, jsem Scott.
1: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
0: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
1: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
0: Je to rozkaz, pane generáli?
1: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
0: Mohu pokračovat, pane?
1: Není to zbytečné?
0: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
1: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
0: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
1: Neříkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
0: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
1: Já vás poslouchám.
0: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
1: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
0: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných.
1: Nemávejte zas těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
0: Ano, pane.
1: A je z ní dobrá laboratoř?
0: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ver ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž Divínek, nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bohyně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný.
2: Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují a žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Eridu. Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou delfy, Dionýze. Moje delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si, jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeby být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvání.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
3: Je vám tu dobře?
0: A
2: Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
3: Je vám dobře při tom popíjení?
4: Jak ses sem dostala?
3: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
4: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
3: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
4: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
3: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
4: To říkáš vážně?
3: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
4: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
3: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
2: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak mísíš?
3: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
4: Dionýzos nemísí vůbec.
3: Ví se to o něm.
4: Neřekl jsem ti, aby jsi sedl.
3: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
2: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
4: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
2: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
4: Drž už hubu, Dionýze.
2: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
3: Nad ránem padla Troja.
4: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
3: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
4: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
3: Byla jsem u toho.
2: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
3: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
2: Já jsem náhodou byl nejméně u 1000 oslav pádů velice různých měst.
4: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
2: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla si v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Posejdon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.